0: Vánoční Jukebox.
1: Je to taky sáci. Pro dnešní noc si zvolili poslech Rádia Kiss a díky za to. Mám tady celou řadu vašich vzkazů. Píše třeba Míša. Zdravím z noční a chtěla bych nechat zahrát naší změně Janče Švancarové, Myšce Trávničkové a Teresce. Děkuju, ať nám to utíká. Kuba píše. Ahoj Kubo. Myslíš, že by si mohl zahrát nějakou pecku do USA? Dneska odjíždím z Chicaga do Buffalo. Díky moc. No a jaká pecka to bude? To nám prozradí Pepek Pekař.
2: Čau, tady Pepa, zdravím všechny pekaře, kteří právě makají. Ať nám to jde od ruky, tak bych prosil zahrát od Armina Great Spirit. No a já už to mám za pár, nevím jak ostatní, ale... A taky všem kysákům samozřejmě. I tobě do studia. Dík, čau.
1: A jaká bude další hudební pecka? Dejte vědět.

nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. You understand? Why that fight is? You understand? So the thing is.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: Isáci, myslím, že by to chtělo taky nějakou českou klasiku. A jaká to bude? To nám prozradí Sabča. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Co budeme hrát a komu bys to chtěla věnovat?
2: No, poprosím zahrát, mám doma kočku od Pokáče, mám na to celkem choťač, jako nejsem žádná kočičí máma, mám doma spíš sklídkany.
1: Aha.
2: Ale chtěla bych to nechat zahrát všem, co poslouchají, mé mamince, se kterou jdu dneska k lékaři, mé kamarádce, která minulý týden porodila stelinku, a přítele, který doma už asi spí.
1: Ty bláho, no ty jsi mě tam prozradila, že máš sklípkany. Jak ses k takovému koníčku dostala?
2: A skrz přítele. Nebo takhle, mě vždycky lákaly takový ty zvířátka, který všichni odstrašují. Já třeba se extrémně bojím vos, ale hadi, pavouky, varani, ty potvůrky já úplně zbožňuju, takže mě to vždycky jak lákalo a přijde, že s tím má zkušenosti, tak jsme si je pořídili, no a už jsem sklípkaní máma.
1: A kolik jich doma máte?
2: Zatím tři.
1: Teda, panečku, tak myslím, že teď si udělala všem arachnofobikům velkou radost a teď jdeme hrát. Pokáč, mám doma kočku na Kisu. A tobě díky, že jsi zavolala. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, je očkování za

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou, donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se

0: Rozhodněte o největším hitu skupiny Lunetic.
1: A je to Kysáci, ať je hudba tvůj lék, Dotyky, Chtěl bych tě líbat, Máma, Only You a nebo Příběh malého chlapce. O tom můžete rozhodovat na stránkách kiss.cz do téhodle pátku, to znamená do pátku 25. září, kde vybereme ze všech hlasujících v ranním vysílání Rádia Kiss 3 výherce. Každý z nich se společně s jedním doprovodem osobně setká se skupinou Lunetic na jejím velkém koncertě, který se uskuteční už 2. října 2026 v pražském O2 Univerzu. Takže ještě jednou kiss.cz, tam potom vlastně zahlasujete a samozřejmě nezapomeňte vyplnit veškeré ty nacionále, abychom věděli, jak se s váma spojit. Teď si dáme ale jinou hudební legendu, tohleto je Dr. Alban. Sing hallelujah!
2: Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90.

0: mobilní aplikace Rádia Kiss a nebo telefonní číslo 210 323 323. To jsou dva způsoby, jak vybírat svůj oblíbený song od let 90. až po současnost. No a na našem telefonním čísle už čeká Štofa. Ahoj.
1: Nazar, Kubo.
0: Zeptal bych se tě, jaký jsi měl víkend, nicméně my jsme se potkali, viď?
1: Jo, potkali jsme se na horách na Rudolfových slavnostech.
0: Je to tak, sice jsme se viděli kolik, asi tak 2-3 minuty možná?
1: No, možná, no.
0: Pak už jsme se nějak nenahnali, nicméně, nějak jak se ti tam líbilo?
1: Ale jako bylo to skvělý, jako hlavně vyšlo i počasí a i jako kapely, potom hlavně večer, co byly ty ICčka, tak to jako fakt byla bomba.
0: Je pravda, že člověk, kdyby měl zavřený oči, tak by opravdu nepoznal, tyjo, má ale rozdíl mezi originálem a vlastně touhle předělanou. Tyjo.
1: Jako fakt kluci byli bomboví, no, je úžasný.
0: No, pojďme na muziku. Dědek Jenky, jak ty říkáš, a Gasolina, to je tvůj hudební výběr. Komu ho pošleme?
1: No, pošleme ho tobě do studia, ať to utíká.
0: Děkuju.
1: To musí teďka v noci makat, holkám na benzínku, no a nám klukům od krokodýlu.
0: Štofo, díky, že jsi zavolal. Měj se krásně, ahoj.
1: Kubo, taky měj se, ahoj.
0: A jaká bude další muzika? Dejte vědět.
2: Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Odleťte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Ve hře je zájezd pro dvě osoby do čtyřhvězdičkového hotelu Sentido Asel Beach Resort s All Inclusive. Jak vyhrát? Právě teď správně odpovězte na soutěžní otázku na webu kiss.cz. Pak už jen poslouchejte páteční odpolední jam. Jakmile uslyšíte své jméno, rychle se dovolejte do studia Rádia Kiss a ještě tento rok odleťte do Egypta.
1: Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace.
2: Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.

0: jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: 21. září posloucháte pondělní noční jukeboxy dnes s Kubou. A svátek mají Matoušové. No a když už jsme u toho, pojďme jednomu z nich dát slovo. Matuš Pekař.
2: Ahoj Kubiku, prosím tě, mohl by si pre mě zahrát s Mansonem Gillian Twisted mojemu svátku nešemu. A bolo by to len pro mě. Nehnevajte za kysáci, ale co si to užít tu skladbu. Díky moc, ahojte.
1: Tak všechno nejvíc, nejlepší a pojďme hrát.

0: Polovina nočních jukeboxů je za námi a my jdeme do té druhé. Startujeme s Farem. There is a star na Kissu.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

0: Noční jukebox. Jukebox. Celou noc společně vybíráme ty největší pecky a další, kdo vybírá, je Filip. Filipe, ahoj.
1: Ahoj, čau.
0: Co budeme hrát a komu bys to chtěl poslat? Tak, Filip nám někam vypadl, to ale nevadí. Samozřejmě nechal tady vzkaz tím, že chce hrát pro svoji rodinu a že chce hrát Bejzantra. Tak doufám, že vypadl jenom signál, že hlavně Filip je v pořádku. Tak hrajeme na Kissu právě teď. Kiss. Radio Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Je to tak, každou všední noc od půlnoci až do 6. hodiny raní se můžete těšit na porci muziky podle vás. Od toho jsou tady noční jukeboxy na Kissu. A další, kdo vybírá, je Duške.
2: Nazdar chlapáku, hoď nám tam něco od Focusa. Nemusí to být zrovna Solar System, ale ať to má pořádný BPM, bylo by to pro všechny dobrý lidi, pro všechny, co nespijo, hlavně pro to policejní auto, jak jsi pozdravoval, a pro tebe a pro mě. Čau, Duške.
1: Takže ještě jednou zdravíme Monču a jejího kolegu a hrajeme teď Subfocus Elevate na Kissu.

3 hodiny 28 minut k tomu ladíte pondělní noční juboxy dnes s Kubou Krabáčem. Stejně jako každý týden, i dnes se můžete těšit na naši oblíbenou rubriku Tajemné povolání. Nejdřív vysvětlím vlastně, o co jde. V následující hodině tady budu mít jednoho posluchače či posluchačku, společně vymyslíme 3 indicie a na základě těch indicií bude vaším úkolem zkusit uhodnout, co ten daný posluchač dělá za tajemné povolání. No ale abychom to mohli vůbec rozjet, tak je potřeba mít tady nějaké dobrovolníky, a to z řad vás, posluchačů Rádia Kiss. To znamená, že vaším úkolem je teď, zhruba na tu půl hodinku, využít mobilní aplikaci Rádia Kiss. Tam je kolonka soutěž a stačí nahrát jenom jméno a vaše povolání. Třeba Katka prodavačka, Lenka řidička, Tomáš zahradník třeba. Tady má šanci úplně každý. Je to vlastně taková sranda akce, no a čím více samozřejmě lidí jako registruje, tím je větší šance, že vlastně někdo bude vybraný. Protože občas je, a tady ano, důležitý point, vždycky vyplňovat telefonní číslo. Občas se totiž stává, že máte zajímavé povolání, já si říkám, wow, tak tomu dovolat. A najednou koukám a ono tam není telefonní číslo. Takže já vlastně v tu chvilku nevím, komu že to vlastně mám volat. No a pak přichází na řadu další. A občas se taky stává, že po té 4. hodině, kdy já dám výzvu, že máte mít u sebe telefony, tak vlastně volám a ten daný člověk to nezvedá. No tak pak jdeme dál a dál, dokud se někomu nedovoláme. Takže ještě jednou, mobilní aplikace Rádia Kiss, jenom jméno, povolání, no a já už se budu těšit, jaké povolání budeme dnes hádat. Teď si dáme další muziku. Rádio.

0: Dimitri Vegas, Like Mike, Tiesto, Dido a song Thank You. To je muzika, která dohrála a já už na našem telefonním čísle 210 323 323 vítám Pepína. Ahoj.
1: Dobrý, ahoj.
0: Zeptal bych se tě, co teď v noci děláš, ale ty bys mohl říct nějaké povolání a tím pádem by si přišel o možnost registrovat se do naší rubriky Tajemné povolání. Takže se zeptám jinak, jak se máš?
1: Dobře pracovně.
0: Rychle, stručně, pojďme na muziku. Ty jsi chtěl 90. klasiku DJ Visage Formula. Komu chceš tuhle tu muziku věnovat?
1: Hele, pro všechny, co poslouchají, co jsou za kulatou lopatou pro tebe do studia a pro všechny kytáři.
0: Dobře, díky, měj se krásně a hlavně dál lať Radio Kiss. Ahoj.
1: Díky, čau, ahoj.
2: Kiss. Radio Kiss.
3: To nejlepší od 90. let.
4: Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
5: Schumacher.

0: Kysáci, jestli ještě chvilku váháte, jestli se registrovat do naší rubriky Tajemné povolání, moc dlouho bych neotálel, protože už za nějakou čtvrthodinku bude čtvrtá hodina raní a po čtvrté hodině raní jdu někomu z vás volat a myslím si, že dnes to bude velmi zajímavé podle toho, zatím jaká povolání jsem dorazila. Nicméně jsme tady hlavně a především od toho, abychom plnili vaše hudební přání, takže dávám slovo Pepovi.
1: Čau Kubo, vyrážáme zase z Tarahunu směrem na Prahu v této noční hodině, tož nám tam hodně co do cesty, ať se nám lepší jede, díky, čau.
0: A co to bude, to nám prozradí Andy, která píše. Ahoj Kubo, mohla bych tě poprosit o písničku od BTS, Dynamite, nahrála bych hlasovku, ale nebylo by mě slyšet, tak radši píšu. Bylo by to pro mě, mého přítele, který ještě spí, pro všechny, co jsou na cestách a mému otčímovi, který je kamioňák a i pro tebe do studia. Předem děkuji moc, Andrea. No Andy, nemáš vůbec za co a jak jsem zmiňoval, zhruba po té čtvrté hodince rozjedeme naši rubriku Tajemné povolání. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Registrovali jste se do rubriky Tajemné povolání, tak právě teď si připravte telefon, někomu dovolat.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss.

0: to.
1: Máte postřeh? Dokážete odhalit, co se jiní snaží ukrýt? Tajemné povolání. V nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Kisáci, teda registrovala se vás opravdu celá řada a vybrat jenom jednoho z vás bylo dneska velmi těžké. Ale já už v éteru vítám Martina. Martine, ahoj.
3: Ahoj, zdravím vás všechny.
2: V první řadě vysvětlím posluchačům, o co vlastně jde. Mám tady posluchače Martina, ten se registroval pomocí mobilní aplikace Rádia Kiss a v této hodině dáme dohromady tři indicie a na základě těch indicí je úkolem vás, posluchačů Rádia Kiss, zkusit uhodnout, cože to ten Martin dělá za tajemné povolání. Martine, pojďme na první indici. Jaká je?
3: První indicie by byla, doufám, že máš čistý štít.
2: Jaká je druhá?
3: Druhá indicie by byla večerní seriály.
2: A třetí?
3: Indice by byla, vidíš mě často, ale doufám, že mě nevidíš.
2: Super, tak já to ještě jednou radši zopakuju. Doufám, že máš čistý štít, to je první indicie. Druhá, večerní seriál. Třetí, vidíš mě často, ale vlastně vůbec. No, kysáci, se moc zvědaví, jestli uhodnete, co ten Martin dělá za tajemné povolání. Pojďme teď k muzice, vybrali jsme Pavla Caltu, Pokáče a song Písnička. Komu to chceš věnovat? Martine, užij si nejenom muziku, ale samozřejmě i tuhle hodinu, protože ta patří tobě. Ahoj.
3: Super, děkuji vám, ahoj.
2: A vy využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a dejte vědět, co si myslíte, že Martin dělá za tajemné povolání. Kiss. Radio Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss, tohle byli No Angels. Na začátku hodiny jsme tady měli Martina. Posluchač Martin nám dal 3 indicie a na základě těch indicí je vaším úkolem zkusit uhodnout, cože to dělá za tajemné povolání, což je i název té rubriky. Indicie číslo 1 je: doufám, že máš čistý štít. 2. Vidíš mě často, ale doufám, že mě nevidíš. 3. Večerní seriál. Co si myslíš, Pepo?
1: Čau, Pepa z Bohemky, no to je přece policajt.
0: Pavel?
2: Čau, Kuby, já si myslím, že Martin dělá u policie nebo kriminálky, něco takového. No, všechny 3 nápovědy byly jasné. Nikdo nechce vidět policajty, i když jdou vidět. Večerní seriály jsou o policajtech nebo kriminálkách. No, jasný, policajt nebo kriminálka. Čau, Pavel.
0: Pavča.
3: Ahojky, my si s holkama myslíme, že to je nějaký Polda, který večer číhá. Čauky, Pavča.
0: Standa.
4: Ahoj, myslím si, že Martin dělá policistu nebo kriminalistu podle těch indicí. To je můj takový typ.
0: Roman.
5: Čau, Kuby. Tak já si myslím, že posluchač Kisu dělá policistu. Tak jo, měj se, čauky.
0: A zatím to zakončuje Peters, který i zároveň vybírá muziku.
6: Čau, čau. Je to policajt. Prosím tě, aby bys tak hodnej, když nemůžeš, tak přijde víc. Odmíraj zahrát. Díky moc. Pěkný den.
0: Zatím se vzájemně, vzácně doplňujete. Ale jestli to je pravda nebo ne, to zjistíte, když budete dál ladit Radio Kiss. A co si myslíte vy ostatní? Je to opravdu policista? Nebo kriminalista? Nebo je to úplně jinak? Dejte vědět pomocí mobilní aplikace Radio Kiss. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Mystical Magical, to je název songu, který právě teď dohrál na vlnách Rádia Kiss, a možná i mystický a magický může být příběh Martina. Martin je totiž posluchač Rádia Kiss, který nám dal na začátku hodiny 3 indicie. Doufám, že máš čistý štít. Vidíš mě často, ale doufám, že mě nevidíš. A večerní seriál. A na základě těchto 3 indicí je úkolem vás, posluchačů Rádia Kiss, zkusit uhodnout, cože to je, cože dělá za povolání. Michale.
1: Ahoj Kubo, tak podle všech třech indicí si myslím, že Martin dělá u kriminální policie. Čau, Michal Střince.
0: Zatím jste se takhle výjimečně docela shodovali. Hurvaj si myslí něco jiného.
2: Vestka nebo detektiv, to by bylo moc jednoduchý. Tohle bude zaručeně učitel autoškoly.
0: Co Franta?
3: Čau Franta, prosím tě, hele, buď to bude policajt, anebo sekuriťák.
0: Michal ještě píše, ahoj Kubo, podle všech 3 indicí si myslím, že Martin dělá u kriminální policie. No tak jestli to tak je, kysáci, nebo není, to se samozřejmě dozvíte, když budete dál ladit Rádio Kiss, a samozřejmě i vy můžete využít mobilní aplikaci a dát schválně vědět, co si myslíte, že Martin dělá za tajné povolání. Teď už další muzika, tohleto je The Cure, Friday I'm in Love, na Kissu.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss a na začátku hodiny jsme tady měli posluchače Martina. Martin nám dal 3 indicie a vaším úkolem je na základě těch indicí zkusit uhodnout, cože to dělá za to tajemné povolání, což je i zároveň název naší rubriky. Indicie číslo 1. Doufám, že máš čistý štít. 2. Vidíš mě často, ale doufám, že mě nevidíš. 3. Večerní seriál. A vy slyšíte, že já už se tady usmívám, protože Radomil mě opravdu prodloužil život.
1: Ahojky Kubo, k té soutěži, tak já si myslím, že Kysák bude vyrábět ventilky na ponorce. Tauky.
0: A dnes večer si pustíme seriál Ponorka z ventilky. Proto tady i ten podkres, protože mě to úplně připomnělo vlastně Yellow Submarine od Beatles. No, pojďme na další vaše tipy, Jitka.
2: Ahojky Kubi, tak vzhledem k tomu, že tam ti teďko zněla znělka z Kobry 11, tak bych předpokládala, že náš tajemnej bude od dálniční policie. Tak zatím ahoj, tě.
0: To samé si myslí i Standa.
3: Kubo, ještě mě napadá, že by to mohl být dálniční policista s tím čistým štítem.
0: Já jenom prozradím, že samozřejmě tyhle ty podkresy si tady tak nějak vybírám sám, aby to tak sedělo vlastně k tomu tématu, takže to bych úplně jako nebral jako cestu, jak zjistit, jestli to je správně, či nikoliv. Karolína.
4: Franko, normálně moc netipuji, ale tady bych si tipla, že je to taky kriminálka. Tak ahoj, krásné ráno, ať to uteče.
0: Jestli to tak je, nebo není, to se samozřejmě dozvíte za pár minutek. Teď pojďme plnit hudební přání podle vás.
5: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
0: Mezi těmi všemi hlasovkami je teďka trošku těžší najít něco toho hudebního, ale naštěstí se podařilo. Kuba mi píše: zdravím všechny Kysáky a Kubu do studia. Protože budu mít už brzy narozeniny, chtěl bych si jako z narozeninové přání poslechnout Take You Higher od Wilkinsona. Tak snad mi zahrajete, ať se dneska všichni máte krásně, užijte si noc a hlavně opatrně na cestách. Díky, Kuba. Kubo, bohužel tady nemám konkrétní tenhle ten song, ale koukal jsem na Wilkinsona, co tady mám, a myslím si, že tahle ta hudební pecka tě určitě potěší.
5: Radio Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Je to tak, kysáci, podíváme se na dálnici D11, protože mi právě teď přišla informace od ředitelství silnic a dálnic, že se úsek 8 km, tak, směrem z Prahy na Hradec Králové je už plně průjezdný, práce na dálnici, montáž nosníků byly ukončeny. Tak pokud máte i vy něco z dopravy, určitě využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a díky za to.
0: Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: Posloucháte noční juboxy dnes s Kubou. Na začátku hodiny jsme tady měli posluchače Martina. Martin nám dal 3 indicie a vaším úkolem bylo na základě těch indicí zkusit uhodnout, cože to dělá za tajemné povolání. Ty indicie jsou: doufám, že máš čistý štít. Vidíš mě často, ale doufám, že mě nevidíš. Večerní seriál. Petře, co si myslíš, že dělá Martin za tajemné povolání?
1: Krásné ráno, já si myslím, že Martin je revizorem městské hromadné dopravy. Čau Petr.
0: Co Zbyněk?
2: Ahoj Zbyňa, Ostrava. Já si myslím, že je lékař, chirurg anebo něco podobného. Čau, mějte
0: no
2: se.
0: Já už jsem se právě lekl, že tohle tady nezazní. Přece jenom těch různých seriálů z nemocničního prostředí tady máme habakuk. No jestli to tak je nebo ne, to se dozvíme samozřejmě za pár okamžiků. Teď dávám slovo Švestkovi.
3: Čau Kubo, tak Marťas si myslím, že bude velkým trnem naší duc v oku. Já si myslím, že bude dělat bez taku cizinecké policie. A nebo to potom, pokud to nebude pravda, tak potom jedině, co mě napadá, tak bude čojkař. Čau.
0: Honza.
4: Zdravím Kubo, tak mě napadlo, jestli to taky náhodou nemůže být pracovník inspekce silniční dopravy.
0: Lucka.
5: Ahoj, tak já si myslím, že to je bacha.
0: Ozvala se i Jaroslava.
6: Ahoj Kubo, tak
0: to je Filip.
6: Já bych typoval, že Marťas dělá buď toho policistu, jak typuju ostatní, anebo nevím proč, ale ještě mě napadlo celníci, protože ty jsou taky jako, můžeš vidět hlavně večer, protože dohlíže na kamiony a televizi, nebo mě ještě napadlo inspektor silniční dopravy, nebo o těch insit, já jim říkám si do, ne. Tak uvidíme, nechám se překvapit. Tak hezký den všem.
0: Tak tohle byl Filip, takže ještě jednou Jaroslava.
7: Ahoj Kubo, myslím si, že dělá detektiva.
0: Tak jak to kysáci teda je? Uhodli jste to? Nebo jste to neuhodli? No. Jasně, že jo. Martin se přihlásil s tímhletím mailem. Napsal soutěž, čárka, povolání, kriminalista. Takže ano, opravdu ty kriminální seriály, kterých nás vlastně do nás pumpuje televize ze zleva, zprava, ze zhora, ze zdola a tak dále, je celá řada. A ano, opravdu, Martin je kriminalista, takže vy jste to opět uhádli. Takže díky za to, protože podle těch počtu těch hlasovek, která vás to opravdu stále baví. Teď si dáme další 90. pecku. Squeezer, Blue Jeans.
8: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Pátá hodina odbyla Kysáci a to znamená, že jdeme do finále, jdeme do poslední hodiny pondělních nočních jukeboxů na Kysu.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kys. Be happy.

0: Společný Jubox.
1: Od půlnoci až do 6 hodiny ranní společně vybíráme ty největší pecky od let 90. až po současnost. A další, kdo vybírá, je Pavel. Ahoj.
2: Ahoj Kubo, zdravím všechny kysáky.
1: Pavle, kde nás ladíš?
2: Hele, teďka aktuálně na dálnici D11 jedu do práce do Prahy z Náchoda.
1: Mm-hmm. A jak se jede?
2: Hele, teďka tady je, jak je to zúžení, tak teďka je to prostě rozkopaný a to celkově ta dálnice, tak je to takový pomalejší, ale naštěstí ještě je to dobrý, že ještě auta tolik nejezdějí, no.
1: To znamená, že jsi někde okolo 60. kilometru, předpokládám, jo?
2: Přesně tak.
1: Mm-hmm. Já vím, že tam totiž máme i posluchače, kteří právě pracují na té stavbě, takže zdravíme samozřejmě i je. Pojďme na muziku, co budeme hrát a komu bys to ale chtěl poslat?
2: Bylo by to od Verony, Už si pro nás jedou, a bylo by to tobě do studia, všem kysákům, co buď dodělávají noční, nebo naopak začínají a jedou do práce jako já.
1: Pavle, díky za tenhle ten hudební výběr, šťastnou cestu, hezké pondělí, ahoj.
2: Díky taky, měj se, čau, ahoj.
0: Kiss. Radio Kiss.

0: Kiss. Radio Kiss.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, zpřímek se stávaj zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň

0: Bohnout. Svaz českých bohémů, to je muzika, která dohrála teď v 5 hodin 18 minut. Ladíte Radio Kiss, já tady mám celou řadu vašich hlasovek, tak pojďme je odbavit. Milan začíná.
1: Dobré ráno, Kubo, můžu tě poprosit o jakoukoliv písničku, mělo by to být pro kluky ze Zlatých hor, Mila Tomaštík, Aleš Kudela, Pavel Kvapil a mnoho dalších z motorkářského klubu Los Science. Kluci, měli se to výborné. A mělo by to být ještě pro novomanželé Dunovi, kteří měli v sobotu svatbu. Přeji krásný den. Ahoj, Milan.
0: A je vidět, kysáci, že už se probouzí i ta mladší generace posluchačů, protože vzhůru už je David.
2: Čau, Kubo, tady David. Zahraj mi tam, prosím tě, písničku od 2Unlimited Let Beat Gen Choyo Barry. Bude to jenom pro tebe do studia, tak díky, čau.
0: David je prostě šikovný posluchač a je vidět, že ho rodiče vedou správným hudebním směrem, tak si pojďme užít další muziku.
3: Radio Kiss, to nejlepší od 90. let.
4: Let the beat control your body, let the beat control your body.

0: jiný. Nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Ladíte pondělní noční jukeboxy, máme 21. září. Matoušové mají svátek a o nich ještě za chvilku, ale nejdřív přivítám na našem telefonním čísle 210 323 323 Páju. Pájo, dobré ráno, ahoj.
2: Krásné dobré ráno, zdravím to nejlepší Rádio Kiss.
1: Jak se ti vstává takhle do pondělního rána?
2: No, momentálně tak jako nic moc, já strašně nerada stávám, takže tam musím dneska odvést děti do školy, takže je snad dobrý. No.
1: Jasně.
2: Ale tak... s vaším rádiem se stává líp, to je jasný.
1: Teda, to je krásný. Chtěla bys ještě někoho přes ETR Rádia Kiss pozdravit?
2: Bylo by to tak jako tebe hlavně, to je jasný, podle mě to vidět slyším, tak to bude pro moji rodinku do jižních Čech a hlavně pro... naši ani trojku, já už se na ně těším od rána od česti.
1: Je to tak. Pájo, děkuji, že jsi zavolala, měj se krásně, ahoj.
2: Krásně, ahoj.
1: A Maty nám prozradí, co, že to budeme hrát.
3: Ahoj Kubo, mohl bych tě poprosit o zahrání písničky Modern Talking Megamix k mýmu dnešnímu svátku a pro všechny kysáky a i ty, co jsou za volantem už jako já. Čau Maty.
1: Takže pánové, všechno nejvíc nejlepší.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Right here on the station that pays. If you want the hits, the whole hits and nothing but the hits. On your FM dial, keep it right here, baby. Modern Talking. Cherry, cherry lady. And it goes like that.

0: Noční juboxy na rádiu Kiss ještě zdaleka neřekli své poslední slovo. Začíná Munča.
1: Krásné ráno všem. Ranní ptáče dal doskáče. Já bych chtěla nechat zahrát písničku Kubíku, prosím tě, pro všechny obsluhy čerpací stanice, aby se obrnili trpělivosti a aby prostě to zvládli, protože některé ty dotazy, jestli je nafta, jestli bude palivo, jestli jaká bude cena a tak dále, my to prostě, vážení přátelé, nevíme, my se to dozvíme Bůh ví kdy. Takže díky za všechno, že jste na nás hodní, že na nás nekřičíte a čau čau, Monča z Opavy.
0: Já věřím, že náladu ti zlepší Nikol a Sebastián.
2: Ahoj, tady Nikol
3: a Sebastián.
2: Jedeme právě na turnaj hokejovej a chtěli bychom pro lepší probuzení zahrát Daj Daj od Shakiry a Burna Boye. Děkujeme.
0: Takže Shakira je nachystaná, Burna Boye taky a za chviličku už poslední hudební přání dnešní noci.

0: 21. září, to je datum, které svítí v kalendáři stejně jako jméno Matouš, takže pánové, všechno nejvíc nejlepší. Za chviličku do studia dorazí ranní trojice, ale než se tak stane, tak je mou milou povinností splnit ještě jedno, poslední hudební přání dnešní noci, a to Lubošovi, který zároveň myslí na Míšu Dinhovou.
1: Kubo, ty bombardiáku, ahoj, přijetí krásné, úžasné, fantastické pondělí ráno, takže včetně dneska už jenom 5 dní a máme víkend, dokonce prodloužený, takže žádný pesimismus a jedeme. Já jsem už poprosit, pusta nejenom pro mě, ale i pro Míšu Dinhovou naši srdcovku od Aha, Take On Me. A doufám, že se bude líbit samozřejmě i všem ostatním kysákům. Měj se úžasně, kysácky a prostě užívej. Čau, Luboš.
0: Takže já se prozatím loučím, za chviličku už ranní trojice, určitě dáme ještě nějaké to slovo. Takže za chvilku jedeme.
2: Nezapomenutelné refrény, ikonické hlasy a hodiny strávené u kazeťáků. I takové byly osmdesátky. Jeden z největších hitů této doby. Hrajeme na rádiu Kiss právě teď.

0: Gigi do Agostino a já už ve studiu nejsem sám. Dobré ráno.
1: Ahoj.
2: Čau.
0: Víte, co mě hrozně baví? Váš nový projekt, ta ranní výzva. A já vím, že dneska už máte třetí výzvu před sebou. Prozraďte mi, co to bude.
1: To nemůžeme prozradit.
0: Jak to?
1: Protože je to až moc velký riziko.
0: Aha.
1: My tentokrát úplně neodhalíme, o co jde, protože to je opravdu riskantní výzva, kdy možná tomu člověku změníme celý život a když se to nepovede, tak to bude průšvih, protože to uslyší celá Česká republika.
0: Takže bude skákat se mnou z letadla, jo?
3: Ježiši.
2: To ne.
3: To už nikdy, Kubo.
0: To jsem si slíbil i sám sobě, protože pak mi chodili takový vtipy typu padá Kuba, něco si přeji.
1: Jo.
2: To byla výzva taky, no.
0: Na kolik hodin teda?
3: Hele, po půl osmé.
0: Super.
3: Po půl osmé to všechno odhalíme a zítra po osmé ráno, říkám to, Míšo, bude realizace. Aha. A tu uslyšíte všichni.
0: Jasně.
3: A tam tedy jako děj se.
2: Vůle boží, no.
3: Vůle boží,
1: jo.
3: No. Já osobně bych něco takového nikdy po rádiu nechtěl.
2: Taky ne, nikdy. Ne.
3: Ale posluchači ano.
2: Ty jo.
3: Tak jim to splníme.
0: Takže
3: no.
0: Nechoďte spát a leďte i o půl osmé.
3: Kubo, hezký den a
1: díky. Ahoj.

0: Kisparáda. Kisparáda. Hlasuj pro nové hity Kisparády Rádia Kiss. www.kiss.cz
1: Kisparáda.
0: Kisparáda. Kisparádu s DJem Basslickrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu. Kiss. Počasí.
2: Dnes bude zpočátku jasno až polojasno, ale postupně během dne čekáme proměnlivou oblačnost, k večeru ojediněle s přeháníkami. Nejvyšší teploty dnes vyšplhají na 12 až 18 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Zájem o dětské letní tábory postupně klesá. Podle dat krajských hygienických stanic na ně letos odjelo 194 tisíc dětí. A to je nejméně za posledních 10 let. Podle oslovených pořadatelů i některých hygieniků konkurují klasickým táborům ty příměstské. Rodiče totiž dávají čím dál častěji přednost akcím, ze kterých se děti vrací večer domů. Nemusí pak mimo jiné řešit, že se jim večer stýská. Nedělní volby v německé spolkové zemi Mecklenbursko-přední Pomořansko vyhrála krajně pravicová strana Alternativa pro Německo se ziskem 38,2% hlasů. Křesťansko-demokratická unie kancléře Friedricha Merce nepřekonala 5% hranici a do sněmu se nedostala. To se v žádných zemských volbách od roku 1949 ještě nestalo. Volby v německém hlavním městě Berlíně vyhrála krajně levicová strana Levice. A teď zpátky domů.
3: Méně zpoždění, ale nižší tržby. Nástup všemi dveřmi na příměstských a regionálních linkách PIT sice zkrátil některým spojům cestu o několik minut. Tržby ale za 8 měsíců klesly zhruba o 35 milionů korun. Podíl cestujících bezplatné jízdenky vzrostl z 2,5 na 6%. Ropit očekával ještě vyšší ztrátu.
0: Sport.
2: Hokejisté Brna ve třetím kole extraligy poprvé bodovali, porazili Hradec Králové 3-1. Jediným týmem bez bodu tak zůstávají Vítkovice, které podlehly Litvínovu 2-3. České Budějovice udolali Olomouc 3-2, Kladno zvítězilo na ledě Liberce 3-1 a Pardubice přehrály Karlovy Vary 5-2. To byly nejnovější zprávy a slovo už má Raní Kis.
4: Dobrý den, dobré ráno.
5: Guten Tag, guten Morgen.
6: Těšili jsme se na vás i po víkendu, začíná Raní Kis.
0: To nejlepší od 90. let. Kis. Kis. Radio Kis.

0: tady se zastavil čas ve studiu Rádia
1: Kiss. To jo,
0: jedna jediná věta, Míšo, viď?
1: Patriku.
0: To je. No to je jako dobrý, no.
1: Řekni to.
2: Poprvé jsem si nechal vyložit karty.
1: A?
2: No, jako dobrý. Ona totiž, moje tchýně, se tomu dřív nějak věnovala a teď se prokecla u stolu. Já říkám, tak pojď, vylož mi. Říká, mě to zajímá, já jsem toho nikdy nebyl. No a dobrý, jako nechal jsem si to na půl roku dopředu. Všechno tam víceméně vychází dobře, jako v pohodě, super.
0: Ale,
2: mám kolem sebe nějakýho falešného hada, který na mě změní během půl roku prej názor. A je to ženská.
1: Proč koukáte na mě?
0: Jseš tu jediná. Za tebou už jenom ta kachna táme nahoře, co tam visí.
1: Třeba to je ona.
0: Ženská na tebe změní názor během půl roku. Jaká jiná důležitá žena v tvém okolí než tvá maminka, tvá žena?
2: No. Právě je to ve společnosti, není to v rodině, protože rodina byla někde dál.
1: Jasně.
0: A tady je jenom Míša, to bych se hodně divil.
2: No, nevím taky, kdo taky nikdo.
1: Jestli mi budeš pořád líst na Facebook a do telefonu, tak na tebe změním názor.
0: Jo, ty tady totiž holkám docela zatápíš, Patriku.
2: Ne, dobrý.
0: Ne, jinak ty.
2: Jinak tam vyšlo všechno jako dobrý, všechno bylo skvělý.
1: Ale to jsi docela zariskoval.
0: Žena, která změní názor, tyjo.
2: A je to had, ta nejhorší karta, co tam byla.
0: Had, jo.
2: Jseš had.
1: Já nejsem had, já jsem hadice.
0: Hele, buď v pohodě, já jsem taky měl takhle nějak vyloženo přes někoho z rodiny. Mm-hmm. Můj život měl být úplně jiný, než teď je. Mm-hmm. Nešťastný Kiss vůbec neměl existovat.
2: Ne, ne.
0: Davídek vůbec se neměl narodit. S Myškou jsme vůbec neměli být. Milion věcí, všechno prostě bylo jinak.
1: A neděláš to na truc?
0: Jak, na truc?
1: Víš, že jako prostě si řekneš, hele, v těch kartách to takhle mám. Ne, já to udělám na schvál v obráceně.
0: No to je možný, no.
1: Hele, Patriku, mně teď dochází jedna věc. No. Ty teda, tobě bylo vyloženo, že nějaká žena v tvém blízkém okolí na tebe v brzké době změní názor.
2: Tak.
1: A vykládala ti karty tvoje tchyně.
2: Ale netýká se to rodiny.
1: Jo, dobře,
2: je to společnost.
0: Ta holka se na něco připravuje.

0: jsou tady odpichraní okysu, takže Patrik u kartářky.
1: No, u kartářky, no, tak jo. Jako.
0: O tchýně.
1: Tak tchýně se o to zajímala, dřív to občas nějak vykládala.
0: A musíme to sledovat, kysáci, vy si totiž všechno pamatujete, nezapomeňte, do půl roku se zeptat Patrika, co ten had v podobě té ženy, jo, která má změnit názor.
1: To mě zajímá,
0: jo, kdo to bude.
2: Tak už víme, Patrikovu budoucnost a Romane, co tvoje minulost, jaký byl tvůj víkend?
0: Heleď, krásný, svatba a děkuju Radkovi a Kristý za to, že mě pozvali do Skočic u Strakonic, ale říkám na rovinu, já jsem vybitý jak baterky teda.
1: Ne, dlouhý?
0: Jako 6 ráno vstávat a druhý den přijet v 5 ráno. Vždycky miluju ty moje kamarády, když mi potom říkají, no Romane, co ty děláš za práci, ale víš, ty jako...
2: To je samá party.
0: Ježi, já bych vám to někdy jako přál, abyste si to zkusili.
1: Není to sranda, měl jsi to daleko?
0: Ale jako do Strakonice jde v pohodě, ale jde o to vytáhat si tu techniku, no, ze skládku dojet, nazvučit obřad. Teď ty nervy se vším, protože chceš, no, aby se to povedlo, aby si lidi zatancovali, když to skončí, jsou 2-3 ráno, zbalit to, jo, zase odej do skladu, natáhat to. Jo, to jsou pěkný,
2: no,
0: šichty.
2: A tancovali.
0: Tancovali.
2: Tancovali, tak
0: tancuj,
2: je to dobrý.
0: Drum and bassová série na konci byla brutální, bláho, to bylo teda, no. A Míšo, heleď, u tebe víme, že jsi prvně cestovala nočním vlakem se svou motorkou.
2: Ano, autovlakem. A to nakládání těch motorek, to byl teda zážitek, to bylo něco.
0: Viděl jsem to na sociálních sítích. A jeli jste na Slovensko?
2: Ano, jeli jsme do Košic, tam jsme se dovezli tím autovlakem a potom jsme se otočili a zpátky do Prahy.
0: Jedna věc, my jsme takhle jeli ne autovlakem, ale tím spacím, tím, kde jsme měli hezký nocleh přes noc do Maďarska. Mm-hmm. Jediná věc, která mě tam nebavila, schválně, co myslíš?
2: To houpání toho vlaku.
0: To bylo dobrý, to mě uspávalo.
2: Aha.
0: Ale strašně tvrdý postele, nepřišlo ti?
2: Jo, já... Víš co, mně se to říká lehko, já se vyspím všude. Já prostě vždycky usnu, jak kdyby mě praštili pánvičkou po hlavě.
0: To bylo takže... jak prkno normálně, ty jo.
2: Já jsem byla v pohodě, pán, jo.
1: Že ty jsi byl v tom starým vagónu.
0: No jo. Takže snad jste si taky víkend užili. A máme pro vás jednu dobrou zprávu teď. Příští víkend, ten co bude, je prodloužený. Mm-hmm. A viděli jste počasí?
1: Ne.
0: Tak se klidně koukněte.
2: Jdu se podívat.
0: Tak schválně, jo, co zahlásíte? Jo.
1: 27 to je, 27...
2: Počkej, 27 stupňů nebo 27 datum?
0: Ne, 27 datum. No, možná i jo.
1: Září, počasí.
2: Oh, sobota.
0: Oh, že jo.
2: Ne, počkej, tak tam mi to píše 19 stupňů.
0: No ne, dobře, ale tak jako
2: ježiš. Ale jo, jo, a počkej, neděle 23.
1: No, je hezký
2: člověče. No, 24.
0: Pojď sem, babí léto.
1: Pojď sem, kam jdeš?

0: Vyměňujeme si tady zážitky z víkendu, bylo hezky, tak snad u vás taky, kysáci. Míšo, ty jsi byla na motorkách až na Slovensku.
1: Ano.
0: Nové motorky už mají taky takové ty asistenty, řekněme, které někdy musíš mít něco jako tlačítko start, stop, vypínání a podobně.
1: Motorky mají ABS a kontrolu trakce, ale nemají jako, že by ti hlídali pruhy nebo to, něco takového.
2: To jsem si představil, teď nedáš ten blinker, motorka tě vrátí.
1: To ne.
0: A co máme třeba hlídání pruhů, viď?
1: Ano,
0: možná
1: to nedělaj.
0: Senzor únavy, ale to nevím, jestli je automaticky daný, že to auta v Evropské unii vyrobená musí
1: mít. Já hovořím oči furt, když svítí sluníčko, to by mi furt říkalo spíš.
0: Jeden nějaký majitel nového auta, myslím si, že Lexusu, toho to pobavilo, Míša už tady na mě kejve hlavou, to mě rozesmalo, já jsem si na tebe vzpomněl. Jemu neustále ten asistent hlásil, že spí.
2: Aha.
0: Furt.
1: A víte, že mně se to děje taky? Když jedeme s našima kysáckýma dodávkama, vy jste to viděli. Pořád jo. Mi to hlásí, že spím.
0: Jenom, že furt. Víš, v čem je problém?
2: V čem?
0: On je Aziat.
1: A jemu
0: neustále ten Lexus a on v tom točil nějaký video. Furt, on sotva sednul auta. Spíš. On, já s tím nic neudělám.
2: To víš, evropský auto.

0: vyložit karty. A cože si tam měl vepsáno?
1: Měl jsem vedle sebe hada, ženskou, která je falešná a změní na mě během půl roku názor.
0: Tak už víme, co to bude.
2: Navigace se ti zblázní, Paťo, to je taky ženská. Změní na tebe názor a pojedeš někde do Tramtárie. Taková kontrolní otázka. Vy jste říkali něco o volném pondělí. To bude teďka to další volné pondělí.
1: Jak už bych chtěl tohle volno. Ideálně. Příští týden ano, je státní svátek, to tu nebudem.
3: Státní svátek bude, raníky ne, ale i tak pojede soutěž 7-7.
0: Jo,
3: nezapomeňte na to. Spoustu lidí bude spát, takže to bude větší pravděpodobnost dovolat se přímo do soutěže.
0: Takže nezapomeňte příští pondělí v 7 ráno.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Check it out, check it out.

0: Počasí.
1: Dnes bude zpočátku jasno až polojasno, ale postupně během dne čekáme proměnlivou oblačnost, k večeru ojediněle s přeháníkami. Nejvyšší teploty dnes vyšplhají na 12 až 18 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Superdávku, která slučuje dávky na bydlení, živobytí a děti, čekají další změny. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka je chce s opozicí dohodnout ještě během podzimu. Týkat se mají například exekucí a insolvencí. Zatím poslední úpravy, které mají rozšířit okruh zranitelných osob, schválili senátoři v červenci. Někteří potřební dosud na superdávku nedosáhli vůbec. Spojené státy se dohodly s Dánskem ohledně Grónska. Americký prezident Donald Trump to oznámil ve svém příspěvku na sociálních sítích. Spojené státy by měly nad Grónskem získat určitou kontrolu. Ta se má týkat především bezpečnosti. Dohoda má být podepsána tento týden.
0: Sport.
1: Fotbalisté Slavie v 9. kole první ligy udolali Plzeň 2-1 a bez porážky vedou ligu o 3 body. Fotbalisté Teplic vyhráli na hřišti Hradce Králové 2-0 a posunuli se na 5. místo tabulky. Hradec doma v lize prohrál po 9 zápasech. Sparta veze z Olomouce výhru 3-0 a posunula se na 7. příčku. První bod vybojoval Zlín za remízu 1-1 na hřišti Jablonce. To byly aktuální zprávy, hezké ráno.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: show.
1: Ranní show.
0: Pokud nás posloucháte od 6. hodiny ráno, tak jste slyšeli překvapivou větu od Patrika, že si nechal vyložit karty. Možná mu karty ukázaly, jakou hudbu bychom měli hrát tady na Kisu.
2: Karty mi to neukázaly, ukázala mi to Lukáš Bláha, protože náš noční moderátor. Mě tahle novinka úplně utekla. Je to překopávka hitu 40 let starého Uptown Girl od Billyho Joela a vydal to Aquagena, je to asi 2-3 týdny zpátky a úplně mi to uteklo.
0: Ty, teď to vypadá na raní kachnu, chceš mi říct, že Uptown Girl od Billyho Joela je jenom 40 let stará.
2: Pan Google říká rok 83, takže 43 let.
0: Ty, o to bych řekl víc, člověče, že to je snad nějaká 70, 60.
3: A není to tak, že Billy Joel to převzal ještě od někoho?
0: To je taky možný.
2: Možná.
3: No.
0: Tak si to dáme od Aquagena.
2: Pojďme na to.
0: V ranním šatou.

0: Klagen válí jeden song za druhým, tohle bylo v rámci ranního šotu.
1: Chtěl bych to uvést na pravou míru. Billy Joel opravdu Uptown Girl vydal v roce 1983, ale Romane, to by se to zdálo starší a je pravda, že to je inspirovaný hudbou z 60. let.
0: To je ono, já to totiž někde mám na flešce jako hodně, hodně starý songy, když to je šílený. My vám tady kysáci vyprávíme o tom, že existuje nějaká hudba z 60. let. Vem si, když nás poslouchá posluchač, který mu je 20 let, si říká, co to tady je za archeologii. Co to je za moderátory?
2: Naopak je dobře, že to zmiňujeme, protože víš, kolik nových hitů se inspiruje právě tady v té starší hudbě.
0: A já bych dokonce řekl, že až moc. A chybí mi teď za poslední měsíce a roky, že by teď producenti vydávali něco autorského a svýho.
1: Přátelé, řeknu nám něco z kanceláře Rádia Kiss. To takhle sedíme u novinek a říkáme si cover. Zase cover, další cover. Teď není nic novýho.
0: Jenomže čím starší budeme, tím víc ho budeme znát. Ono totiž spoustu lidí vůbec netuší, že to cover je. Jo, je ale pravda. My jak už něco pamatujeme, tak už víme, no.
2: Třeba to, co bylo v našich dobách, jakože jsme si říkali, že to jsou novinky. Třeba to byly taky covery a nějaký starší rádiáci přesně procházeli ty písničky.
1: Jo.
2: Cover, cover,
0: to
2: víš, zase cover.
0: Historie se opakuje.
3: Odleťte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Ve hře je zájezd pro dvě osoby do 4 hvězd.

utečte do Egypta. Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace. Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.

0: Myslíme si, že tohle bude fakt skvělý týden, kysáci. Super týden, protože například po 7:30 se dozvíte, komu splníme velké přání z řad našich posluchačů.
1: Právě nám také odstartovala soutěž o dovolenou v Egyptě. Více informací, včetně soutěžní otázky, kysáci, máte na webu.
2: A já se nejvíc těším na pátek, protože to přijde Aleš ze skupiny Lunatic a ukončí hlasování o jejich největším hitu.
1: A nepřijde jenom Aleš, přijde zároveň také Markus Kruk, režisér Zrádců, přímo sem do studia KISu.
0: A to není všechno. Ještě jedna velká novina.
3: Největší hvězdy milénia míří do O2 Arena. Radio KISS Millennium Explosion.
0: Kdyže se to uvidíme?
1: 21. listopadu, nenachytáš mě.
0: Kolikátého je dneska?
1: Dneska je 21. září!
2: Za dva měsíce.
0: A kysáci se dnes dozví, že k těm 11 hvězdám přidáme ještě jednu.
1: Oh.
0: A dnes po 8. ráno jméno budete znát. A je to jedna z největších hvězd celé O2 arény, toho našeho line-upu. Rozhodně můžeme říct, je to headliner.
1: Jo, 100%.
0: Jo.
1: Je to dělo!
0: Už za dva měsíce vidíme se v O2 aréně na akci Radio KISS Millennium Explosion.

0: Právě se tady Patrika a Míši ptám na to, jestli mají připravenou nějakou ranní kachnu, protože já měl, před spánkem jsem si říkal, to si budu pamatovat ráno, no samozřejmě, že nevím, že jo.
1: Ne, takže nemáš.
0: Ne, nemám.
2: To si musíš vždycky napsat, i kdyby si se vzbudil v noci, to prostě
0: to
2: jasný.
0: To nechceš zase, si říká, proberu se, to už potom nezaberu.
1: Takhle dneska 21. září, pondělí, nějakou kachnu.
0: Jedna, ale ta by byla ostrá teda. To jsem slyšel teď někde u někoho na Instagramu o víkendu.
1: No pojď.
0: Lidi, co nemají horní končetiny, si nebudou moc brát půjčky.
1: Proč?
0: Protože nemají čím ručit.
2: Romane, a běž na hambu.
0: No to je, proto říkám.
2: Běž na hambu.
1: Běž do pekla.
0: Tohle nemůžeme říkat, že jo, ale jako, jak tohle někoho napadne. No dobrý, tak... My jsme na tom trošku podobně, že jo, když tady vymýšlíme ty.
2: To je pravda.
1: Do mě napadá, může bez nohy utíct z vězení?
0: Může utíct, akorát neutíká fyzicky, ale plazí se.
1: No, když.
0: No nebo jako rukama jo. Takhle. Počkej, ale ty máš, to má nějakou pointu? Nebo
1: ne, to mě jenom napadlo.
0: Tak to se neptej, když nemáš pointu.
1: To je úplně blbý, to mě napadlo jenom tak z hlavy.
0: Je, tak nic.
1: Nemáme kachnu.
2: Ne, nemáme kachnu. Asi. Možná. Nevím, tak musíme to říkat, protože takhle si kysáci budou myslet, že to, že třeba bude, víš?
0: Jenom pro inspiraci. Jaká kachna tu zazněla například minulý týden?
3: Řidiči si za poslední dny všímají, že se u některých čerpacích stanic přes noc předělávají cenové totemy, především jejich displeje. Nové konstrukce počítají s trojcifernými částkami. Oficiálně jde o modernizaci, ale spekuluje se, že si prodejci chystají půdu na psychologicky citlivou hranici.
2: Tohle byla kachna, dokonce se nám ozývala jedna posluchačka, že nám to, jak se říká lidově, sežrala i s navijákem, protože u nich zrovna předělávají celou benzínku.
0: Ale ne kvůli tomu, že tam bude trojciferné číslo, to se snad nikdy, pane bože, nestane, ne. Že benzín bude stát 100 korun a víc za litr nebo jakákoliv pohonná hmota. Kuba mi poslal hlasovku, mám to risknout?
2: Jo, riskni to.
0: Možná je to typ na ranní kachnu, víš?
4: Očkej. Když máš ranní kachnu, tak opět připomínám to značení kontejneru, respektive popelnic, že už to nikoho nebaví, že prostě každá země to má po svým, takže se to bude sjednocovat a papír už nebude modrý, bude třeba žlutý a tak dále, tak podobně.
0: No, ty jsi to prásknul, ale Kubo, to nemůžeš takhle.
2: A ten si dal asi 4 kafe, ne?
0: Já mám všechny hlasovky puštěný dvakrát.
2: Jo, <takhle. laughs>
0: Šťastnou cestu, Kubo.

0: ty jsi tomu zase dala, Romane. Ty jsi tady vyprávěl takový jeden nevhodný vtip.
1: Citoval jsem jenom.
0: Citoval?
1: Ano.
0: Tak kysáci ti taky v apce citují.
2: No, Romane, a víš, co je nejoblíbenější nápoj vozejčkářů?
1: To jsem slyšel.
2: No přece točená kola.
1: Ano, ano, ano.
0: Nesměj se, skončíš v pekle.
3: Zároveň nám napsal Cipísek, kterého cituji.
1: Cituji.
3: Když zavolá beznohý vozíčkář na svého psa k noze, tak to ten pes bude asi hodně zmatený, co?
2: Ježiši.
1: No, ale teď to nezastavíme.
3: Ale já to bude e-mailu zase. Ježiši.
0: No nic, musíme z toho nějak vybruslit.
1: Jak?
0: Já nevím.
1: Dej něco, Míšo.
0: Já už jsem vám tady říkala jeden takový nevhodný fór.
1: Nevhodný fór?
0: Jo.
1: Já si ho nepamatuju, já mám ohromnou výhodu v tom, že si je nepamatuju ty fórky.
0: Já ho ale budu pouze citovat.
3: Tak cituj svého kamaráda, Míšo.
0: Víte, co hledá jednoruký ve městě?
1: Jo, já nevím, já se nepamatuju.
3: Dobrý, dobrý.
0: Second hand.
3: Je dobrý.
4: Roman, Patrik a Míša. Raní Kiss.

0: odnesl. Ty vole, teď to vybouchlo.
1: Já myslel aplikace, kam nám kysáci posílají zprávy.
0: Já vím, jedna hlasovka za druhou. Ale jako, já jsem slyšel, stih jsem tak 4 forky. To nemůžeme publikovat.
2: To je brutální až.
0: To lidi, jak to, že vůbec něco takového znáte?
2: Pondělí, no.
0: Černý humor, no.
3: Já jsem si vzpomněla na jeden vtip.
0: A ten jsme ještě neslyšeli.
3: Ne, neslyšeli.
0: A ty ho chceš teď říct, jo?
3: Já nevím.
0: No, tváříš se divně.
3: Míšo, já se červenám, jenom myslím na to, že bych to měla říct teď veřejně.
0: Už to nakousla, pak už musíš.
3: Dobře, tak jo. Tak snad mi to odpustíte, kysáci. Žena píše inzerát do novin. Hledám muže, který mi neuteče, který mě nebude mlátit a který mě dobře uspokojí. V novinách se to otiskne a za týden u ní zazvoní zvonek. Otevře dveře a tam se objeví chlapík. Dobrý den, já jsem tady na ten inzerát. Jo, ale vždyť vy vypadáte tak jako zvláštně. A on, no jo, no, tak jak jste si přála? Vy jste chtěla chlapa, který vám neuteče. Já nemám nohy, tak vám neuteču. Který vás nebude mlátit. Nemám ruce, já vás mlátit nebudu. A ženská, a jak mě uspokojíte? Aha, čím si myslíte, že jsem zazvonil?
4: S kysem za volantem po celé republice.
1: To je dobrý.
0: Nosem, děti, nosem.
3: Nosem.
1: Bambulí. A teď bambulí má na čepici, ne? Ježišmarja, tak do toho drcne.
0: Ano, toho se taky dá takhle říct, ano. Pěkné. Davide, pojď, jdeme na silnice, je to v pohodě?
5: Projedete po D5 na Plzeň, tak těsně před 55. kilometrem, stojí tam pán, má trojúhelník dost jako blízko u auta, neměl by ho mít trošku dál, aby byl vidět, takže ať do něj nevlítnete, mění tam kolo.
0: Dobré vědět, díky, a dál?
6: Dojedete od Vyškova na Brno, tak bacha u Holubic, jelo to a najednou se jde na brzdy. Pomaličku to jede nějakou 20.
0: Ok, připravte si bambule, kysáci, za chvilku se nebude zvonit, ale volat do KISu 77.

0: tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku.
1: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoladovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovnajanek.cz.
2: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
3: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
4: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Terran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Terran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
5: Radio Kiss. Počasí.
6: Dnes bude zpočátku jasno až polojasno, ale postupně během dne čekáme proměnlivou oblačnost, k večeru ojediněle s přeháníkami. Nejvyšší teploty dnes vyšplhají na 12 až 18 stupňů.
5: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: Vláda by dnes měla poslat do sněmovny státní rozpočet na příští rok oproti původnímu návrhu s deficitem 389 miliard korun, který předložila ministryně financí Alena Schillerová, by se schodek měl po koaličních jednáních snížit zhruba o 3 miliardy. I přes tento pokles bude návrh znamenat druhý nejhlubší rozpočtový deficit od vzniku Česka. Historický zákrok mají za sebou britští lékaři, kteří jako první na světě použili speciální nitinolové pružiny při operaci vzácné vady lebky u dětí. Prvním pacientem se stal teprve roční Rory Potter. Lékaři označují první operaci jako významný krok ve vývoji léčby a doufají, že technologie najde využití i u dalších dětí.

0: 7 hodin ráno.
1: A na rádiu Kiss
0: začíná soutěž
1: 7-7.
2: Dvojky, trojky, pětky padaly minulý týden, tak uvidíme, jak se bude dařit.
3: Je pravda ale, že šestka mám pocit hodně dlouho nepadla.
2: V srpnu naposledy.
3: Ne.
2: Takže za celé září jsme ani jednou šestku neměli a to už je 21.
4: Tak uvidíme, jestli se to podaří u Lukáše, který se dovolal. Ahoj, Luky.
5: Nazdar, dobré ránko.
2: Dobré ránko.
4: Ahoj. Luky, my jsme se tady před chvílí bavili o takových jako vtipech, takový černý humor. Máš taky nějaký takovýhle vtípek?
5: No, asi ani ne, no.
4: Dobrý. Tak dobrý, tak je slušný, tak s ním můžeme...
3: Ano.
5: Pokud nebude šestka, tak bude vtípek.
3: To co je?
2: To mě baví, tahle výzva.
3: Jo, no, to mě taky.
4: Tak koukej, hodí šestku, já chci ještě vysílat.
2: Pro Lukáše.
3: Luky, držím ti palce, hážu kostku do věže. 3, 2, 1.
5: Pojď, Paťo, šestka.
3: No, Luky, ten vtípek. Já bych, jako...

0: dej vtípek, ale nemusí být tak ostrej, protože na hrací kostce padla pětka, pošlem ti pět jedinic!
1: Super, ta nádhera, děkuju, Paťo.
2: To je bez toho vtipu, abych rád na kysu ještě chluku vysílal, aby nás nezavřeli, jo.
1: Já si ho nechám pro sebe.
2: Bez vás, tak po případě příště. Luky, tohle je super, 5 000 korun připíšeme na účet, užij si to.
1: Děkuju moc.
2: Taky.
3: Ahoj.
1: Počkej ráno, nazdar.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group. Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
2: Snažte se lidi, je září, rozdali jsme 680 000, máme čas jenom do konce roku, já tam chci milion!
0: To mega musí padnout.
3: A to padne, ode dneška už budou jenom samý šestky.
2: Jo, jasně.
4: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss. Be happy.

0: Helejte se, kolegové, co budeme dělat s těma hlasovkama, kterých je tu asi 1000 a všechny se týčou černého humoru?
1: Archivovat.
0: Jo, to se hodí, to je pravda.
2: Ušetřit na Silvestr.
0: Jo,
1: ale i tak jsou některý.
2: Jsou.
1: Nepublikovatelné.
0: Ale Michal si myslím, že je publikovatelný a ten mě pobavil.
3: To znáte, jak přijde slepec do bufetu a se svým vodicím psem a veme ho za oca a začne s ním točit nad hlavou. Ostatní se dívají, pane bože, co to děláte? A ten slepec, no nic, rozlížím se.
1: My máme tolik nevědomých posluchačů.
0: Já vím,
1: se kterými si píšeme pravidelně.
0: Ano, oni se tomu zasmějou, si myslím.
1: To zase je pravdou, že oni mají možná ještě větší smysl pro humor než my.
2: Když jsme u těch pejsků...
4: Víte, jak se volá na psa, který nemá nohy? To je jedno. On stejně nepřijde.
0: Češi. Už dost.
2: Hele, ale já si myslím, že Češi mají ten černý humor jako národní sport.
1: To jo.
2: Důkaz, jo? Mm-hmm. Tomáš mi poslal jeden článek a pod ním samozřejmě komentáře. Nadpis článku. Na skotské pláži našli lidskou nohu. A teď pod tím ty komentáře. Sama tam určitě nedošla. Další koment. Teď může někdo říct, že už je jednou nohou ve Skotsku. Poslední komentář.
0: To je dobrý.
2: Tak to pak nemohli říct, že na pláži nebyla ani noha. Kiss. Radio Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Jedna rychlá od Michala.
2: 52 směrem na Brno. Stojí to už před Rajhradem. Popojíždíme 10 až 20.
1: Za info díky, bude 7:30 a v 7:30 budeme plnit další přání našim posluchačům. Tentokrát bude u velkou věc. Takže buďte u toho.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
3: Píše se konec 80. a my míříme na tenisový kurty za jedním trenérem, který má k mistrovství zatím asi tak daleko jako amatér k Wimbledonu. Do parády dostane nesmělýho kluka, na kterýho tlačí ambiciozní tatínek. A začíná zběsilá jízda plná raket, nervů, ambicí a pořádně tvrdých životních smečů. Tenisový maestro nabízí HBO Max. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: KIS počasí.
1: Dnes bude zpočátku jasno až polojasno, ale postupně během dne čekáme proměnlivou oblačnost, k večeru ojediněle s přeháníkami. Nejvyšší teploty dnes vyšplhají na 12 až 18 stupňů.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Vláda už má připravena opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. V debatě na CNN Prima News to uvedl vicepremiér Karel Havlíček. Konkrétní kroky ale neuvedl. Kabinet by je měl oznámit dnes. Nafta i benzín v posledních týdnech prudce zdražují kvůli další eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Vyjádření o článku 5 Severoatlantické smlouvy, který je základem kolektivní obrany členských zemí NATO, vyžadují mimořádnou opatrnost. Prohlásil to slovenský prezident Peter Pellegrini s tím, že Slovensko nesmí zpochybňovat své závazky. Reagoval tím na premiéra Roberta Fica, který vyjádřil velké obavy z vyhrocení války na Ukrajině v celoevropský konflikt.
0: Sport.
1: Filip Salač obsadil druhé místo v motocyklové velké ceně Rakouska. Český jezdec po sobotním vítězství v kvalifikaci nestačil v závodě Moto2 jen na suverénního Španěla Izana Guevaru. Za námi jsou nejnovější zprávy a pokračuje ranní KIS.
2: Na následující minuty se opravdu těšíme, protože budeme plnit přání našim posluchačům. Takže Míšo,
3: připravte se na to.
2: Okay.
4: To nejlepší od 90. let.
0: KIS. Radio KIS.

0: Řádek, název této písně nemá nic společného s další ranní výzvou.
1: Tvoje přání, naše výzva. Dokáže ranní trojka splnit to, o co si řeknete?
0: Na začátek, co je to tedy ta naše ranní výzva?
2: Vyzvali jsme vás, abyste nám napsali na e-mail ráno@kiss.cz vaše přání, které jsme už začali pomalu plnit. Například, rozdali jsme různé věci z našeho merče, vstupenky na nejrůznější akce, oslavili jsme 18. narozeniny posluchače Honzy tady ve studiu Rádia Kiss, anebo taky Míša vyrazila na motorce za naší posluchačkou.
0: To je pravda a Míša vlastně bude autorka, nebo autorka, to neříkám správně. Patronka. Následující ranní výzvy, protože ty jsi nám řekla, že se tu stane něco dost velkého.
3: Ano, ano, ano. A teď od téhle chvíle bych byla už velmi opatrná, protože nesmíme říct jméno posluchače, který si něco přál. Nesmíme říct ani jméno ostatních lidí, kterých se to týká. Protože je velký riziko, že by to dotyčná osoba slyšela a pak už by to nebylo ono.
0: No a teď zároveň říkáme, že to posluchači uslyší, ale ona, kdyby to slyšela, tak to není dobře.
3: Tak, uslyší se to až zítra. Žádnou hlasovku nic nemáme. Nic. Protože kdyby někdo po hlase poznal toho člověka, tak to může slyšet někdo, kdo ty lidi zase zná a zase by jim to řekl a zase by to prasklo.
0: Ale zítra ho uslyšíme.
3: Zítra ho uslyšíme, ano. Máme vymyšlené, kdy se to stane. A to zítra po 8 hodině ranní. Víme, jak to uděláme, ale to taky nemůžu prozradit. Budeme se jenom modlit, aby to vyšlo, protože můžeme doslova někomu změnit život. Jediný, co můžu možná tak jako naznačit, je tohle.
0: Okej. Přímo tady v Kisu.
3: Ty jo. Zítra po 8 raní.
2: Wow, už to chápu, už mi to došlo.
0: No to je velká ranní výzva.
2: To je obrovská výzva.
0: Co naše ranní výzva? My budeme jenom zprostředkovatelé, ale tohle bude na někom jiném velká výzva.
3: No to jo. Teď si vezměte, uslyší to celá Česká republika.
2: To jo. Jako je to věc, na kterou určitě budou vzpomínat, pokud se to povede. Samozřejmě.
0: Pokud se to povede.
3: No takhle, oni na to budou vzpomínat, i pokud se to nepovede.
0: My z toho máme dobrý den. Tady, když my se máme postarat o to, aby to dobře dopadlo.
3: A tak co mám dělat víc?
0: Nevím, snaž se.
2: Když to nedopadne, já tam přijedu.
0: Takže přesný čas, ať kysáci vědí, zítra v úterý.
3: Asi lehce po 8 hodině, tak.
0: Se to stane.
3: Tak.
0: Jasně. Tak jo.
2: To tu ještě nebylo.
0: Jenom pro zajímavost, to nebude jediná výzva tohoto týdne, protože chystáme ještě další, pokud se nepletu. Patriku, ty máš
2: já
0: něco?
2: Já mám ve čtvrtek radost ohledně jednoho koncertu.
0: Jo. Tak to já mám taky radost.
2: Jo?
0: Myslím si ohledně... Čekej, ne, to máš ty ten koncert. Jo, já mám jednu zahraniční radost.
2: A máš to ve středu, myslím.
0: A mám to ve středu. A já to mám nachystaný a já s tím takový problém, jako ty, Míšo, nemám, víš. Jako.
3: No, u mě je to velký riziko, protože já můžu zprostředkovat to, že se to stane tady v rádiu, ale jak to dopadne?
2: Míšo, ty jsi tajemná jak hrad v Karpatech.
3: To nevíme. To já si myslím,
0: dozvíme.
3: Že jsem prozradila celkem dost.
0: Zítra po 8 ráno. Ne, to, jo.
1: Výzva. Ranní výzva.
0: Co to je? Jsem tam viděl. Shot? A moje to short?
3: Romane,

0: Ranní výzva. Vždycky v pondělí si tady řekneme, komu uděláme z našich posluchačů opravdu velkou radost, a Míša naznačila, že vlastně ve finále nic nevíme. Jenom to, že zítra se tady odehraje něco hezkého. Hlasovku dobře si tady nepouštíme, tu nemáme, protože nemůžeme, no a textovou zprávu.
1: No to nemůžu taky, protože tím pádem by ta dotyčná osoba věděla, jak to proběhne.
0: A to se všechno prostě musí odehrát live najednou a není druhého pokusu.
1: Ano, není.
2: Oh, to se těším.
0: Já teda teď moc bulvár nesleduju, ale co znamená tato hlasovka?
3: Já už vím, Míša pozvala tu trubku kotlára, Jardu a Diega.
0: Jardu a Diega, to jsou nějaký, zase nějaký ty Clash nebo něco takového?
2: Jako je to ono, ale vůbec nevím. Jako.
1: No, Diego Kotlár, to je, myslím, že ten dostal facku od Vémoli, ale to je asi tak všechno, co vím.
0: Tak ty tu nebudou, jo, zítra?
1: Ne.
0: Se mydli. Nechte se překvapit. Kiss Radio.

0: Jak je po víkendu? 7.48 je právě teď, možná si teď s kolegama a kolegyněma povídáte o tom, jaký zážitky máte. Viděl jsem třeba mělnické vinobraní, jako sardinky jste byli na tom náměstí. Neuvěřitelný počet lidí, ale to je dobře, že se lidi stále ještě umí bavit.
1: Možná jste si užili skutry, kteří byli v Ostravě, anebo taky dny na to, které se tam tento víkend konaly.
0: To je pravda.
2: A některý měli svatbu. A Romane, tohle tě potěší, protože ti přišel pozdrav ze soboty.
3: Čau Romane, díky za tu sobotní svatbu, bylo to super a určitě děkujeme za rádio tak Kristý. Dost nás zničil, ráno jsme byli rádi železem, nohy bolí, hlasivky trošičku nalomený a bylo to super.
0: Adame, to moc děkuju, tam byl totiž fantastický finish, jo. Svatba Kristýnky a Radka, navíc si skvělí lidi, měli hezkou partu, bylo to super a už se někdy v jednu mělo končit, jak jsme byli domluvení, ale řekli jsme si, hele, pokud se lidi budou bavit, prostě jedeme dál, dokud to půjde. A najednou se najela série drum and bassových hitů.
1: Ale...
0: ty bláho, to byl rachot, to byl bordel. Vůbec se tomu nedivím, protože já jim potom říkal někdy ve dvě, po druhý, hele, nedáte si jako něco ještě tady? Ne, my už jdeme spát. Ty jo, ale...
1: vyšťavený.
0: Byli správně unavený.
1: To je dobře.
0: Tak to prostě má být, že jo. Co kdyby jsme si nějaký jeden takovej hit drum and bassový dali?
1: Mně se nemusíš vůbec ptát, já jsem vždycky pro.
2: Já jsem taky pro. I've noticed you around.
0: Tohle si nedávno dal do ranního shotu Patriku.
1: Jo, Campbell, výborný remix.
0: Would you go to bed with me?
1: Yeah!

0: Sibi. What you gotta have with me?
1: Wow.
2: Tak to byl skvělý song. Adame, pro tebe, Kristý, Radku, pro vás všechny, se kterými jsem se v sobotu u Strakonic viděl. No a kamarádi, Míšo, Patriku, svatební sezona, ta je za námi a vy jste si ji taky užili. Míša třeba jako moderátorka, ano. Patriky jako DJ,
3: jako ženich.
2: Ale teď vidíš. Kravatu chystej, sako taky, Patriku, Míšo, ty hezký šaty, protože vyrázíme na pódia a začíná plesová sezóna.
3: Já jo, maturitní plesy se blíží. Já to otvírám v Táboře hned na začátku října.
2: Skvěle, já na začátku října v Českých Budějovicích a Míšo...
0: A já vyrazím do Holíšova.
2: Skvěle, tak je to tady, maturáky začínají.
3: Ale já se na ně vždycky těším, víš? To je takový skvělý, jak se všichni oblečou do těch hezkých oblečení a pak večer si to stejně užijou, stejně si to poblejou.
2: Skvělá tečka. Ale bohužel to je realita. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Velký problém na D5.
2: Na příjezdu do Prahy po D5, tak v kopci za loděnicí je nehoda, takže se to teď bude štosovat. Na té D5 se to bude asi na dlouho, protože jsou tam roztahány přes všechny tři pruhy.
3: Kasliku, je to opravdu velká nehoda, protože dálnici D5 na 8. kilometru ve směru do Prahy uzavřeli, takže s tím počítejte. Dál se bouralo na Šumpersku na silnici 11 u Sobotína a další nehoda je v Uherském Hradišti v ulici U Řeky.
1: Patrik mi tu napovídá, že mám ještě pustit Vencu.
4: Informace z pěší dopravy. Ve Strakonicích z Míru po cestě k hradu je uprostřed chodníku obří výkal, tak pozor, ať do toho nevlítnete.
5: To je důležitý.

0: nejlepší posluchače v zemi.
1: Bez rádia prostě neexistuju, nežiju, nepracuju.
2: Vy jste takový chuligáni.
3: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den.
4: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo pomalých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
5: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
6: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní přikoupit 2 vstupenek, 3. zdarma. Tiket Energylandia.pl.
3: Radio Kiss počasí.
7: Dnes bude zpočátku jasno až polojasno, ale postupně během dne čekáme proměnlivou oblačnost, k večeru ojediněle s přeháníkami. Nejvyšší teploty dnes vyšplhají na 12 až 18 stupňů.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Prezident Petr Pavel chce na valném shromáždění OSN podpořit kandidaturu Česka na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN v letech 2032 až 2033. Uvedl to před odletem do Spojených států. Svá bilaterální jednání v New Yorku zaměří právě na země, které mohou s kandidaturou pomoci. Česko bylo naposledy nestálým členem v letech 1994 až 1995. V roce 2007 neuspělo v souboji s Chorvatskem. Způsob, jakým se média chovají k princi Harrymu a jeho manželce Meghan, je v něčem podobný tomu, co zažila princezna Diana. Stanici BBC to uvedl bratr zesnulé princezny Charles Spencer. Tento týden vyvolal pozdvižení svou knihou, ve které obvinil krále Karla III., tehdejšího prince Charlese, z neuctivého výroku o jeho bývalé manželce. A teď zpátky domů.
8: Méně zpoždění, ale nižší tržby. Nástup všemi dveřmi na příměstských a regionálních linkách PIT sice zkrátil některým spojům cestu o několik minut. Tržby ale za 8 měsíců klesly zhruba o 35 milionů korun. Podíl cestujících bezplatné jízdenky vzrostl z 2,5 na 6%. Ropit očekával ještě vyšší ztrátu.
3: Sport.
7: Fotbalisté Manchesteru City v anglické lize porazili Sunderland 5-3 a stále mají 100% bilanci. Po sobotní prohře Arsenalu 0-3 s Brightonem stráví Citizens reprezentační pauzu v čele tabulky s 3bodovým náskokem. Manchester United se stále trápí. Na hřišti dosud posledního Fulhamu pouze remizoval 1-1. Liverpool zvítězil v Bournemouthu 1-0 a má druhou výhru v sezóně. Za námi jsou zprávy v jedné minutě a pokračuje Raní Kiss se Smíšou, Romanem a Patrikem.
9: Přesně za 2 měsíce se vidíme v O2 aréně.
10: A vy se dozvíte, kdo se připojí.
11: Poslouchejte Radio Kiss už za chvilku.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: hodin a 6 minut.
1: Největší hvězdy milénia míří do O2 Arena. Radio Kiss Millennium Explosion.
0: Kamarádi, tak po kolikáté to je, co se uvidíme v O2 Aréně?
2: Pokud se nepletu, po čtvrté?
0: Jo.
3: Je to tak.
0: Je to tak, wow. No, čtvrtá série. A je to přesně za 2 měsíce, 21. listopadu. Tolik z vás už si koupilo vstupenky.

0: začaly už v 90. letech. A kdo to bude další? Kdo bude tou 12. hvězdou, která naživo vystoupí v tomto obřím line-upu a připojí se k nám?
1: 21. listopadu do pražské O2 arény na akci Radio Kiss Millennium Explosion přijal pozvání a přijede britský DJ a producent, který hrál několikrát na Tomorrowlandu.
0: Jo.
1: Svými singly boří světové hitparády. Je to mladý talent. Dámy a pánové, na akci Radia Kiss

0: nebude sám, svoji dvorní zpěvačku bere taky. Bude to velký.
1: Sigala v O2 aréně, ježiš, já se těším.
2: Já se těším na ty největší hity, jako je třeba Sweet Love nebo Easy Love.
0: Easy Love, tu si dáme klidně hned teď. A 21. listopadu tohle všechno uvidíte. Nejvíc to musí být pro naše posluchače, co už vstupenky mají a říkají si, počkej, tak já nic nepřiplácím a mám další hvězdu?
3: Jo!
0: Je to tak.
4: Radio Kiss Millennium Explosion.

Tento týden si budeme představovat všechny interprety. Právě nám tady píšete, že byste rádi Pufendorf slyšeli a tak dále. No jasně, na všechno přijde řada. Právě tento týden si připomeneme

0: Ranní trojka vás vítá do pondělka, takže na co máme myslet v pondělí?
1: Dneska se slaví krásný den, a to Mezinárodní den míru, právě dneska 21. září.
0: Kéž by byl.
2: Tomu se pojí další hezký den, a to je Světový den vděčnosti.
0: Jak ne?
1: Zároveň Mezinárodní den vybitých nabíječek.
2: A den uznání země, větru a ohně.
0: Co je, ty jsi chtěla něco jiného?
2: Kdyby jsi se podíval, já jsem ti tam nachystala něco, co je možná mnohem ještě lepší pro tenhle den.
0: Teď už tě chápu.

0: Takový rocker, ty jo. A teď vidím nějaký storíčka reelska na sociálních sítích, jak si tam hraje s papričkou, s okurkou, s rajčátkem, jo, jak obdělává tu zahrádku a vypadá spokojeně, to je hlavní,
1: no
0: že jo.
1: To víš, člověk se vyvíjí a jeho zájmy se mění.
2: S velkou okurkou si hraje, to je pravda.
1: Patriku!
2: Teď to se říká, ne?
0: Jo, no, říká, ale to má na talíři furt, teď mu to pořád připomínají, snad v každém rozhovoru.
2: Teď se tím může pyšnit.
1: Takhle, já si myslím, že on se pyšní, no.
0: A Matoušum, všechno nej.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Thank you.
1: Skutři. Na Kisu. A co naše kysáci? Co nás hladí všude mozně? I když, pozor, jeden náš takzvaný myšák nám byl nevěrný ve chvíli, kdy byl na dovolené.
2: Byli jsme v létě v jižní Itálii, město Scala, na dovolený. A celou cestu autem jsme poslouchali, mají tam rádio Kiss Kiss, dvakrát Kiss Kiss. Hráli tam stejný hity jako vy. Jejich tón hlasu byl, i když jsme jim nerozuměli, byl stejný, jako máte vy, ale byla to pecka, nejde to nějaká vaše sesterská organizace, mějte se hezky, arrivederci.
1: I další moderátoři mi někdy přijdou jako utržený ze řetězu, občas něco jako náš DJ Basslicker, ty se tam s tím jako opravdu nemažou, ale Myšáku, jenom aby si věděl, nemá to s námi nic společného, my jsme ryze česká stanice, Radio Kiss, a oni jsou ryze italská stanice, celoplošná stanice, oni mají ještě Kiss Kiss Italia, Kiss Kiss Napoli, a Napoli ne jako Napoli, jo?
3: tak Napoli, nebo kde je v lese.
1: Ale častokrát se nám ozýváte, že si rádi takhle Kiss tam v FM-ku i v dabu naladíte, že to je vzpomínka na ten náš hezký český Kiss.
3: Ale zase je pravda, že když můžete, tak ladíte nás Radio Kiss. Třeba Eva nám píše, fičíme z Valašska do Prahy a jako vždy je nám Kiss společníkem. Všechny vás zdravíme a ať jste pořád tak skvělí. Evi, tak snad budete mít na cestě klid, my se za chvíli na silnice podíváme a vám hrajeme Hugela Moving to the Sun, ať se

0: i sem za volantem po celé republice.
1: Na dálnici D5 byla ráno velká nehoda na 8. kilometru ve směru do Prahy. Dálnice byla i uzavřená, teď už byste měli projet jedním pruhem, ale než se kolony rozjíbou, bude to ještě trvat.
2: Dálnice D5, směr na Prahu, tak před Berounem to stojí, jedeme 5 km v hodině, ahoj.
3: Dva osobáky se srazily na dálnici D48 na 12. kilometru ve směru na Olomouc. Bouralo se v Plzni na Masarykově ulici a v Praze na Plzeňské.

0: baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. Radio Kiss počasí.
1: Dnes bude zpočátku jasno až polojasno, ale postupně během dne čekáme proměnlivou oblačnost, k večeru ojediněle s přeháníkami. Nejvyšší teploty dnes vyšplhají na 12 až 18 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Ministerstvo dopravy po 25 letech mění nebo úplně ruší některé technické otázky z autoškoly pro řidičské skupiny C a D. Uchazeči o řidičský průkaz na autobus nebo kamiony tak už například nebudou muset vědět, jak vyměnit žárovku nebo nasadit zimní řetězy. Předběžné výsledky prvních parlamentních voleb v Rusku konaných v době války, které zveřejnila ruská volební komise, ukázaly, že v hlasování z bezmála 58% dominuje strana Jednotné Rusko podporující ruského prezidenta Vladimira Putina. Ve volbách prakticky chyběla jakákoliv opozice vůči Putinově politice. Volby pokračují na některých velvyslanectvích a konzulátech v časových pásmech dále na západ, včetně Spojených států.
0: Sport.
1: Česká akrobacie na kluzácích slaví historický úspěch. Z mistrovství světa ve Francii si naši reprezentanti přivezli celkem 9 medailí, včetně zlata v jednotlivcích i týmové soutěži. 3 z nich se navíc zařadili mezi 10 nejlepších pilotů planety. To byly aktuální zprávy a Tereza Jandová.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Ještě letos letíte k moři, o to se postaráme.
1: Soutěžte o dovolenou v Egyptě s cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
0: Opět to začalo. Tento týden budete odpovídat na soutěžní otázku na webu kiss.cz. Zní, co patří mezi největší lákadla egyptského letoviska Marsa Alam. Pokud správně odpovíte a my vás v pátek vyberem, uslyšíte svoje jméno a zavoláte nám, že nám dáte najevo, že posloucháte Kiss, poletíte do hotelu. Jehož název teda musím říct, jako není úplně nejkratší.
2: Sentido Assel Beach Resort 4 hvězda s all inclusive.
0: On má dokonce ještě dovětek nějaký Pants Royal.
2: Oho.
0: To je mazec teda.
3: Normálně já bych dala do soutěže, aby třikrát za sebou řekli název toho hotelu.
0: A stačilo by to. Na druhou stranu, že si tady dobíráme název, tak fotky toho hotelu vypadají nádherně.
2: Krásný.
0: Hned u moře je to pí. Pěkný, no. Podívejte se na to, na webu kiss.cz.
2: Ano. Vnitřní bazén u toho lehátka, když bude foukat na pláži, šup dovnitř a seš u bazénu.
0: Dobrý. All inclusive, o vše bude postaráno. Jenom musíme vědět, čí jméno máme v pátek odpoledne, už tento pátek říci nahlas, abyste nám potom obratem zavolali. Takže soutěž běží, všechno je u nás na webu.
1: Jsem Blue, miluji, když na podzim poznáváte letní destinace. Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz. Shine bright like a diamond.

0: Co by kysákům mohlo při pondělku zlepšit náladu? Tak dáreček. Nějaký dáreček, ten zlepší náladu vždycky. Třeba balíček Rádia Kiss.
1: To je pravda. Dortíček taky zlepší náladu, ale ten tady nemáme. Máme tady balíček za odhalení raní kachny.
2: Volejte právě teď 210 323 323.

0: ranního kysu.
1: A my míříme na telefon za Pepou. Pepiku, nazdár.
2: Ahoj.
1: Dár, Pepo, ty brázdíš český silnice. Přišlo ti během těch tvých cest něco zvláštního, že jsme v něčem zalhali v éteru?
2: No, trošku asi jo.
1: Tak co, povídej.
2: No, řekni, že jsi to říkal ty.
1: Není možný.
2: Že to je mezinárodní den vybitek nabíječek.
1: Ty jsi to hledal nebo nehledal?
2: Nehledal, ale jak se vybije nabíječka, to nevím.
3: No, to je jasný, ne? Tím, že nabíjí, tak se vybije, ne?
1: No, chudák.
2: No, určitě, no.
3: A víte, jak se to slaví, den vybitých nabíječek?
1: No, jak?
3: Tradičně tak, že si to nemáte čím vyfotit. Protože máte mobil vybitej. Víš? No, to je taky blbý, já vím.
4: No, nevadí.
3: No, jasně, že máš pravdu.
5: Je to kachna.
3: Je to kachna, takže
2: super, no.
3: Vyhráváš rádiový balíček, který posíláme na cesty. I ti hrajeme, tak zatím, ahoj Pepo.
2: Děkuji.

0: Sovky. Vy přes apku můžete posílat i fotky. A věděli jste Pavlu?
1: Jo. Jaké na dovolený?
0: Jo.
2: Wow.
0: Hele, šiltovku kisu, jo. Crop top kisu, skleničku kisu. A tohle všechno má sebou na dovolený v Turecku.
3: No, tak to je ale nádhera.
1: Zdravíme tě tam a děkujeme.
0: Děkujeme, moc užívej a vám všem, co jste někde na dovolený. Hrajeme další hity od Rádia Kiss. I had the wildest dream last.

0: Míša tady pronesla větu, hele, až budou reklamy, něco vám řeknu, něčeho jsem si všimla. Patrik, jsi šťotná, jo?
1: Jen tak náhodou jsem si toho všimla, jo?
0: Jo, o reklamách vám to řeknu. A vysílání bude pokračovat.
2: S Kisem za volantem po celé republice.
3: Nic jiného nenapadlo prostě. Ne,
0: takhle nám to neříkej, ale když tak, to jako ne při reklamách.
1: A najust, kdyby se to stalo, tak vám to jo, jen teda. Tak mimochodem takhle řeknu.
0: Míšo, co na cestách, jak se jede?
1: Na pražském okruhu na 15. kilometru se ve směru na D1 srazil osobák s dodávkou a další nehodu řeší v Lišově na Českobudějovicku na třídě 5. května.
0: Když jsme na jihu Čech u Veselí na hlavní silnici 24 na Jindřichoradecku, ještě řekněme, je dopravní nehoda dvou aut, takže kdybyste měli cokoliv dalšího, nebojte se ozvat.

0: klasiky ze světa trance.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíru ti nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Dance Party. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss.
2: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
3: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
4: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoladovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovnajanek.cz.
0: Radio Kiss. Počasí.
5: Venku převládá zpočátku jasno až polojasno, postupně čekáme proměnlivou oblačnost, k večeru ujediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 12 až 18 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Stále více lidí si nechává dovážet potraviny a hotové jídlo i do rekreačních oblastí. Dovážkové služby letos hlásí až 50% zvýšení počtu objednávek na chaty nebo do kempů. Pro ty s vlastními restauracemi a obchody to ale znamená konkurenci. Někteří provozovatelé už kvůli tomu zaznamenali pokles tržeb. Německo začalo v celé zemi prověřovat zdravotní systém a infrastrukturu a posuzuje, jak by fungovaly v případě vyhlášení staného práva. Připravuje se tak na možný útok Ruska. Systém by prý čelil řadě problémů. Mezi ně patří především nedostatek nemocničních lůžek. Podle armády by je v případě útoku na země NATO mohlo denně potřebovat až 1000 zraněných vojáků. A teď zpátky domů.
6: Jak zadržet dešťovou vodu, jak ochladit rozpálené město, nebo co se děje se zelení během horkého počasí? Odpovědi na podobné otázky má lidem ukázat nové Envirocentrum, které ve čtvrtek otevřela v Chodově u Sokolova Česká zemědělská univerzita v Praze. Místo má sloužit školám i veřejnosti.
0: Sport.
5: Patrik Schick se prosadil ve čtvrtém bundesligovém zápase v řadě. Leverkusenu zajistil český útočník v domácím zápase vítězství 2-0 nad Lipskem. Bayer si připsal druhou ligovou výhru v sezóně a se 7 body je v tabulce pátý. Hoffenheim prohrál na hřišti nováčka z Paderbornu 1-3 a ve čtvrtém kole po třetí nebodoval. Tolik zprávy v jedné minutě a ranní Kiss i po deváté pokračuje dál.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Já si myslím, že start pondělí dobrý. V pondělí jsme v soutěži 7 v 7 rozdali hned 5000.
1: V 7:30 si nás nalákala na to, že zítra proběhne ranní výzva. My splníme našemu posluchači nějaké přání, ale zajímavé to bylo v tom, že si nám vlastně nic neřekla, že nemůžeme vědět, o co jde, protože kdyby jsme to řekli dopředu nahlas, tak by jsme ve finále to přání asi splnit ani nemohli.
0: Nemohli, v tom je to prostě takový ošemetný. A hlavně, my do poslední chvíle ani nebudeme vědět, jestli jsme to přání splnili tak, jak si náš posluchač představoval.
1: Ale ten postup toho, jak se k tomu dostat, k tomu přání, jestli to splní nebo ne, uslyšíme zítra po 8 ráno tady na KISu.
0: Ano, zítra po 8 ráno vám bude hned všechno jasný.
1: Tak držte palce a buďte u toho.

0: song od Davida Getty a to jsem netušila, Romane, že ti ten poslech tak nabourám tou zákeřnou otázkou.
1: Teď nevím, o co jde, ale...
0: Protože já jsem se tě jenom obyčejně zeptala, že kdyby si nebyl moderátorem v rádiu, co by si chtěl dělat za práci a tebe to zaseklo na pěkně dlouhou dobu.
1: Protože toho je tolik. Jako takhle, nechci nic měnit, jo, mě to vyhovuje, ale kdyby pilot dopravního letadla, kapitán nějaké zaoceánské lodi...
0: To jsem se dívala, že to je teď hodně v trendu.
1: Pracovat někde v lese, v přírodě, to by mě také bavilo tady u nás, nebo mít hotel někde na horách. Jo, no já bych to chtěl dělat.
2: Hezký cíle, člověče.
1: Já bych to chtěl dělat.
0: Patriku, kdyby si nebyl moderátor,
3: já bych asi, já se furt chci motat kolem těch akcí, já bych sem rád dělal asi nějakého eventáka, ale stejně si myslím, že by to skončilo u nějakého obchodňáka jako vždycky.
0: Já bych byla dítě z půjčovny.
1: Dítě z půjčovny? Kde se půjčujou děti?
0: V Číně.
1: No, Ježíš zase.
3: Jsme tu, to.
0: Senioři si v Číně najímají mladé lidi jako náhradu svých dětí.
1: Takže dobře, mladé lidi, nejsou to děti, to je obchod s dětmi.
0: No ale furt jsi jako něčí dítě. Oni vlastně ty mladí lidi, většinou je to teda pro dvacátníky, třicátníky, tak jim nahrazují jejich vlastní děti, protože jejich děti už jsou dospělí, mají práci, vlastní rodiny, musí se jim věnovat. No a bohužel na starší rodiče už nezbývá tolik času.
1: Kolik?
0: Cokolik.
1: Peněz to stojí.
0: Jo, tak to jsem koukala, to mě taky zajímalo. Hele, pohybuje se to od 600 až 1800 korun za 3 hodiny.
2: Cože?
1: Že jdeš za babi a dědou a dostaneš 1800, jo.
2: To já budu klidně syn s výhodama.
1: Já chtěl právě říct, mě by to bylo blbý si od nich brát peníze, teď chudáci jako ještě po babičce s dědou. No. To bych jim chtěl pomoct, kdyby na to byl čas. No.
0: A teď si vem, že to je vlastně taková jako hezká práce, když si to tak vezmeš, hraješ třeba s nima deskovky, nebo jim pomáháš s nákupama, nebo vyznat se v téhle technické době, že jo, nastavit telefon.
1: Babi tě udělá nudlovku, sice čínskou, ale nudlovku vy.
0: Ale tak kdo to nemá rád?
2: No, přesně.
4: Radio Kiss.

0: Přední ráno na Rádiu Kiss.
1: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
2: To děláte chybu.
0: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až 7 000. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Posloucháte Rádio Kiss. Míšo, chystej tam nějaký pivní podkládek,
1: ať
0: tu máme náladičku správnou. Jo, to je vončo, to je vončo.
2: Já už vím, kam míříme.
0: Kam myslíš?
2: Do Německa?
0: Taky.
2: Do Mnichova?
0: O, ano, taky.
2: No, takže?
0: Takže Oktoberfest, ne?
2: Aha, tak nic.
1: Aha,
0: mám tu pro vás
1: myslela.
0: Anketu o nejlepších pivech v Evropě. Mám pro vás výsledky žebříčku gastronomického portálu Taste Atlas, který shromažďuje hodnocení uživatelů z celého světa. Takže pozor, není to odborná pivní soutěž, třeba nějaká slepá degustace sládků, ale je to spíš mezinárodní popularitní anketa mezi turisty, jo? Páté místo Belgie, belgické pivo. Čtvrté místo bavorské pivo.
1: Jasně.
0: Třetí mnichovské pivo. Druhé české pivo.
2: Jo!
0: No počkej, ale nejsme na prvním místě. Myslím to všeobecně, ne jaký.
2: Jasný.
0: Na to se neptejme, je to všeobecně o tom, kde jaký stát má nejlepší piva. Ale tím pádem jsem moc nepochopil místo první, protože se jedná, a schválně jestli jste to někdy slyšeli, trapistické pivo.
1: Trapistické.
2: Cože?
0: Trapistické pivo není jedno konkrétní pivo, ani jeden pivní styl. Je to označení piv vyráběných v trapistických klášterech pod stanovenými pravidly a může pod něj spadat řada různých piv. Ale dobře, když se teda zamyslím nad tím, kde se vaří, tak v České republice by se spíš vůbec nemělo vařit, možná hned nejblíž pro nás Rakousko, ale tím pádem, když to trapistický pivo je v Nizozemsku, v Belgii, kdekoliv, no tak to nemělo být na prvním místě, ne?
1: No to
0: je
1: nemělo.
0: Jako spoustu států dohromady.
2: Počkej, dejte tam to Česko.
1: Tím pádem tohle nepočítáme na prvním místě, Česká republika.

0: Za Michala Kavalčíka tento týden zaskakuje Martin Hájek.
1: Jo.
0: Martine, ahoj.
2: Jo.
3: Čau, Marťas.
2: Ahoj.
0: Kysáci se na tebe těšili, víš.
2: A teď já na ně taky, člověče, na lumpata.
3: Ježiš,
2: na lumpata jedny. Hele, ale mám takový pocit, že my tu předávačku vždycky děláme dřív a dřív, když přijdu. Jako příště bude v 7, nebo vy pospícháte domů, nebo o co ne?
0: Ne, Martine, my počítáme s tím, že jsme se dlouho neviděli a ty nám toho určitě chceš hodně říct.
2: Jo, jo, jo, no prostor, aby jsme měli, to je jasný.
3: Jak začal školní rok u vás, co?
2: Fantasticky, normálně, jo. Děti tašky a šli, hele, a my doma Šáňo a ta-ta-da-da-da.
3: Co prázdniny.
2: Krásný byly.
3: Taky dobrý, Velikonoce, jak jste si užili?
2: Velikonoce byly nádherný.
3: A co jsi dostal k Vánocům?
2: Prosím tebe, ani se nepte, jako samý fajnový věci.
0: Wow. Počkej, a co si přeješ k letošním Vánocům?
2: No to já ti říct vůbec nemůžu, protože co kdyby ten Ježíšek pak řekl, tak já mu to nedonesu.
3: Ale ta připomínka je dobrá, Míšo, i 9.40, jako.
0: No ale tak vždycky víme, že Martin Hájek potřebuje trošku prostoru.
3: No a za stolik ne, ne.
2: No to víš,
0: počkej,
2: ne.
0: Ale Martine, neříkej mi, že si nezasloužíš mít opravdu prostor.
2: Ano, tak samozřejmě zasloužím, ale já jsem si dneska přece vzal, že to bude takový tah na bránu, že budu stručnější.
3: Aha.
2: A teď to ticho, jak se rozhostilo.
0: Tomu nevěřím sama.
2: Všichni vykulili oči a říkali, to není možný, dáme na modlení. Ty.
3: První vstup. Martina Hájka jenom. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Jingle.
2: Ahoj.
3: Tak je to tvé tedy, no a zítra už prosím tě na 9:30, jo?
2: Já vím, no.
3: Dobře.
2: Dobře, takže na 9:30 a pak už to dáme v 9.
3: 9. Jo. V pátek ideálně, že bychom kolem 6. ráno už
2: kolem
3: ti předávali
2: šestý.
3: Vysílání.
2: Dobře, okay, jo, 6:05. Přijďte, no, v 6.
0: Tak jo, Martine, užij si vysílání.
2: Díky.
0: Ahoj. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Neprůjezdnou komunikaci čekejte v katastru obce Vrátkov, okres České Budějovice, dále pak nehodu v ulici Plzeňská v obci Klatovy a taky dopravní nehodu v ulici Horní Lán v Olomouci. Jeďte opatrně, šťastnou cestu, jakmile na něco narazíte, dejte mi vědět.

0: Který je ten tvůj?
1: Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer
0: od 6 hodin.
2: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
3: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní přikoupit 2 vstupenek, 3. zdarma. Tiket energylandia.pl.
4: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
1: Radio Kiss. Počasí.
5: Venku převládá zpočátku jasno až polojasno, postupně čekáme proměnlivou oblačnost, k večeru ujediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 12 až 18 stupňů Celsia.
1: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Ode dneška až do pátku 25. září se můžete zapojit do celorepublikové sbírky Podzimní srdíčkové dny. V ulicích měst po celé republice budete moci potkat studenty středních škol a učilišť, nabízející sbírkové předměty. Výtěžek ze sbírky je určený na nákup zdravotních pomůcek, rehabilitací a ozdravných pobytů pro rodiny s nemocnými dětmi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že hovořil se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem a dohodli se na schůzce v New Yorku. Datum plánovaného jednání neupřesnil. Do New Yorku se ale tento týden chystá řada světových státníků na valné shromáždění OSN. A teď zpátky domů.
6: Méně zpoždění, ale nižší tržby. Nástup všemi dveřmi na příměstských a regionálních linkách PIT sice zkrátil některým spojům cestu o několik minut, tržby ale za 8 měsíců klesly zhruba o 35 milionů korun. Podíl cestujících bezplatné jízdenky vzrostl z 2,5 na 6%. Rapid očekával ještě vyšší ztrátu.
5: Sport. Fotbalisté Atlétika Madrid ve španělské lize porazili městské rivaly z Realu doma 2-1 a vystřídali je na druhém místě. Po třetí výhře v řadě ztrácí na dosud bezchybnou Barcelonu 5 bodů, Real už 6. Za námi jsou zprávy a teď už startuje pondělní dopolední Kiss.
7: A s tímto vás zdraví, dnes tedy s datumem 21. září za Michala Kavalčíka, Martina Hájka. Pojďme na zásadní 90. Unique 2.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss. Yeah.

10.07 a kousek posloucháte Rádio Kiss a víc, jo, asi nemusím dvakrát představovat, tak já se ještě jednou představím já, tady je Martin Hájek za kolegu Michala Kavalčíka. Celý tento týden si to dáme od 10 do 14 hodin, těšil jsem se opravdu na to. A těšil jsem se taky na to, až vystřelím první téma za balíček Rádia Kiss. A toto téma dnes bude znít, jaký překlep se vám kdy podařilo napsat, respektive díky opravě vašeho telefonu nebo počítače. Určitě znáte tu chvíli, kdy něco napíšete, opraví se to za vás, nebo to napíše úplně jiný slovo. Někdy člověk opravdu žasne, kde to třeba ten mobil vezme, to slovo, i když ho nemáte běžně ve slovníku a nepoužíváte ho. A vy tu zprávu prostě odešlete, ať se stane cokoliv, tak to tam pošlete a pak s hrůzou zjistíte. Abych dal takový dva příklady, tak já jsem nedávno posílal

0: Vzpomínka na další 90, to byla Aqua a Majo Maje ve vysílání Rádia Kiss. No a teď se pojďme věnovat dnešnímu dopolednímu tématu za balíček Rádia Kiss. Jaký překlep se vám kdy podařilo napsat a odeslat? Respektive vlastně ne vám, ale podařilo se třeba vašemu telefonu nebo počítači to nějakým způsobem opravit, nebo prostě si najednou ten telefon a počítač myslí, že to ví líp. Slovo, který by tam napsali oni, je jiné, než tam chcete napsat vy. Takže já jsem si tady dělal legraci z toho, že mě to často měnilo teď čas na vlas a ženě zase slovo paráda na parapet. Takže já jsem všude psal, uděláš si vlas a ona, tak to je parapet. A teď je to na vás, Petr začíná.
1: Čau Martine, tak prostě mám automatickou opravu vypnutou, mám klid, nemám o co se starat.
0: Honza?
2: Čau, to je Honza. Hele, na tohle totální expertní brácha, který si to po sobě nepřečte, nechá to tomu bylo opravit a ani píše čárky. Takže já pak tu zprávu luštím jako hieroglyfy, co chtěl vlastně napsat, co tím myslel, a že to hrozný pojem uštít, já už jim na to fakt odepisuju, já nerozumět řeč tvá kmen. No samozřejmě to jeden z těch, co pizzu, to P-I-Z-U, tak píšu jako pizzu. Čau.
0: Takhle, pravda, Honzo, tohle nesouvisí úplně s tím, kdy ti telefon třeba něco opraví. Na druhou stranu, tohle znám, protože já jsem taky zažil pár takových zpráv, občas se objeví nějaká zpráva, kde není prostě tečka ani čárka. A rozeznat pak, jak to vlastně ten člověk myslel, to je velmi, ale velmi komplikovaný. Ještě když tam chybějí jako carky a hacky, tak to už opravdu člověk neví, jak to ten druhý člověk myslel. A to jsem to teď estě zrek, tak ze tomu bylo rozumět, protože tam pozádávám do té věty carky. Takže to samozřejmě chápu. A ještě Tonda.
3: No nazdár, nebudu lhát. Mně se párkrát poštěstilo, že místo ahoj miláčku se mi to přepsalo na ahoj kiláčku. Takže to pak bylo vysvětlování doma. Jsem to opravdu tak nemyslel, že mám krásnou, tíhlou ženu a že si to ten telefon dělá sám. Ale vždycky jsem se z toho vykrcal. Ale pravda je, že už si to hlídám. Čau, Tonda.

0: Ahoj, tady Lunetik.
1: Máme pro vás dobrou zprávu. 30 let naší kapely spolu oslavíme ještě jednou.
2: 2. října 2026 O2 Univerzum Praha.
1: A ptáte se proč? Protože bylo vyprodáno a bylo to úžasný a my to chceme s váma zažít znova.
2: Opět bude živá kapela a mistrovská taneční skupina. Takže 2. října Praha O2 Univerzum Lunetik 30 let na scéně číslo 2. Vstupenky kde?
0: Na Ticketmaster a Ticketportál.
3: Nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss a dnešní dopolední téma zní, jaký překlep se vám kdy podařilo napsat. Kdy vám co opravil telefon nebo počítač na něco opravdu zajímavého, co jste potom odeslali a nestačili jste se divit sami sobě. Musím říct, že některé odpovědi už docela přitvrdili, takže připravte se teď na trošku silnější materiál, poslal Honza.
1: Zdarec, tak takových trapasů jsem pár zažil. Jednou jsme měli vyklízet jednu paní a říkám, buďte doma, přijedeme vás vyklízet, jsem napsal. A telefon napsal, přijedu vás vylízat.
0: Ještě šimo.
1: Ano, dobře, si představit ten trapak potom. Čau Honza, měj se.
0: Honzo, děkuju, no tak to je silný, pak to vysvětluj. My v hal.
2: Nazdar Marťas. Tak myslím, o nejlepší překlep se postarala moje tchyně, tímto ji zdravím, a napsala našemu společnému kamarádovi na Facebook na zeď všechno nejlepší samečku. No, kamarád se jmenuje Dan, vyslal to tam pár dní, tak celkem zábava. Hej se, čau.
0: Marv?
3: Tak Martine, když jsi u těch překlepů, tak já jsem jednou svý tehdejší přítelkyni napsal zprávu, že se jí omlouvám, že jsem nemohl rychle reagovat, protože jsem měl nějakou práci a jak se mi zmizelo áčko. Toho, takže to bylo takový docela vtipný.
0: Jo, jo.
3: No a bylo co vysvětlovat. Takže asi tak. Hezký den.
0: Já jsem si to musel v hlavě nějak trošku představit malinko, teď už vím, v co ti to opravilo. A ještě Míra.
4: Čau Marťo, posílal jsem kolegyni listek z bankomatu s tím, že bude zítra na trase a mobil to opravil, že bude na terase. Tak se měj, čau.
0: Děkuju Míro a za chvilku jdeme do finále.

0: Teď vyměníme za jeden balíček pro jednoho z vás, kdo poslal nejzajímavější apku na dnešní téma, který jsem zvolil v rámci překlepů, který se vám kdy podařili na vašem telefonu nebo třeba e-mailu, to je v podstatě jedno, a nebo došlo k automatické opravě, to je většinou nejhorší, že si ten telefon nebo počítač si nějakým způsobem vyhodnotí, že tam patří prostě jiný slovíčko, tak ho tam šoupnou, no a vy jste potom co, stejně tak jako já nedávno, trochu, jak se říká lidově, za pitomce a musíte to všechno vysvětlovat. Mikuláš.
1: Tak já jsem napsal, ahoj, jak se daří. Ono mi to opravilo. Ahoj, jak se vaří. Já jsem napsal, zatracená autokorekce. Ono mi to napsalo, ztracená antikoncepce. No, vidíš to, vidíš, co ty telefony dělají?
0: Vidím, Tomino.
2: Ahoj, tak mně se stalo to, že jakože já pořád zadávám text hlasově, nedělám hlasovky, tak nám týmě vlastně kupovala dózy. No a já jsem zadal jakože, tak mi ukažte ty dózy, jenomže se mi tam napsalo kozy. Takže asi tak. Čau.
0: Čau, děkuju, Katka.
3: Čau, kysáci. Tak my, když jsme byli ještě s manželem spolu, svoji, tak jsme si vždycky psali miluju tě, lásko. A tenkrát nevím ještě komu, jestli mě nebo jemu, se to přepsalo na lituju tě, masko. Takže my jsme se nemilovali, my jsme se litovali a bylo to docela super. Hezká vzpomínka. Takže hezký den všem. Čau, Katka.
0: Katuš, děkuju mockrát, ještě Vladimíra.
4: Dobrý den, Čárka. Pro zaměstnance nahrávám někdy hlasové zprávy, tečka. Jedna zpráva zněla, jeď tam, opíchej to do kola, Čárka, paní bude čekat. Přehraná zpráva zněla, jeď tam, opíchej to, paní bude čekat, tečka. Znamenalo to, že pán má vytlouc sondy okolo.
0: Takhle, musím říct, že už jsem na začátku říkal, nebo v polovině, po začátku, pozor, začíná se přitvrzovat. Ještě Jitka?
5: Ahoj, kysáci. Já mám hrozný problém, kdykoliv píšu synovi, protože třeba se chci zeptat na snachu, snacha se jmenuje Lenka a neustále mi to tam píše Lepka. Takže já furt musím po sobě kontrolovat, jestli jsem tam nenapsala Lepka místo Lenka, což by bylo docela trapas. Zdraví, Jitka.
0: Děkuju, Jitko, jdeme na finále. No a výherní kousek, který si dnes zaslouží balíček Rádia Kiss, je od Štěpána.
6: Čau, Marťas. Mě psala jednou mamka, jestli se můžu odpoledne stavit. A já jí odepsal, nemůžu, stříhám promo, které jsme včera natočili. A slovíčko promo se nám trošku pozměnilo. Asi víme všichni kam. No, dalo mi to docela práci to pak vysvětlit, ale až se mi ukázal to promo, co jsme natočili, tak to vzala a smějeme se domů dodneš. Čau, Štěpán.
0: Štěpáne, gratuluju. Samozřejmě moc hezký by bylo ještě, kdyby to mělo nějaký dojezd, že ty bys jí chtěl ukázat to promo a náhodou by ti tam skočilo něco, o čem si myslela, že původně píšeš. Takže gratuluju mockrát a všem samozřejmě ostatním děkuju, že jste posílali dneska svoje apky. Štěpán získává balíček Rádia Kiss a na vás všechny ostatní to bude možná zítra. Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Nehodu teď čekejte v ulici Palackého v obci Nový Jičín a ještě tu mám jednu hlášenou dopravní nehodu a to je na silnici 19 v obci Dražice, což je okres Tábor, takže tady si dejte pozor a jakmile narazíte na jakýkoliv dopravní problém, dejte vědět.

0: Kisparáda. Kisparáda. Kisparáda. Hlasuj pro nové hity Kisparády Rádia Kis. www.kis.cz. Kisparáda. Kisparádu s DJem Basslickrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kisu.
1: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoládovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
2: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
3: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
4: Počasí.
5: Venku převládá zpočátku jasno až polojasno, postupně čekáme proměnlivou oblačnost k večeru ujedinile s přeháňkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 12 až 18 stupňů Celsia.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zvažuje možná opatření ohledně alkoholu. Se zákazem prodeje alkoholu po 21. hodině ale narazil u koaličních partnerů motoristů a SPD. Jejich zástupci mluví hlavně o důrazu na prevenci. O změnách mluví i opoziční strany. Jejich představitelé zmiňují mimo jiné regulaci reklamy nebo omezení online prodeje. Američtí vědci z NASA na měsíci objevili obří kráter, který jim nabízí mimořádně vzácnou možnost sledovat následky silného vesmírného nárazu. Nový útvar je největším nově vzniklým impaktním kráterem, jaký byl dosud ve sluneční soustavě objeven. A teď zpátky domů.
6: Jak zadržet dešťovou vodu, jak ochladit rozpálené město, nebo co se děje se zelení během horkého počasí? Odpovědi na podobné otázky má lidem ukázat nové Envirocentrum, které ve čtvrtek otevřela v Chodově u Sokolova Česká zemědělská univerzita v Praze. Místo má sloužit školám i veřejnosti.
5: Sport. Nový trenér fotbalové reprezentace Santi Denia má před svým premiérovým srazem hlavu plnou starostí. Zpáteční nominace pro start Ligy národů je kvůli zranění v ohrožení hned několik hráčů. Do toho trenér Slávie Jindřich Trpišovský v neděli večer potvrdil, že stoper David Zima určitě nebude. To byly zprávy v jedné minutě na Kisu a Tereza Jandová.
7: No a přichází opět nálož týd nejlepší muziky od 90. Takže je s vámi stále Martin Hájek. Přeju vám hezký dopoledne.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: zpíval Rick Astley písničku vlastně, o který asi ze začátku vůbec netušil, že se stane takovým hitem, v podstatě i fenoménem. Pak jí samozřejmě jako znova popošouknul třeba, nevím, TikTok, Instagram, že jo. Tam se rickrollovalo pořád a do nekonečna. Rick Astley, který byl mimochodem původem, to byl myslím řidič, řídil asi kamion, pak přišel jako zvukový technik do nahrávacího studia, kde pak říkal, že by si rád natočil nějakou písničku. Tak producentská trojice Stock Aitken Waterman mu to umožnila. Když to natočili, tak kluci řekli, hele, to dáme k ledu, tentokrát to nevydáme, nebo respektive možná za rok. No a on byl z toho trošku naštvaný, ale ty kluci samozřejmě věděli, co dělají, protože všechno má svůj čas. A po roce, když to vydali ze šuplíku, šup, ohromnej hit, který posloucháme v mnoha verzích do dneška. A když zůstanete na vlně, tak já vám teď pustím Michaela Greye, pak Kygo a pak vás pozvu na Millennium Radio Kiss, Millennium Explosion, protože nás to čeká v O2 aréně. Už za měsíc, ano, dnes přesně za měsíc, tedy respektive na dnešní den, přesně za měsíc, za dva měsíce. Počkejte, moment. Za dva měsíce. Neříkej, Marťa, za měsíc, že je to za dva měsíce. 21. listopadu nás čeká O2 Arena, takže dva měsíce. A říkal jsem měsíc, jo? Ale přitom pořád v hlavě mi běží dva měsíce. Je to možný, tak za chvíli.
1: Kiss. Radio Kiss.
2: Radio Kiss.

0: největší hvězdy milénia míří do O2 Arena. Radio Kiss Millennium Explosion.
1: A je teda, musím říct, neuvěřitelný, pokolikátý se tam už sejdeme a je to, a pozor Marťas, dávej si na to pozor, jo, ať jako mluvidla neříkají něco dřív, než to mozek jako dokáže zpracovat všechno. Někdy to tak bývá, takže pozor, za 2 měsíce, přesně ode dneška, za 2 měsíce máme 21. září a za 2 měsíce 21. listopadu se sejdeme v O2 aréně. Asi znáte už plejádu hvězd, kterou jsme tam pro vás nachystali, koho jsme pozvali. A dnes ranní trojka přinesla fantastickou zprávu, že se k nám, a víte to jako první, k 11 hvězdám a k nám všem moderátorům Rádia Kiss připojuje i Sigala, jeden z nejúspěšnějších britských DJů. Tak já jsem jednu pecku vybral, Sweet Lovin, abyste věděli, o co tady vlastně kráčí kdo, že se k nám připojuje. Takže za 2 měsíce v O2čku.
0: Kiss. Rádio Kiss.

Bryan Adams, Roll with the Punches Tour. Nezapomenutelný večer plný rockových hitů. 13. prosince v pražské O2 aréně. Od Run to You přes Summer of 69 až po Heaven. Ty největší hity rockové legendy. Vstupenky právě teď na Live Nation.

0: v 11.37, kdy posloucháte Radio Kiss. A já myslím, že už to tady zaznělo, myslím si i v našem vysílání ráno jsem slyšel jenom kousek nějakého vstupu. Takže pozdravuju samozřejmě ranní trojku. Nezapomeňte na to, že budou opět odtajňovat další jména, která se k nám přidají na Radio Kiss Millennium Explosion v O2 aréně, přesně za 2 měsíce, to jsem nechtěl říct, jsem zase zakufroval. Důsledkem stárnoucí čínské populace je mimo jiné i vznik agentur, které osamělým seniorům pronajímají mladé dospělé společníky, kteří jim za nějakou úplatu prostě dělají společnost. Já jsem slyšel, že něco podobného existuje dokonce i u nás, nebo u nás si nemyslím, že by to bylo placené, ale vím, že je to jako dobrovolná činnost, že je spousty mladých, kteří jdou a do takového domova seniorů jdou potěšit ty dědečky a babičky, kteří samozřejmě už třeba nikoho nemají ani, mají se tak jako navzájem. No a to taky samozřejmě omrzí, člověk potřebuje nějakou čerstvý závan, větru, i co se týče třeba přátelství ze strany mladšího, staršího. Já myslím, že to je dobře, že to je hezký teda. Já se přiznám, že já ještě mám kolem sebe lidi, nebo respektive příbuzní, kteří jsou v důchodovém věku, maminku taky, takže já už bych na tohle asi neměl sílu. To někdy, může to někdy trošku vyčerpávat malinko, ale je to krásně, je to nádherná činnost. Já jsem si taky říkal, kdybych nebyl měkoň, že bych zašel třeba potěšit do takového domova seniorů. To je hezký, je to krásný, jenomže já, když to pak vidím, já vím, že za několik v podstatě týdnů tam budu taky. Ne, ještě pár let to jako vydrží, než tam půjdu, no. Nebo tak se tím utěšuju, no. Ale pak si říkám, jako já, kdybych to viděl, jako jednou mě tam třeba děti jaký frknou, já nevím, tak by se mi chtělo bulet jako u Titaniku. Nic, nechme to bejt, je to hezký. U nás zatím gratis a je to dobře, že i u nás se najdou dobrovolníci, kteří ty dědečky a babičky navštíví.
1: Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Robin Schulz, taky jméno, který je skloňováno v poslední době, ve všech párech v podstatě, posloucháte Radio Kiss. A tady mi přišel docela zajímavý podnět, tedy respektive apka, vzkaz, tedy tímto myslím, od Lukáše.
1: Ahoj Martine, stále chybí moudro pro dnešní den.
0: Lukáši, víš, co mi to připomíná, Maričku, podejte mi péro. Tak přijde do té kanceláře, tam do té zborovny a říká, pane profesore, už je čas. Řídil jsem si je podle rozhlasu. Lukáši, děkuju, to seš hodnej, já na to nezapomínám, neboj. Ještě by to chtělo nějaký švestičky z vlastní zahrádky. Já samozřejmě Lukáši na to myslím, ale dám to někdy příští hodině. A hlavně Lukáši, musí to být samozřejmě něco, co bude silný, co na vás všechny naše kysáky dopadne. Něco, z čeho si budete moc vzít třeba příklad, budete se tím moc řídit, protože já bych chtěl být zároveň edukativní, abyste jako si to odnesli a říkali, to je chytrý a za třeba, já nevím, 2-3 roky mi budete psát a říkat, člověče, já jsem slyšel to moudro a já se tím řídím a můj život je hned prostě lepší. Takže já musím vymyslet takovouhle chytrost. Víš, Lukáši, ono to není hned jen tak, jako hub na krávu a je tele.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Mám tady celkem 3 dopravní nehody, k té první, nebo respektive na tu první narazíte v ulici Bubenské nábřeží. V Praze nehoda, která vás čeká jako číslo 2 na silnici 27 v obci Litvínov, okres Most. A pak tady mám mimořádnou situaci, zprávu o dopravní nehodě na D5. Je to mezi exitem 10 Loděnice a exitem 5 Rudná. Je to bez dopravního omezení, ale přesto dbejte zvýšené opatrnosti. Tak šťastnou cestu, kysáci.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Jeden z nejlepších seriálů Apple TV se vrací s 6. řadou. Britská 6-dílná série Slow Horses nás zase vezme za tím špinavým, cynickým, ale geniálním špionem, který navenek sice působí jako vyhořelý chlap, ale ve skutečnosti je stále o několik kroků před ostatními. Proto taky vede skupinu podobných zhýralců, s nimiž řeší složitý kauzy. His name is Jackson Lamb, vlastním jménem Gary Oldman. První díl už je venku, tak sedejte a nechte se unést. Z Kisu doporučuje Katka Čepelíková.
3: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
4: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoladovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
5: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.

0: Quiz počasí.
1: Krásné dobré poledne vám přeji. Dnes bude panovat proměnlivá, převážně velká oblačnost a místy se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty budou mezi 12 až 17 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Operátor O2 má od dnešních 9 hodin výpadek pevného internetu a internetové televize OnePlay. Důvodem je poškození sítě při výkopových pracích. Problémy hlásí uživatelé z celého Česka. Firma výpadek potvrdila na síti X. Uživatelé si stěžují na to, že restartování modemu k pevnému internetu v tomto případě nepomáhá. Mobilní služby by naopak měly fungovat. Soud v bavorském Norimberku rozhodl, že odpovědnost za zranění na zajištěné cestě, takzvané feratě, nesou sami lezci, neboť na trasu vstupují na vlastní nebezpečí. Verdikt je vnímán jako přelomový, neboť se dosud odpovědnost připisovala vlastníkům nebo provozovatelům. Kvůli tomu řada majitelů lesů v Bavorsku znepřístupnila skalní vyhlídky. Z lesů zmizely i lavičky z obav, aby se na nich nikdo nezranil. A teď zpátky domů.
2: 4 díly ocelové konstrukce nové lávky pro pěší a cyklisty osadil v sobotu Jeřáb přes rušnou Rokycanskou třídu v Plzni. Stavba nahradí nevyhovující podchod a propojí části sídliště na obou stranách frekventované silnice. Ta do města přivádí dopravu ve směru od Prahy. Denně tu projedou 10 000 aut. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Z nominace české fotbalové reprezentace na nadcházející zápasy Ligy národů s největší pravděpodobností vypadne obránce Slávie David Zima. Trenér Pražanů Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci po ligovém vítězství 2-1 nad Plzní uvedl, že stoper nestihl doléčit poraněný kotník. Zdravotní potíže mají po duelu s Viktorií také další nominovaní hráči z Edenu. Obránce Tomáš Vlček s útočníkem Tomášem Chorým. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
3: A s vámi je Martin Hájek, popřeju vám hezký poledne a to nejlepší o 90. podtrhneme, protože nás čekají třeba Captain Jack anebo Arash Bora Bora.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.

0: rekord v případě týdlenství. Party Captain Jack, dneska už je to reunion, v podstatě jako druhá nadcházející parta, která drží ty pecky dál a musím říct, že Michelle a Bruce se to opravdu daří. Já jsem je měl ve studiu, kdy, no ono už je to teda dlouho, já nevím, 5 let, 6, možná 7, nevím, ještě myslím si, že před covidem někdy a byli opravdu fajnoví a ta energie je teda jako Bruce hlavně, to je prostě kus jako chlapa, že jo, afroameričana, který když se nad vás postaví, tak nejdřív jako nevíte, co tím vlastně chce říct, že si na vás tak stoupne velmi důležitě a významně se na vás podívá a pak pronese něco, co vás úplně dostane do kolen. Takže tohle se byly Captain Jack a Soldier Soldier ve vysílání rádia, jaký samozřejmě v tom původním znění, nikoliv z titulky, to v rádiu ještě neumíme, ale občas sem nějaký stream dáváme, ale počkejte, to jsem jako vůbec nechtěl tady zakufrovat, chtěl jsem tady mluvit jenom o muzice, takže Mark Horn a Rush Bora Bora, což jsem sliboval, proběhne teď a pak zmíněný Moudro dne za chvilku a asi s největší pravděpodobností budu čerpat z vás, protože se to tady roztrhlo a dali jste mi nějaký náměty a je tam jedna taková věta, kterou jsem ještě fakt nikdy neslyšel, tak já ji za chvilku prozradím a díky za to.
1: Kiss. Radio Kiss.
2: Radio Kiss.

0: Pozdravím, od mikrofonu s vámi Martin Hájek. Máme 21. září a slíbil jsem, že dám moudro dne a budu čerpat od vás. A musím říct, že jsem tuhle větu, kterou teď tady pronesu, kterou mi poslal Lojza, takže jsem ji ještě neslyšel, to je zvláštní v mém věku, jako to už jsem mohl slyšet, protože to je taková docela chytrá věta, která jako odpovídá v podstatě jako možná životu mnohým z nás a už jsme to třeba jako zažili. Tak jdeme na to.
1: Nemá IQ jako Einstein, ne. Ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Takže za dnešní moudro dne budu děkovat Lojzovi, své vlastní si nechám na zítra, pozítří, popozítří, popopozítří. Budu tady s vámi až do pátku, takže jdeme na to. Lojza vám vzkazuje, co tě nezabije, to se tě pokusí zabít znova. Jako bych to už zažil.
1: Radio Kiss, to nejlepší od 90. let.

běžte do Egypta. Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace. Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.

Představte si, že zdrogovaná řidička ujela na italské dálnici proti směru 50 km. Ano, tak jako předpokládám, že to, co tam jako pojala za svojí, jak bych to teď řekl, to, co pojala za, já nevím, látku, která by mohla zlepšit den, náladu a možná i by jí mohla dodat trochu odvahy, aby se pustila do protisměru. Samozřejmě chápu, že tam je velký ovlivnění. Na druhou stranu, já se teda přiznám, že mě se, a není to tak dlouho, asi 12 let, což je v podstatě skoro včera, víte sami, jak utíká život, že jo, je to rychlý, tak se mi taky podařilo asi dvakrát za tu celou dobu, co mám řidičák, skoro teda najet do protisměru, vím, že tam bylo nějaký špatný značení, ještě to tam bylo rozbombardovaný. A já jsem teda v poslední chvíli si to rozmyslel a řekl jsem si, hele, to je nějaká kravina. Tudy cesta nevede, Vávro. Tudy na Plzeň ne teda. A takže jsem naštěstí teda jako to včas zabrzdil, rozmyslel jsem si to a dal jsem se, tam jsem si našel nějaký šipky, které už vypadaly, že mi budou opravdu jako dávat směr. A nestalo se to, ale stalo se mi jako řidiči, že jsem někoho potkal proti směru a to teda nechcete. Musím říct, že to jsem měl, jak se lidově říká, to jsem měl teda opravdu bobky, protože to jsem si říkal v té, a na to máte setiny, opravdu, nebo vteřinu, dvě, kdy si říkáte, tak mám zatočit před tím autem doleva nebo doprava. Co když on taky zatočí doleva a já zatočím doleva, nebo já doprava a on zrovna taky doprava. Minuli jsme se ale opravdu vo fous. A myslím si, že tenkrát toho řidiče někdo nahlásil a ten teda nic nebral, ten neměl žádný podpůrný prostředky, ale i tak se to stát prostě může, no. Ale lepilo mi strašně. Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Girls, Don't Cry. Téměř ve 3/4 na 1. Dnes na Rádiu Kiss, kdy je s vámi Martina. Jak mám tady mimochodem, někdy občas se podaří zachytit z vašich hlasovek nějaký pěkný pozdrav. A já se přiznám, že Janulinka poslala takový pozdrav. Je teda velmi, velmi rychlý. Je to asi na 3 vteřiny, ale je to jeden z nejkrásnějších pozdravů, který jsem kdy teda do studia dostal. Já to předám i kolegům, protože ty budou samozřejmě nadšený a rádi, protože je to takový úderný a úderný vzkazy ohledně náklonosti se samozřejmě vždycky nejlepší.
1: Celému Rádiu Kiss vzkazuji, já vás fakt miluju.
0: Fakt miluju, to je hezký.
1: Celému Rádiu Kiss vzkazuji, já vás fakt miluju.
0: Janulinko, ještě je důležitý jako v té pohádce, jako co nás miluješ? Můžeš být konkrétní, jako jak miluješ třeba mě, jestli mě miluješ jako sůl, nebo dej tam tomu ještě něco, je to kraťonky, jak jsem říkal, já to mám rád, je to úderný kraťonky, ale kdyby si tam našla ještě odvahu a řekla třeba jako co a koho, to by teprve bylo.
2: Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Dopravní nehodu teď čekejte na D2. Je to kilometr 2,5 nebo 2,8 přesně ve směru Brno. Nehoda, neprůjezdný pravý jízdní pruh a pak vás taky čeká dopravní nehoda v Uhlířských Janovicích, což je okres Kutná Hora. Jděte opatrně a šťastnou cestu.

0: ten tvůj?
1: Který je ten tvůj?
0: Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
2: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní přikoupit 2 vstupenek, 3. zdarma. Tiket energylandia.pl.
3: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
4: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Terran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Terran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
0: Rádio Kiss. Počasí.
5: Pro dnešek je proměnlivá převážně velká oblačnost a místy se vyskytnou přehánky. Napříč republikou máme nejvyšší teploty mezi 12 až 18 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Na Mariánském náměstí v Praze dnes dopoledne začal program připomínající 90. výročí narození Václava Havla, které připadne na 5. října. Program nabídne čtení z Havlových děl, koncert i slavnostní odhalení lavičky Václava Havla. Pátrání po 3 Češích, kteří se pohřešují po nehodě lodi v Norsku, nadále pokračuje. České velvyslanectví je v kontaktu s rodinami všech 4 členů posádky a poskytuje jim konzulární asistenci. Dosud bylo nalezeno tělo jednoho ze 4 členů posádky. A teď zpátky domů.
6: Hrady v Libereckém kraji pomalu končí úspěšnou sezónu. Na Housku letos dorazilo přes 20 000 lidí. Hrad ještě chystá akce na podzim, třeba historické klání a po sezóně i renovaci unikátní kaple s freskami ze 13. století. Tradiční klání se uskuteční tuhle sobotu 26. září a dorazí asi 150 šermířů.
0: Sport.
5: Fotbalisté Slavie v 9. kole 1. ligy udolali Plzeň 2-1 a bez porážky vedou ligu o 3 body. V nastavení rozhodl z opakované penalty Tomáš Chorý. Fotbalisté Teplic vyhráli na hřišti Hradce Králové 2-0 a posunuli se na 5. místo tabulky. Hradec doma v lize prohrál po 9 zápasech. Sparta veze z Olomouce výhru 3-0 a posunula se na 7. příčku. První bod vybojoval Zlín za remízu 1-1 na hřišti Jablonce. Zprávy na Kisu přinesla Blanka Holoubková.
7: A opět naplníme náš slogan, to nejlepší od 90. hned na začátku naší společné poslední hodiny E-Type. This is the way.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Kiss. No a v poslední hodině, kdy jsem říkal, že je s vámi Martin Hájek, ano, to jsem já, až do 14 hodin, tento týden mimochodem celý týden za kolegu Michala Kavalčíka, tak si to dáme až do pátku. Těšil jsem se na to, chystal jsem se na to, už jsem nemohl dospat. Spousty dní a nocí jsem jen zíral do stropu a říkal jsem si, tak teď si to společně užijem. Doufám, že i vy na druhé straně s výběrem muziky, kterou pro vás mám dneska. Jak jsem říkal, do 14 hodin pak přijde OJ Show, odpolední Jump a myslím, že je tady Radek Hrdina se Soňou Ede. A je tady do čtvrtka a vím to velmi dobře, jsem řekl myslím, ale vím to velmi dobře, protože v pátek už je tady Magda a v pátek nás taky čeká finále se soutěží cestovní kanceláří Blue Star. A já jsem teď se chtěl zeptat, vlastně než tohle budu prozrazovat za chvíli, co pro vás

0: Soutěžte o dovolenou v Egyptě s cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
1: Přesně tak. A teď si představte tu parádu, když půjdete na náš web na www.kiss.cz, tam se zaregistrujete a odpovíte správně na soutěžní otázku, co patří mezi největší lákadla egyptského letoviska Marsa Alam. A teď si představte tu parádu a radost, kdy v pátek v odpoledním jumpu v OJ Show Radek Hrdina a Magda vytočí telefonní číslo, tedy takhle, oni ho nebudou vytáčet, oni řeknou, vyberou jednoho z vás právě z webu a řeknou, aby zavolal do studia. A pokud se vám to podaří, budete to třeba zrovna vy, tak získáte od cestovní kanceláře Blue Style zájezd do Egypta. A samozřejmě rád, jak jinak. Je to výhra pro dva, pro dvě dospělé osoby ve čtyřhvězdičkovém hotelu Sentios Asel Beach Resort. Tady si vždycky dávám pozor, protože tyhle slova pro mě nejsou určená. Byl jsem tam několikrát a kdyby se mě někdo zeptal třeba v jakém hotelu bydlím, tak bych to nikdy nedokázal říct. Takže jděte na www.kiss.cz, tam se podívejte, co pro to můžete udělat, zodpovězte správně soutěžní otázku, no a v pátek po 15. hodině se může stát, že řekneme zrovna vaše jméno a vy pak budete volat sem do studia. Jak jsem říkal, ke štěstí stačí opravdu, opravdu málo.
2: Jsem Blue, miluji, když na podzim poznáváte letní destinace.
3: Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.
2: Radio Kiss. Kiss.

0: Všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
2: To děláte chybu.
3: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až
0: 7 000.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Pussy Cat Dolls jsou zpět a míří k nám i s ikonickou Nicole Scherzinger. Oslavte s nimi 20 let od vydání debutu PCD. Poslechněte si ty nejslavnější písně. Buďte u toho! Pussy Cat Dolls 23. září v pražské O2 aréně. The Pussycat Dolls přiváží Live Nation. Podporuje Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss a jdeme pomalu, ale jistě do finále, protože za chvilku nás čeká odpolední jump. Jak já říkám, OJ Show, a bude tady tento týden, teď jsme se ještě o tom bavili, já už jsem vám to říkal asi před 10 minutama, že tady bude až do čtvrtka Radek Hrdina a Soďa Ede. A na pátek přijde Magda, protože tam nás čeká finále Blue Style, což bych řekl i za chvilku, až se budeme loučit. Nicméně, já jsem se tady s Radkem dal teď do řeči, jsem chtěl říct do Holportu, to jsme pořád jako s pupíčkem, no a... Takže jsem úplně zapomněl, jako co jsem chtěl říct, jo? Že jsem měl připravený nějaký vstup. On se mi tam tlemí takhle, my jsme mluvili, což bych mohl říct. Potře, my jsme tady mluvili o Instagramu, jo? A mluvili
1: já
0: jsme tady...
1: Zachránit, jo,
0: hodně zachránit, jo.
1: Dobré odpoledne.
0: Jo, nazdar popičku, to jsi hodnej. My tady meleme a já to vlastně úplně jako nemám rád, když jdu třeba do vysílání. A nevím přesně, jako co bych měl říkat, jo. Takže já vím vždycky přesně všechno, ale pupíku, ty mě vždycky jak rozdovádíš tady ve studiu.
1: Ježiš, ty lidi teď, si mají takovou tu fantazii, co mám já, když někdo mluví, tak já si to všechno přehrávám.
0: Já taky.
1: Jo, i cokoliv říkám já, tak já vlastně jako plácnu nějakou věc a já ji vidím, já ji vlastně jako prožiju v té fantazii.
0: Hele, to já mám taky.
1: Hodně, jako
0: to já mám taky, já to všechno jako vidím široko úhle s prostorovým zvukem, jo, to je nejhorší. A někdy dokonce, jako když mám představy jako hodně silný, tak tam pracují i vůně, to se budeš divit. A když pak někdo řekne nějakou věc, která se normálně neříká třeba, a já si to představím a teď to i cítím.
1: Jo, já ti rozumím.
0: Rozumíš mi, jo? Mm. No, takže...
1: Jinak jako pojďme si rozebrat ten tvůj jako úvod, ten je naprosto jako úplně geniálně, ten sedí, protože Soňa za chvilku přilítne na Koštěti
0: no.
1: A opravdu bude tady do čtvrtka a potom Magda.
0: No a já jsem dneska sliboval, když jsem začínal, jo, že budu dneska velmi stručný a že řeknu ahoj, jo. Mm-hmm. A vzhledem k tomu, že já jsem chtěl s tebou udělat tenhle ten vstup až za chvíli, až se budu loučit, jo. Tak já už pak řeknu jenom to ahoj a Roman z toho bude mít jako ale velkou radost.
1: Ale pojďme jako
0: Syn nebyl? A já za chvilku řeknu ahoj.
1: Řekneš,
0: já řeknu ahoj.
1: Jsem žeravý, jestli to vydrží.
2: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne, pojďme se kouknout, kde to bohužel teď vůbec, ale vůbec nefrčí. A to je na D2, je to hned z kraje, 2,5 km ve směru Brno. Nehoda, je tady neprůjezdný pravýzdní pruh a co mám informace, tak by to tam mělo být zavřené a odklání to směrem k Olympii. D8, je to kilometr 43 a 44 ve směru na Ústí nad Labem, tady je dopravní nehoda.
2: No a já tady pak mám ještě dopravní nehody ve městech. V Ostravě se bouralo v ulici Olešní, v Brně potom v ulici Gajdošova a ve Frýdku Místku je to ulice Malý Kolérodov. Takže přátelé, buďte opatrní a šťastnou cestu.

0: si vybere celá rodina. Pro nejmenší máme dětské bodíčko, aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože hydratace je zář. A pro mamku kysácký crop top, tedy tričko, kterému trochu došla látka, ale rozhodně ne styl. Od mimina až po rodiče. I o tom je náš Kiss Show. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz.
1: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
2: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
3: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní přikoupit 2 vstupenek třetí zdarma. Tiket Energylandia.pl.
0: Kiss. Počasí.
4: Pro dnešek je proměnlivá převážně velká oblačnost a místy se vyskytnou přehánky. Napříč republikou máme nejvyšší teploty mezi 12 až 18 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Ministři budou na dnešním zasedání vlády schvalovat návrh státního rozpočtu pro příští rok. Detaily podoby návrhu stále nejsou dohodnuté. Při příchodu na jednání kabinetu to uvedli jednotliví ministři. Šéfka rezortu financí Alena Schillerová po schválení plánuje podrobnosti o hospodaření státu na rok 2027 představit na tiskové konferenci. Stanice CNN, MS Now a server Politico podávají žalobu proti administrativě amerického prezidenta Donalda Trumpa poté, co jim prezident nechal odebrat akreditace do Bílého domu, což odůvodnil tím, že tato média podle něj o činnosti vlády a prezidenta informují neobjektivně a lživě. Média, která na prezidentův krok reagují žalobou, uvádějí, že omezení je v rozporu s prvním dodatkem americké ústavy, který má mimo jiné garantovat svobodu tisku. A teď zpátky domů.
5: Praha připravila oslavu letošních nedožitých 90. narozenin bývalého prezidenta Václava Havla. Speciální program proběhne dnes před budovou nové radnice na Mariánském náměstí a nabídne slavnostní odhalení lavičky Václava Havla. Součástí bude i debata se signatářem Charty 77. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
4: V roli velkých favoritek vstoupí v úterý české tenistky do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové, vedený letošní wimbledonskou šampionkou Lindou Noskovou, otevře soutěž pro 8 nejlepších týmů v Senčenu čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií. Hrát se bude od 11 hodin středoevropského času. Vítězky narazí v další fázi na Španělsko nebo Kazachstán. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
6: A my dva už jsme taky nachystaní, Soňa a Radek.
7: No jo, těšíme se na vás, tak pojďme na to z hurta, Green Day.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Přátelé, kamarádi, kysáci, krásné kysačky, startuje odpolední jump na rádiu Kiss a mě by zajímala teďkon jedna věc, protože vy to nevidíte, zkusím vám to přiblížit. Mm-hmm. Sonja Ede přišla do vysílání rádia Kiss nezvykle, velmi hezky, ale hlavně slušně oblečená, což u ní není vůbec, ale vůbec normální. Takže
1: drzej.
0: Mi řekni, jestli jsi byla u soudu, nebo u výslechu, nebo jestli jdeš z kostela nějakého jihlavského, nebo kde jsi byla?
1: Ne, nebyla, byla jsem normálně doma.
0: Tak... Ale takhle já tě neznám skoro.
1: No, točila
0: ty se... chodíš normálně v rozsedaných handrech, punčucháče,
1: prostě,
0: že jo?
1: Ty
0: jsi taková Dáda Patrasová, oblečená, neoblečená, ty jo.
1: Já ti plácnu jednu. Vůbec, tak jako pravdou, je, točila jsem tady nějaký ty věci na sociální
0: sítě. Asi pro
1: sítě.
0: Jeho věsty, jak jsi oblečená, ne?
1: Ano, napísala jsem strážnou věž. Ježiš, a právě ale... jsem si chtěla říct, že by si nechtěl jako...
0: Předplatný, já potřebuji na rok 2027.
1: Jestli by si to nechtěl jako přečíst, víš, že možná by se zdal k nám prostě.
0: No, určitě.
1: Co myslíš?
0: No ježiš.
1: Víš, ono by... A měl by si začít už něco věřit konečně, jako. Uh-huh. Co říkáš?
0: No, rozhodně.
1: No, ale mohl by si uctívat nového boha, to bych byla já.
0: A jak by ses jmenovala jako Bůh? Teda?
1: No jako, no to je, tak já mám božský jméno, že jo, Sonja Ede.
0: Ne,
1: rozumíš?
0: To nemůže nikde vyset, tenhle.
1: Co, jak proč ne?
0: Ne, tak jako pojď něco jako opravdu zbožného.
1: Afrodita?
0: To už obsazený.
1: No tak, Afrosita? Afrosítko?
0: No nic, přátelé, startuje odpolední, že my vám přejeme moc hezký odpoledne, ty zatím přemýšlej. Máte už kalendáři, všechno mu nejvíc nejlepší a vám krásný pondělní odpoledne. Jdeme na to.
2: Radek Hrdina a Sonja Ede. Na Radio Kiss.

0: jedné vteřině.
1: Tak budeš hádat ty, kdyby náhodou jsi to nerozpoznala, ale ty jako DJka tohle to dáš levou zadní a hlavně...
2: Ano.
1: Jo, a to ti nemůžu říct, tak úplně indici.
2: Dobře.
1: Řeknu ti, že je... Počkej, co bych ti?
2: Co bych ti mohl říct?
1: Hlavním jménem. Hlavním, svým jménem, sorry, no. Sorry. Protože on vystupuje pod pseudonymem.
2: Aha.
1: A jmenuje se, tak jak ho prostě maminka s tatínkem pojmenovali a co zdědil, se jmenuje Bruce Fielder.
2: Bruce Fielder.
1: Říká ti to něco?
2: Ne, vůbec.
1: Dobře, pojďme to teda nezdržovat a tedy... dát si Kiss hit v jedné vteřině tady u nás na Radio Kiss.
2: No tak to je jasný. A trošku jsi mě zmátl teda s tím jménem, ale měla by to být Cigala, ne?
1: Cigala!
2: Mimochodem, ta by měla být také na letošním miléniu, pokud se nemýlím.
1: 21.11. přátelé, dnes to bylo odtajněno, Cigala přijede, bude v Praze.
2: Ježiš,
1: jako další
2: těším,
1: hvězda na line-upu a teda

0: Já jsem úplně se jako i roztetelil ráno v peřinách, když jsem to zjistil, protože na Sigalu se teda hodně těším.
1: No já se těším na vícero interpretů, musím říct, že opravdu tam jsou teďkon skvělý.
0: K tomu se dostaneme.
1: Ano.
0: K tomu se dostaneme, máš boda.
2: Kiss hit. Kiss hit. V jedné vteřině.

0: Takhle se vstává jedině na Kissu.
1: Tvoje přání naše výzva.
2: Míša vlastně bude patronka následující ranní výzvy, protože ty jsi nám řekla, že se tu stane něco dost velkého.
3: Ano, žádnou hlasovku nic nemáme, protože kdyby někdo po hlase poznal toho člověka, tak to může slyšet někdo, kdo ty lidi zase zná a zase by jim to řekl a zase by to prasklo.
2: Ale zítra ho uslyšíme.
3: Ano, jediný, co můžu možná tak jako naznačit, je tohle.
2: Okej, okay. Přímo tady v Kissu.
3: Přímo tady v Kissu?
2: Ty jo, tohle bude na někom jiném velká výzva.
3: To jo.
2: Takže přesný čas, ať kysáci vědí, zítra v úterý.
3: Asi lehce po 8 hodině.
2: Se to stane.
4: O tu ještě nebylo.
5: Ranní Kiss od 6 do 10.

0: tady Lunetik.
1: Máme pro vás dobrou zprávu. 30 let naší kapely spolu oslavíme ještě jednou.
2: 2. října 2026 O2 Univerzum Praha.
1: A ptáte se proč? Protože bylo vyprodáno a bylo to úžasný a my to chceme s váma zažít znova.
2: Opět bude živá kapela a mistrovská taneční skupina. Takže 2. října Praha O2 Univerzum Lunetik 30 let na scéně číslo 2. Vstupenky kde?
0: Na Ticketmaster a Ticketportál.
3: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: Ten největší fanoušek všech věcí na baterky, ten má dneska dovolenou. Jo, to je samozřejmě Michael Kavalčík, ten má všechno na baterky, ten si prostě tady v rádiu nabíjí ano. úplně všechno.
1: I sám sebe, no, častokrát.
0: Přátelé, ano. Je to tak. A neptejte se, kde má tu zdířku. Ale my se za chvíličku koukneme na jednu takovou věc, novinku, která by Michaelovi a jim spřízněným duším, pardon, vlastně udělal radost, protože to bude tady v České republice?
1: Ano, tady v České republice to bude. Hmm. Nebo já už je ne. V podstatě, už je to.
0: Jo, fakt, jo.
1: Ode dneška. Ano.
0: Přátelé, já mezi tyhle fanoušky nepatřím.
1: No, počkejte si na to, budete vědět, co a jak.
0: Hele. Ty bys do toho vlezla, jo?
1: V žádném případě.
0: No a cože to teda ty dva jako mají za lubem? Za malou chvíli na kysu.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Hudba budoucnosti a možná ne, možná už je to opravdu ani ne za dveřma, spíš ve dveřích a už se to dere ven.
1: Je to tak, ale věřím, že spousty z vás milovníků elektroaut a vůbec takových těch automatizacích a AI, jako je třeba náš Michael, tak to budete milovat a budete za to velmi rádi, protože Česko, dámy a pánové, se stalo 7. zemí v Evropě, teprve 7. zemí, kde skutečně bylo schváleno autonomní řízení. Jo, samozřejmě to není, to znamená, že ne, že ode dneška už budou jezdit sami auta bez řidičů a tak dále, to ne, ale pozor, samozřejmě Tesla říkala, že to bude velmi brzy spouštět ten systém, ono to není jakoby spuštěný, dokud to ta země nepovolí, tak to nemůže spustit, jinak to auto ten program pravděpodobně má, jestli jsem to správně pochopila, ale zkrátka jako nemůže to být spuštění, dokud to neschválí ministerstvo. No a k tomu právě teď došlo, to znamená, že opravdu skutečně velmi brzy se může stát, že třeba potká nějaké auto bez řidiče, tak abyste se nedivili, prosím vás pěkně, je to možné.
0: Já to samozřejmě ze stolu schazovat nebudu, pokud se to někomu líbí a co mu to líbí, ale já jsem nečekal. Celý svoje mládí, svoji pubertu, ano, až si budu moci udělat řidičák a řídit na to, abych teď někomu předal volant a řízení, ne.
1: No to
0: mě
1: ale
0: řídit baví.
1: Jako máš pravdu a ono to vlastně jakoby změní úplně v podstatě potom zákony. A teď mi řekni, kdo bude třeba vinný teda, když se jako nabourá to auto. Tady oni dávají, že v Čechách stále bude muset řidič dohlížet na to, jo? To znamená, že jo? To není jako, že zkrátka 100%. Pošleš auto domů, jo? Protože jsi pil nebo něco takového, tak ať si dojede samo do garáže. Ne, ne, ne, ty budeš muset jakoby dohlížet na to. A teď mě zajímá, komu se budou pak přičítat ty pokuty, když překročí rychlost.
0: Nemám vůbec absolutně šajna, jak tohle to bude logisticky právně, ale já do toho nevlezu.
1: Když způsobí nehodu.
0: Jo, třeba za pár let tady budou taxiky, které tě budou vozit jako po Praze, po Brně, a po jiných městech, ne.
1: A to musím zrovna říct, včera jsem tady, když jsem vysílala o víkendu, tak jsem měla případ, kdy skutečně jeden int zkoušel svůj autonomní systém, ještě pozval všechny novináře a tak dále, a to auto nejenom, že se nabouralo, ale ono nabouralo ještě do policejního auta. Takže to obletilo samozřejmě internet a svět a zkrátka se mu to moc nepovedlo.
0: Všechno jde rychle dopředu, ale za mě tohleto ještě nemá vychytaný. Nevím, úplně bojím, všechny mouchy.
2: Jump, jump, odpolední jump, kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Vezmeme to od těch nejčerstvějších. D11, 8 km ve směru na Prahu, pozor, tady je dopravní nehoda. D5, směr Norimberg, 147 km, i tady počítejte ze zdržení v podobě dopravní nehody. A D1, to je 20. km ve směru na Prahu, srážka dvou osobních vozů.
2: A já vás vezmu ještě do měst, v Praze se bourali ulici Broumarská, no a pak tu mám ještě dopravní nehodu ve Strakonicích, ulice Podcrpenská. Šťastnou cestu.

0: hledáme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: To není možné, hrajete tak dobře, že ani nevím, co chci zahrát.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Prostě je to nejlepší rádio na světě.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
4: Prostě vás úplně žeru.
5: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoládovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
6: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
7: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
0: Kiss. Počasí.
8: Pro dnešek je proměnlivá převážně velká oblačnost a místy se vyskytnou přehánky. Napříč republikou máme nejvyšší teploty mezi 12 až 18 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Pyrotechnické průzkumy na trase budoucí dálnice D3 u Václavic na Benešovsku odhalují velké množství nevybuchlé munice z druhé světové války. V oblasti bylo vojenské cvičení jednotek SS. Průzkum tak musí být důkladný. Specialisté u Václavic zatím našli asi 60 kusů munice. Z toho 6 dělostřeleckých granátů a jednu raketu. Ředitelství silnic a dálnic předpokládá, že středočeskou D3 začne stavět v roce 2028. Hustá síť diskontních prodejen s textilem KIK se v Německu do konce roku výrazně stenčí. KIK zavře přibližně 150 poboček z ekonomických důvodů. Naopak otevře 15 na nových místech. Při rozhodování ale posuzuje každé místo individuálně. A teď zpátky domů.
9: Plzeňský kraj založí regionální inovační centrum, které bude podporovat podnikání, firmy i výzkum, zejména v regionech mimo Plzeň, která už má své inovační centrum přes 30 let. Začne fungovat od jara příštího roku, zřejmě jako zapsaný ústav, a měl by mít do 5 zaměstnanců s kontakty na firmy a živnostníky.
0: Sport.
8: Teprve po třetí za 17 let se nestal rallyovým mistrem České republiky Jan Kopecký. Bývalý tovární jezdec Škody se neúspěšně snažil rozšířit rekordní počet 11 titulů a celkově skončil čtvrtý. Skutečnost, že nenavázal na loňský titul, ale bral s nadhledem a po víkendové rally Pačejov gratuloval novému šampionovi Dominiku Střítezkému. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje odpolední Jump.
10: Yeah! Je to také pondělní odpolední Jump v plném proudu.
11: No, z muziky třeba Karma, jo, jak sedí Dana, bude pojednávat další píseň.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Vydáme se společně do Asie. A nevím přesně kam, to nám možná tady prozradí Soňa.
1: No do Číny samozřejmě, Čína. Do Číny, protože Čína, jak víme, tak je velmi daleko, co se týká různé technologie a AI a tak dále. No a opravdu skutečně hodně lidí už se do domácnosti pořizuje takový ty roboty, oni už je teda právě i tady u nás v Čechách, ale vím, že ještě nedávno stály třeba přes 500 000, dneska už jsou možná o něco levnější. Nicméně opravdu v Číně to není jako žádná výjimka, že rodina má doma takovýhleho pomocníka, jo. No a představte si, tak samozřejmě logicky musí vzniknout nějaký takový ten aftermarket, že jo, to znamená, že jako náhradní díly a takovýhle věci. Mm-hmm. No a čím víc robotů v podstatě bude ve fabrikách a tady v těchto těch domovech, tak bude tím víc větší poptávka tady po těchto těch dílech. No a představte si, že Čína začala vyrábět dokonce sanitky, ne pro lidi, ale pro tyhle ty roboty. To znamená, že když se vám jako doma porouchá nebo bude něco jako špatného, tak oni zkrátka vyrazí.
0: Přijdou jiný roboti,
1: ano,
0: jo?
1: Přijdou jiný roboti.
0: Spraví ho.
1: Ano.
0: Je to, skvělý.
1: Takže tam místo lehátka prostě najdeš různý šroubečky, najdeš tam náhradní díly, najdeš tam různý kleště a já nevím, co, tak já tomu nerozumím moc.
0: Se omlouvám, ale jenom idiot nemůže vidět to, že prostě tohleto je jakoby konec bytí člověka. Neříkám, že za 14 dní, ale za chvilku to asi bude, protože práce a tak dále, prostě to bude všechno nahrazený těmahle plechovýma telatama.
1: No samozřejmě, to za prvý a za druhý spíš já mám strach, kdy se to obrátí proti nám. Přece jenom oni vždycky takový ty jakoby rádoby sci-fi filmy z něčeho vychází, rozumíš?
0: Tak,
1: jako, jo?
0: Jako ty bláho Jules Verne, že jo, Žižmar, kolik toho napsal, kolik se toho, kolik se pan Čapek, ty, kolik se toho vyplnil. Já robot.
1: Ano.
0: Pane bože, tyjo, co to bylo?
1: No.
0: Terminátor.
1: Ano.
0: Se všechno teď pomaličku ale se blíží. No. No to jsou skvělý vyhlídky, Soňo.
1: No, já opravdu, já be happy jsme, no.
2: Odpolední jump od 2 do 6 na Rádio Kiss.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: I dnes nový pracovní týden na startu. Při pondělku se samozřejmě u ranní trojky v ranním Kissu házelo. A nedopadlo to vůbec špatně, přátelé, protože Patrik, který házel, ujmul se toho dnes. Musím popravdě říci, jak to bylo. On byl v sobotu i v neděli v Luhačovicích a máčel si 3-4 hodiny, jak v sobotu, tak v neděli, obě ruce právě v těch léčivých pramenech, ano, v Luhačovicích.
2: Ano.
1: A za chviličku poznáte, že to opravdu mělo co do sebe.
2: Ano. Tak pojďme si to pustit, jak se radoval Lukáš.
3: Luky, držím ti palce, hážu kostku do věže. 3, 2, 1. Na hrací kostce padla pětka, pošlem ti 5000!
1: Louhovat to ještě o 20 minut díl, tak to rozhodně bylo 7-7, protože vypadla šestka, dostal by ten posluchač, ten Lukáš, ještě 1 000 korun navíc a bylo by to 7 000 korun. Ale ten zbytek se může těšit už zítra v 7 ráno, hrajeme znova.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

vylečte do Egypta. Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace. Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: A je tu zase má oblíbená sportovní rubrika, tentokrát se podíváme zatím, kde je tráva zelenější. Ano, za fotbalem, přátelé.
2: My jsme ještě pod novým trenérem ze Španělska ani nezačali, no a kluk už přichází na to, cože to podepsal.
1: Ať jsem ti to říkala, že to tak bude.
2: Vynucené změny fotbalová reprezentace hlásí před 4 duely elitní skupiny Ligy národů. Už 4 rošády hned v nominaci, a to jsme ještě nekoupili do balonu. Zraněného Davida Zimu, Denise Vyšínského, Tomáše Vlčka a Tomáše Chorého nahradí stoper Ondřej Křič Faluši. Mm-hmm. Už teď bych chtěl slyšet ty komentátory zahraniční. Momentálně nejlepší ligový střelec Martin Šubert z Mladé Boleslavy, útočník Václav Sejk ze Sigmy Olomouc a stoper Martin Vitík z Boloni. Je dobrý, že trenér má kam šáhnout, ale samozřejmě pro některý je to novinka, jako třeba pro Martina Šuberta, který má teda zatím úplně úžasnou sezónu z Mladé Boleslavy, tak bylo by fajn, kdyby mu to kopalo takhle i v nároďáku.
1: Ty a ten první mladík, o kterém jste tady mluvil, to je nějaký jako příbuzný Ujfalušiho, nebo?
2: Tohle je Křič Ujfaluši. Jo. Jo, to je Křič Faluši, pardon. Jo. Ale ne Ujfaluši.
1: No, ale
2: je to možná nějaká
1: to
2: odnož, možná nějaká
1: právě, věc, možná je to nějaká, třeba no. Hodně víc.
2: Ale říkám, ten komentátor, který se připravuje na ten duel, zahraniční komentátor, ano. Tak ty myslím, že už trénujou kluci.
1: No, no. Mají radost.
0: Masopust, Plánička, Panenka, Franky Body Jump na Radio Kiss.

0: Přátelé, možná už jdeme trošku s křížkem po funuse, protože samozřejmě léto už je pomaličko, ale jistě za námi. Před námi podzim, zima, nicméně teda třeba takové sluneční brýle se můžou využít i v zimě někde na sněhu, kdo ví,
1: že jak jsou velmi důležitý na sněhu právě.
0: Ano, možná ještě víc než v létě. Nicméně teda Justin Bieber, tenhle ten zpěvák, kterého znáte i z playlistu Radia Kiss, teď rozšiřuje svoji značku Skiller a dal další významný kousek ven, a to jsou právě brýle. Představil totiž nové sluneční brýle značky Speed Demon a mají takový, jako řekla bych, futuristický vzhled, jo, a sportovní tvar, připomínají hodně takový ty výrazný modely, jak se nosili v 90. jestli pamatuješ. Takový ty UFO, jako s těma tvarama, takový různý, víš, a takový ty solný,
1: dobře, obručky, ty na ně vidíš, jako seš s nima spokojená, jako koupila bys si
0: je?
1: Ne.
0: Já bych si určitě
1: Já se přiznám, že vůbec jako mě nesedí tyhle, teď nemyslím, jako, že by mi neseděli na ksichtě, ale já mám ty brýle radši klasický, třeba Ray-Banky. Takový ty letecký pilotky, nebo takový ty klasický rámečky, jo.
0: My jsme už starý asi, no, ale věřím, že jako mladým se to líbit bude, ale musím říct, že jsem poměrně jako překvapená z té ceny. Čekala jsem, že to bude mnohem víc. Aha. Je to $140 zatím, jo. Nebo takhle, ty původní varianty, který vlastně ukázal na Coachelle letos.
1: To je nějakých 2,8, 2,7 za brýle sluneční. To zase jako jsou i dražší.
0: No, ale některé barevné verze jako dosahují až desítek tisíc dolarů, jo. Takže záleží asi, co si zvolíš, že jsou nějaký zlatý limitovaný edice, nevím, ale prostě takový ty běžný, dostupný za $140, to by šlo ještě.
1: To by šlo. No. Nemají sklíčka a jednu nožičku, ale přátelé, jsou to brýle od Justina Biebera. Radek Hrdina a Sonja.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: A pojďme se podívat, jak to vypadá s dopravou. Aktuálně se bouralo v Praze, a to v ulici Pod Kaplicí. Pozor také v Jablonci nad Nisou, v obci Smržovka, i tady došlo k dopravní nehodě v ulici Hlavní. No a pak tady mám ještě Velkou Bystřici na Olomoucku v ulici 8. května. Rádio, co tam máš ty?
2: Pojďme se podívat do Ostravy u stadionu, bouračka, dopravní nehoda, a přímo v Brně asi křižovatka ulice Nádražní a Hybišová. Tady počítejte se zdržením.
1: Šťastnou cestu, kysáci.

0: Kisparáda. Kisparáda. Kisparáda. Hlasuj pro nové hity Kisparády Rádia Kis. www.kis.cz. Kisparáda. Kisparáda. Kisparádu s DJem Basslickrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kisu.
1: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
2: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní přikoupit 2 vstupenek, 3. zdarma. Tiket Energylandia.pl.
3: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
0: Rádio Kiss. Počasí.
4: Úterý bude panovat proměnlivá oblačnost a místy čekáme i zataženost deštěm nebo s přeháníkami. Nejvyšší teploty napříč republikou budou mezi 12 až 17 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Ministerstvo financí oznámilo, že od 1. října obnovuje regulaci cen pohonných hmot. Marže obchodníků bude zastropována na 2,50 Kč za litr paliva. Ceny budou opět vyhlášeny na webu rezortu. K podobnému kroku sáhne také třeba Německo. Vláda od 1. října rovněž sníží spotřební daně na naftu. Vědci sloučili do jednoho výzkumu satelitní pozorování z evropských a amerických družic. Díky tomu dokázali přesně popsat, o kolik ledu se za posledních 5 let zmenšily ledovce kolem pólu. Podle rozsáhlé vědecké zprávy od roku 1979 přišly ledovce v Grónsku a Antarktidě o přibližně 12,5 bilionu tun ledu. Většina z nich odtála do oceánu, část ale zmizela i vlivem jiných procesů. Je to množství, které by pokrylo celé území kontinentální Evropy vrstvou silnou asi 120 cm. A teď zpátky domů.
5: Dopravy v Českých Budějovicích mají ulevit nové obchvaty, propojení ulic i záchytná parkoviště. Do města denně přijíždí asi 20 000 aut. Město proto posiluje městskou dopravu a zavádí novou linku. Kamionovou dopravu má od léta 2028 odvést severní spojka, která propojí D3 se silnicí na Písek.
0: Sport.
4: Drobné zdravotní problémy měl kapitán fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí. Podle asistenta trenéra Radka Bejbla by měl být do pár dnů v pořádku. Zprávy na Kisu připravila Blanka Holoubková.
6: Balanidlo, moc krát děkujeme, no a my se vrhneme společně do druhé poloviny odpoledního jumpu.
7: No a dáme si s Catmana, s Catman Show.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Je dost možné, že se vám úplně nezdá, že ty soudy tady u nás v České republice nemakají tak, jak byste chtěli, protože jste třeba poškození a tak dále. Přátelé, ale my se koukneme do Paříže a není to úplně jako moc lepší. Možná dokonce my jsme tady rychlejší, kdo ví. V roce 2016 se během návštěvy Paříže ocitla jedna americká superstar. Jo?
1: Okradena byla.
0: Bulváru. Vlastně se ocitla uprostřed loupežného přepadení. Prostě najednou tam stála, tyjo, a lítalo to. A po deseti letech jí Paříž odškodnila. Přátelé, Kim Kardashian dostala celé 1 euro. Po 10 letech.
1: Třeba.
0: Jenom ale, aby jsme uvedli na pravou míru, protože někdo řekne, jako, já to máš za to. Ne. Kim si o tohle vlastně řekla. Aha. Aby totiž bylo všechno vyřízeno, když máte něco třeba za korunu a tak dále, musí to být prodáno třeba, nebo odškodněno, nemůže to být zdarma. Tak ona, aby dodržela všechny zákony, tak vlastně si řekla o 1 euro a tím jsou jakoby vyrovnáni.
1: S tím hotelem?
0: Což je hezký.
1: Nebo s tím?
0: S Pařížím.
1: Jo, takhle.
0: Aha. Takže prostě...
1: To platí Paříž, když někdo okrade, jo.
0: No, tak... Takhle se to tam asi jako...
1: Mě tam ukradli Lamborghini, já jsem tam byla taky.
0: Možná tak džíny a to si sundala ještě sama ty. No a jinak recepční ten vysoudil 109 tisíc euro, to už je docela pěkný, to už je jako skoro necelý 3 mega, 2,5 lepší. Milionu, to už je lepší, ale ona nechtěla dělat nějaký potíže, říkala, že ten zážitek je pro ní teda úplně nejhorší z jejího života, ale i tak nechtěla po Paříži, kam jezdí ráda.
1: To ještě nešla pařit s rádiou hrdinou, veď. To by byl teprve zážitek.
0: Ježišmarja. A já až na tebe koukám, ty máš ty vlasy teďkon tak jako podobně, ty jsi taková Kim Kardashian.
1: No, jasně.
0: No, je to sice s temu Kim Kardashian, ale zase musím říct, snaha se počítá.
1: Ti plácnu jednu. Jump. Odpolední Jump.

0: největší hvězdy milénia míří do O2 Arena. Radio Kiss Millennium Explosion.
1: Jo, a je to za nedlouho, přátelé, vlastně my co si budeme. Koukám do kalendáře a vidím, že je 21. září.
2: To znamená 21. listopadu?
1: Kolik to je přesně měsíců?
2: Dva.
1: Je to úplně neuvěřitelné. Přesně dva měsíce a je to tady.
2: Je to tady.
1: Přátelé, bude tady Radio Kiss Millennium Explosion. Další live show, která ale letos je úplně, jako teda každý rok, ale teda ty line-upy. Letos je...
2: Podle mě ten tady ještě nebyl takovýhle line-up. Jako letos se na to opravdu velice těším, protože tam jsou samé mé oblíbené 90-kové kapely. Navíc, kdo jste ladil teda dneska naší ranní trojku, tak už víte moc dobře, že tam bude i jeden nový interpret.
1: Kdyby náhodou, ale jste z nějakého důvodu nemohli, tak věřte, že to budete vidět jako první, protože k 11 světovým hvězdám se připojuje i Sigala. Sigala je britský hitmaker, který spolupracoval s hvězdami, jako je Rita Ora, Craig David nebo Becky Hill a tak dále. A my se ho samozřejmě už za malou chvíli tady připomeneme ve vysílání, ale přátelé, lístky,
2: ano.
1: Ať vám to neuteče, protože přece jenom to mizí.
2: Je nejvyšší čas. Je nejvyšší čas. Pokud chcete mít ještě nějaké dobré místo, skvělý výhled, tak rozhodně neprohloupíte, když si je koupíte zavčasu. Takže šup, mrkněte třeba na stránky KISu www.kis.cz a tam se prokliknete potom k jednotlivým prodejcům.
1: Safrido, Košín, Sigala a
2: Papendorf,
1: další Papendorf. Prostě je to boží už za dva měsíce. Těšíme se hrozně moc. Kiss.

0: Všední ráno na Rádiu Kiss. Na Rádiu Kiss.
1: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
2: To děláte chybu.
3: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až 7 tisíc.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: Před malou chvílí jsem tady Soňu z odpoledního jumpu tady u nás na rádiu KIS v odpoledním jumpu nazval, protože ona tady blbne, jo? Ona tady blbne.
1: A trošku jsem ho vyvedla z míry.
0: A jako ty bejt kluk, jak jsem ti plesk.
1: No ještě, že nejsem. No.
0: Tak jsem jí nazval, že je Kim Kardashian z Temu.
1: No, což hodnej, děkuji. Což lichotníku.
0: Jako sedí. A já bych ti teď chtěl ale dát šanci.
1: Ano.
0: Protože ty se opíráš o modu, máš to ráda.
1: No.
0: Sleduješ trendy. Tak já bych chtěl, jestli nám řekneš tady všem ve vysílání odpoledního jumpu na KISu.
1: Není problém.
0: Jaká je barva pro podzim, který je tady za dva dny. Trendy barva pro podzim 2026.
1: Já bych to věděla na Bordeaux.
0: Bordeaux.
1: A potom takovou kaki. Jako
0: kaki. Bordeaux a kaki. Dobře.
1: No.
0: Až to ještě nějakou?
1: No, tak určitě to bude nějaká žlutá.
0: Žlutá, jasně.
1: A taková tak okrová. Co?
0: No.
1: No.
0: A ještě něco?
1: No tak jako prostě barvy spadaného listí.
0: Jo, tak tohle si vůbec netrefila, ani náhodou normálně. Vůbec ne. Barva letošního podzimu podle návrhářů a vůbec všech tady těch lidí, kteří se tomu věnujou, tak je prosím pěkně, když to jako dáme do
1: Ježíš, ty nás napínáš.
0: Ovoce, tak je to ostruženová.
1: No, to říkám.
0: Máme fialová.
1: No, no vidíš.
0: Máme fialová, no, ale tak to se a můžeš mi říct, kde se za to volá? Žlutá!
1: No ale ta se hodí k těmhle těm barvám, že jo? To je taky taková podzimní prostě, fialová, tmavá, no.
0: Prosím tě, takže holky, holky, všechno, co je tmavě fialové, takzvané ostružinové, budete v kurzu, takže pokud něco máte, tak vytáhnout, pokud nemáte, dokoupit a na podzim budete hvězdy.
1: Pojď.
0: Nebudete jako tato šmudla, co tady sedí proti mně ve žlutý.
1: Pojď, já ti taky jednu ubalím, budeš mít fialovou na pořád, člověče.
0: Prosím tě, žlutá ty, no, aby tě dobře viděli na přechodu.
2: Jump. Odpolední Jump rádi.

0: Jo, přátelé, utíkat se nevyplácí a už vůbec ne z vězení, teda musím říct, jo. Prostě zkrátka, když něco uděláte, tak byste měli mít tu odpovědnost, postavit se k tomu čelem.
1: Jestli to je nějaký závažnější, jak určitě.
0: Zkrátka, jako, jo, víš, jak jako prostě ten trest nějak odtrpět. Nicméně tohle teda vězeň v Tennessee nechtěl a rozhodl se utéct. A udělal to velmi fikaně a skoro mu to vyšlo. Skoro.
1: Dobře, no. Jaký zvolil plán útěku?
0: Prosím tě, vlézt si do pytle pro mrtvoly.
1: A přitom to ale není poprvé, protože podle románu, že jo, Hrabě Monte Cristo, podobně to vlastně udělal.
0: Ano, jenomže tehdy ještě neexistovaly krematoria, když to dneska už existují.
1: Na tom ostrově ne, no.
0: No. A teď si vemte, že oni ho skutečně, tedy se mu podařilo z toho vězení utéct.
1: Se švenku.
0: Ano, se švenku.
1: Zajásáš pytli, víš?
0: Ano. Ale nyní si můžeš říct, jsem v pytli. Neb ho samozřejmě s tím pytlem šoupli rychle do pece. No. A zjistili, že vlastně...
1: Jak do pece?
0: No do pece, no.
1: Jakože šel rovnou jako spálek.
0: No jo,
1: jako.
0: No. No. A vlastně to došlo, až když slyšel nějaký křik z té komory, ale opravdu...
1: Pálí,
0: když...
1: pálí, to pálí. To pálí.
0: Ale kvůli kouři a požáru samozřejmě a žáru už mu nedokázali pomoct, takže... si takhle vlastně zkrátil prostě ten trest, no.
1: Tak jako...
0: Trestem smrti.
1: Když to vezmeme tak nějak pěkně, řečnicky, no. Tak už je opravdu na svobodě.
0: No ano, tam už mu ho nic netrápí.
1: Tam už...
0: Ano, tam je svobodný zcela.
1: Ty krás, to je jako vid. Opravdu, že až no, takhle, jako že no, si dám nejdřív solárčičko, jo.
0: Ano, ano.
1: Jo.
0: Pěkně, let lampička, víš, opec pěkně do křupava a...
1: Já to není, je ale hrozný
0: tohle není vtipný, tohle
1: no, vtipný
0: radku,
1: to není, ale mu to stejně tak život nevrátí,
0: no, nevrátí, no. Tak se na tom aspoň můžeme pobavit, když už teda, no.
1: No jo. Jo.
0: To říkám, prostě se to jako nevyplácí, no.
1: No, tak takže když lezu do pytle, co z toho plyne za poučení, tak musí být s děurama, aby věděl, kam se hází. Ty bláho.
0: To je
1: i když se pytel s děurama, taky není úplně dobrý.
0: No to je...
2: Radek Hrdina a Soňa Ede. Na Radio Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: A dopravní nehodu máme hlásenou hned čerstvou v Havířově v ulici Na Kopci. Opatrně tudy, prosím pěkně. Pak se budou také v Praze, a to hned na několika místech. Ulice Jeremiášova, dále to je potom ulici K Horkám a ještě v ulice Modřanská. No a máme tady taky jednu nehodu ve Zlíně, ulice Mezilesí.
2: Ode mě 9 dopravní nehody, jedna je v Liberci, je to Doubská ulice, a v Pardubicích je to Průmyslová.
1: A toť vše z dopravy, šťastnou cestu, kysáci.

0: Počasí.
1: V úterý bude panovat proměnlivá oblačnost a místy čekáme i zataženost deštěm nebo s přeháňkami. Nejvyšší teploty napříč republikou budou mezi 12 až 17 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Bývalá první dáma Dagmar Havlová předá bezplatně licenci Václava Havla městské knihovně v Praze. Své rozhodnutí zdůvodnila tím, že knihovna umí Havlovo dílo zpřístupnit široké veřejnosti. Knihovna bude mít na starosti kontinuitu a hlavně dlouhodobou péči o Havlův odkaz. Havlová to dnes oznámila novinářům u příležitosti odhalení lavičky Václava Havla na Mariánském náměstí při oslavách 90. výročí ex-prezidentova narození. Kanada má o jednoho milionáře více. Závratnou sumu 32 milionů kanadských dolarů, tedy přes 485 milionů korun, v loterii Loto vyhrál zatím neznámý šťastlivec. Nemusel přitom uhodnout ani jedno losované číslo. Šlo o štěstí. Jeho tiket byl totiž vylosován v rámci hry Golden Ball Ticket. K výhře stačilo, aby se číslo konkrétní sázenky shodovalo s vybraným číslem. A teď zpátky domů.
2: U spodní vrátnice pardubické nemocnice vzniká nové parkoviště. Hotové má být začátkem prosince a nabídne přes 50 míst u železniční tratě. Dalších 30 přibude přímo v areálu nemocnice. Součástí stavby bude i cyklostezka. Ta propojí Novou Teslu se severní částí lesoparku na Vinici. Z Pardubic Lucie Sinková.
0: Sport.
1: U fotbalistů Opavy skončil trenér Svatopluk Habanec. Ve funkci ho nahradil Ondřej Smetana, který převezme odpovědnost za celý sportovní úsek klubu, který je na 11. místě druholigové tabulky. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď zpátky za odpoledním jumpem.
3: Ještě jedna celá hodinka nás čeká s odpoledním jumpem.
4: A s muzikou třeba Gigi D'Agostino nebo Mike Candice, teďko na Kissu.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Víte, že
1: bramburky, no tak kdo by je neměl rád, já nemusím chodit daleko, já teda, když to přede mě někdo dá, já tomu říkám mor, jo, já beru jim, normálně si to neotevřu, ale syn, ten miluje ty v té tubě a ten dokáže udělat jako dvě, tři úplně v klidu, ale ty sáčky jsou takový nafouklý, že
2: jo? Ano. Proč? Vždycky tam je jenom malinko těch bramburků.
1: No, je to taková prasárnička.
2: Ano, takže si všichni myslí, že to je naplněné vzduchem, ale pozor, ne, bramburky jsou plněné dusíkem.
1: Jako fakt, jo.
2: Jo. Takže příště si koupím bramburky a nechám tě nadechnout se schválně, to vyzkoušíme, jestli to je pravda.
1: Škoda, že tam není helium, byť.
2: No.
3: Odpolední jump od 2 do 6 na Radio Kid.

0: jak jste zvyklí, all inclusive.
1: Pakli, že chcete vyhrát, tak teď pojďte právě na web Rádia Kiss www.kiss.cz a odpovězte správně na otázku, co patří mezi největší lákadla egyptského letoviska Marsa Alam. To jsme teda zvědaví. Vy si samozřejmě musíte dohledat správnou odpověď, připojit svůj kontakt, no a pak už jenom počkáte na pátek, protože v pátek po 3 hodině odpoledne náhodně vybereme jednoho z vás, řekneme to jméno do vysílání. A co pak, Ráďo?
0: Pokud se daný soutěžící obratem dovolá do studia, bude mít na to jednu písničku, vyhrává dovolenou. Pokud se nedovolá během toho následujícího songu, kdy to prostě tak nějak zveřejníme skrze teda Rádia Kiss, vybereme dalšího posluchače. Prostě v pátek po 3 odpoledne dovolená od Blue Stylu rozhodně padne. Jenže musíte udělat všechno to, co vám říkala Soňa. Takže www.kiss.cz, najděte si ten článek a soutěž o dovolenou s Blue Stylem a
1: držíme palce. Jedeme.
0: Štěstí.
2: Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace.
3: Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Tvoje přání, naše výzva.
2: Míša vlastně bude patronka následující ranní výzvy, protože ty jsi nám řekla, že se tu stane něco dost velkého.
3: Ano, žádnou hlasovku nic nemáme, protože kdyby někdo po hlase poznal toho člověka, tak to může slyšet někdo, kdo ty lidi zase zná a zase by jim to řekl a zase by to prasklo.
2: Ale zítra ho uslyšíme.
3: Ano, jediný, co můžu možná tak jako naznačit, je tohle.
2: Okej, okay. Přímo tady v Kisu.
3: Přímo tady v Kisu?
2: Ty ne. Jo. Tohle bude na někom jiném velká výzva.
3: To jo.
2: Takže přesný čas, ať kysáci vědí, zítra v úterý.
3: Asi lehce po 8 hodině.
2: Se to stane.
4: O tu ještě nebylo.
5: Ranní Kis. Od 6 do 10.

Brian Adams, Roll with the Punches Tour. Nezapomenutelný večer plný rockových hitů. 13. prosince v pražské O2 aréně. Od Run to You přes Summer of 69 až po Heaven. Ty největší hity rockové legendy. Vstupenky právě teď na Live Nation.

0: Vašky Bodyjump na Rádiu Kiss.
1: Do světa sportu koukneme, protože v tuhle chvíli taky probíhá zápas mistrovství Evropy mužů ve volejbale, a to Belgie proti české reprezentaci, samozřejmě muži. No, v tuhle chvíli první set jsme vyhráli 25-20, druhý prohráli 26-24, třetí 25-14 a teďkon je to 1-2. To znamená, teďkon Češi momentálně vedou. No ne, jako ještě to není úplně uzavřený, ale kluci musí trošku ještě máknout.
2: No, tak držíme palečky. Tvoj.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: A je to tady, krátce před 18. hodinou, my jsme se Soňou přišli rozloučit pondělí 21. září, přesně za 2 měsíce Millennium Explosion, dneska odhalená další hvězda k těm 11. Sigala, protože já to nevěděl, já se přiznám, že jsem to nevěděl, dneska ráno, wow, říkám pecka, takže Sigala se k těm všem úžasným jménům přidává a my se přesně za 2 měsíce, 21. listopadu, budeme těšit. Ale to si ještě všechno řekneme.
1: Přesně tak, zítra se taky dozvíte o dalších interpretech, no a budeme opět soutěžit s Blue Stylem, tak zůstaňte s námi a teď už můžete volat nějaký ty písničky na přání pro našeho Vojtíka.
0: Mějte se moc hezky, hezký pondělní večer.
1: Ahoj.
0: Čau.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Než tu bude 16 večerní, než budou zprávy, tak budou zprávy o tom, jak to aktuálně vypadá na silnicích a kdo má namířeno po D1 z Vyškova směr Brno, zdržení je mezi 209. až 205. kilometrem. Máte-li pak namířeno dál směr Praha, tak mezi 193. až 187. kilometrem. Na vás taky zdržení čeká. Zdržení na D1 taky ještě dál ve směru Praha, a to před Prahou mezi 16. až 13. kilometrem, a zdržíte se taky na D11 mezi 37. až 33. to znamená ve směru na Prahu. Kde je také zdržení je D2 směr Brno mezi 13. až 9. kilometrem, potom ještě před Brnem, no a na pražském okruhu zdržení směr letiště mezi 13. až 19. kilometrem.

0: Tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku.
1: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
2: Ať je hudba tvůj lék.
3: Ahoj, tady Lunetik.
4: Máme pro vás dobrou zprávu. 30 let naší kapely spolu oslavíme ještě jednou.
5: 2. října 2026 O2 Univerzum Praha.
4: A ptáte se proč? Protože bylo vyprodáno a bylo to úžasný a my to chceme s váma zažít znova.
5: Opět bude živá kapela a mistrovská taneční skupina. Takže 2. října Praha O2 Univerzum Lunetik 30 let na scéně číslo 2. Vstupenky kde?
6: Na Ticketmaster a Ticketportal.
7: Navštivte Energylandii a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní přikoupit 2 vstupenek, 3. zdarma. Ticket Energylandia.pl.
8: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
9: Radio Kiss. Počasí.
10: V úterý bude panovat proměnlivá oblačnost a místy čekáme i zataženost deštěm nebo s přeháňkami. Nejvyšší teploty napříč republikou budou mezi 12 až 17 stupni Celsia.
9: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
10: Ministři na dnešním zasedání vlády schválili návrh státního rozpočtu pro příští rok. Deficit bude oproti původnímu plánu o 3 miliardy nižší, tedy 386 miliard korun. I přesto ale bude stát v příštím roce hospodařit s druhým nejhlubším schodkem od vzniku samostatného Česka. Kabinet také obnovil od října regulaci cen pohonných hmot. Podpořil i valorizaci důchodů a jednorázový příspěvek 2000 korun. Členské státy Evropské unie se shodly na prodloužení sankcí uvalených na ruské a běloruské občany a firmy, tentokrát o 3 roky. Původně se sankce prodlužovaly vždy jen o 6 měsíců. Jde o kompromisní dohodu, podle které byly zároveň ze seznamu vyškrtnuti 2 ruští miliardáři. Bez dohody by sankce přestaly platit zítra. A teď zpátky domů.
11: V Ústí nad Labem se chystá festival Na Havla, který vznikl k letošnímu 90. výročí narození bývalého prezidenta. Festival začne zítra a potrvá 2 týdny. Nabídne 20 akcí, včetně divadelních představení, koncertů, besed nebo výletu po místech spojených s ústeckým undergroundem. Pro KIS Lucie Sinková.
9: Sport.
10: Jako 4. česká boxerka postoupila na mistrovství Evropy do čtvrtfinále Barbora Maxová. Ve váze do 60 kg 21-letá reprezentantka porazila Anu Starovojtovovou z Litvy 4-1. Mezi nejlepších 8 boxérů naopak nepostoupil Daniel Florian. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už začínají večerní jukeboxy.
12: A na úvod si dáme NSYNC Bye Bye Bye, což moc na úvod píseň není, ale je tady v 6 večer a Vojta Sklenář s vámi. Hezké pondělí.
13: To nejlepší od 90. let. I v juboxech Rádia Kiss.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Nastartuje dnešní večerní Jukebox a až do 22 hodin to bude jenom a jenom na vás. A teď je to na Pavlovi, který vytočil číslo sem k nám a dovolal se, což je základ samozřejmě. Tak tě vítám ve vysílání, Pavle, ahoj.
2: Ahoj, díky, zdravím všechny kysáky.
1: A ty jsi mi říkal, že jedeš ještě s nějakým tvým kolegou teď, viď?
2: Ano, Méďa Zomberka.
1: Méďa, ahoj, tak zdravíme Pavla, zdravíme Méďu. Pavle, a ty nemáš žádnou přezdívku, když on je Méďa?
2: No, tak někdy mě říkají Pája.
1: Pája, tak Pája a Méďa teďkon jedou, tak aby se jim jelo lépe, tak chcete Fatboye Slima. A ty jsi říkal takovou tu jeho známou. No, tak
2: no,
1: známe všechny, že jo? Tak, no, znám, no, ale nevím, kterou zrovna myslíš, člověče. Tak co, hele, dám ti na výběr. No. Right here, right now, no. Jo? No. Nebo Praise You, nebo Rockefeller's Gang. Otázka je, jakou ty jako chceš. No.
2: Tak tu první.
1: Tu první, right here, right now. Jo, víme.
2: Jo,
1: right
2: jo,
1: here,
2: jo.
1: Right now, right here,
2: jo, jo,
1: right
2: jo.
1: Now. To je vonča.
2: Asi jo.
1: Jo, Média odkejval. Ještě dlouhá cesta před váma, chlapci?
2: Ne, už budeme doma ještě 20 kilometrů a budeme u těch našich ženských.
1: Tak jo.
2: U Blanky a u Káti.
1: Tak je zdravíme taky a teď hraju muziku a mějte se, ahoj.
2: Taky, děkujem, tak ahoj. Čau.
1: 210-323-323. Náš telefon, tak když ho vytočíte a taky se dovoláte, nějaká muzika bude. No a nebo pokud máte aplikaci KISSu v mobilu, což si myslím, že určitě máte, není nic jednoduššího, než ji použít. No a jestli chcete něco zahrát, tak musíte váš vzkaz nahrát. Těším se. Yeah.

0: Ladit Radio Kiss, Jukebox je tady a v Jukeboxu budeme pokračovat dál. Martina má přání.
1: Ahoj, zahraj nám prosím něco pro mě a pro mého nemocného syna Domíska. Jedeme teď z hypoterapie a kanisterapie, tak ať nám cesta domů hezky utíká, a zahraj nám prosím od Verony Na mě nečekej. Děkuju moc, ahoj.
0: Zahraju a zahraju to ještě někam. Monika řekne.
2: Chtěla bych nechat zahrát písničku pro mýho kolegu Jirku, aby mu ty hambáčesky děli v ruce a hlavně ať nepálí ty hranolky, lidem to pak nechutná.
3: Tak jo, všem přeju hezký večer.

0: Ladit Radio Kiss, mějte s námi krásný večer, tak myslím si, že můžeme říct, že pomalu září půjde pryč. No a co si takhle prodloužit léto? Tak máte šanci.
1: Odleťte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Ve hře je zájezd pro dvě osoby do 4 hvězd.

Letíte do Egypta. Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace. Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.

0: Ladíte Kiss, posloucháte Jukebox a poslouchá nás i Maty a je na telefonu. Ahoj.
1: Ahoj Vojto.
0: Ty jsi mi říkal, že voláš poprvý, že voláš úplně poprvý, jo?
1: Úplně.
0: Úplně, takže k nám jsi se ještě prostě nikdy nedovolal, jo?
1: No, vůbec nikdy.
0: Vůbec nikdy, ty máš dneska v pondělí 21. září 2026 rádiovou premiéru na Kissu, tak já ti k ní gratuluju. Bylo to složitý, protože někdo říká, že je to třeba strašně složitý, což já si tak úplně třeba nemyslím. Tak jak to vnímáš?
1: No, tak jelikož vám poprvé, tak na první pokusy mi to zved.
0: Brnkačka, co?
1: Ano.
0: No, vidíš to. Tak bude i muzika Chtěl z Johna Newmana, je to přichystaný, kam to zahrajeme?
1: Bude to hlavně pro mě, protože se učím na zítřejší písemku a hlavně pro tebe do studia a pro všechny kysáky.
0: Děkuju, z čeho píšete zítra?
1: Ze zemáku.
0: Ze zemáku, no tak ještě to pořádně drť, jo, a zítra držím palce.
1: Jo, díky vám.
0: Měj se, ahoj.
1: Ahoj. Left your heart torn, is that what devils do?

0: Posloucháte Kiss a my vám hrajeme songy na vaše přání. Večerní jukebox je tady, tak hezký pondělní večer s námi, ale hlavně taky s vámi, co vybíráte.
1: Ahoj, Vojto, zdravím Radio Kiss. Pracuji, mám velkou objednávku sushi, doufám, že to stihnu. Strašně moc bych tě poprosila zahrát Skutra. S manželem jsme teď na něho byli v sobotu a prostě to bylo pecka, to bylo boží. Takže potřebuji něco na zahřátí a na prostě energii. Moc ti děkuji. Ahoj.
0: No tak Ivet, já držím palec a myslím si, že to určitě stihneš. No a je vidět, že prostě Skutra i po víkendu nemáš dost. Tak dáme. A kam ještě poputuje Skutr, řekne Jirka.
2: Tady Jirka, zahrajme tam písničku nějakou, jakoukoliv pro všechny, co jedou z práce, anebo se chystají na noční, nebo mají noční dvanáctky. Čau, Jirka.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Než se pustíme do další hodiny dnešního večerního Juboxu, omrkneme, jak to vypadá na silnicích. Kdo míříte po D1 z Vyškova směr Brno, zdržení je mezi 213. až 205. kilometrem a potom ještě mezi 201. až 197. kilometrem. Zdržíte se taky na D2, a to konkrétně před příjezdem do Brna zhruba od nějakého 3. kilometru, a zdržení je taky na pražském okruhu směr letiště mezi 5. až 9. a potom ještě mezi 14. až 19. kilometrem. Když omrkneme bouračky, pozor, v Praze v ulici Táborská, bouralo se taky v Litoměřicích v ulici Žiletická. V Jablonci nad Nisou je bouračka v ulici 5. května a zamíříme i do Liberce a tam se bouralo v ulici 8. března. Tak takhle se jezdí v pondělí večer 21. září.

0: Machine s DJem Basenickerem. Jediný oldschoolový speciál tohoto druhu v českém éteru. Každou sobotu od 11 večer na Rádiu Kiss.
1: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní přikoupit 2 vstupenek, 3. zdarma. Tiket Energylandia.pl.
3: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoládovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
4: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
5: Začíná další 60-minutovka dnešního pondělka, teď je 7 večer, s vámi Vojta Sklenář a posílám Culture Beat.
0: To nejlepší od 90. let. I v juboxech Rádia Kiss.

0: Posloucháte Kiss Jukebox, ten nám pokračuje dál i po 7. hodině večerní. A jaká další muzika teď bude u nás ve vysílání?
1: Ahoj, tady Mirek.
2: Já bych chtěl zahrát Pussycat Dolls pro Lucku, na kterou jdeme ve středu a vyhráli jsme to u vás.
0: No tak dáme, asi už se nemůžete dočkat Pussycat Dolls. Tak já jsem vybral píseň, která 100% na tom pražském koncertu zazní Donča, takže Pussycat Dolls teď taky ještě někomu.
3: Ahoj Vojto, prosím tě, můžeš mi zahrát do fitka. Jsem teďka hodinku, mám, no, 15 minut na páse, pak nějaký posilko a o to jsem měl fitbox. Tak mi to jde. Ahoj, Ivo.
0: No tak Ivo, ať to jde a my

0: Ladíte Kiss a posloucháte Jukebox, můžete si nechat něco zahrát, máte na to ještě moře času, až do 10. večerní je to jenom a jenom na vás.
1: Chtěla bych nechat zahrát jen tak pro radost o tobě do rádia, všem, kdo poslouchá teď, a jestli bys byl tak hodný, tak nějakou odepišáku, bylo by to možný, jakoukoliv, už jsem je dlouho neslyšela. Tak jo, tak já přeju hezký pondělí všem, ten nový start v týdnu, ať nám to uteče do toho pátku. Tak jo, děkuju moc, Jiřule.
0: Tak Jiřule, jak slyšíš, tak depešáci už v našem éteru hrajou. Enjoy the Silence se vybral taková ta klasika. Dalo by se říci trvalka. Tak i vám všem, kdo ladíte, a krásný večer takhle při pondělku.

0: Ladíte Radio Kiss, mějte s námi hezký večer, večer, který patří vám, protože vy vybíráte muziku třeba na našem studiovém telefonu. No a náš studiový telefon je taky hodně důležitý vždycky ráno, protože to můžete vyhrát peníze.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Radio Kiss. Na Radio Kiss.
2: Do práce nebo do školy až po 7 ráno?
3: To děláte chybu.
4: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až
1: 7000.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. Další píseň připravená a připravená taky Petra teď na našem telefonu. Hezký večer.
2: Dobrý večer.
1: Ale nejenom tobě přeju hezký večer, ale máš tam u sebe i tvého synka. Že jo,
2: ano,
1: jak už si mi prozradila. A čí to byl nápad jako zavolat? Tvůj nebo Martí?
2: Martinův.
1: Jo?
2: Martiu.
1: Jo, no vidíš to. Tak mamka zavolala, dovolala se, což je základ.
2: Poprvé
1: ještě k tomu. No.
2: Dneska poprvé,
1: no vida,
2: ano.
1: vida. A vybrala si Inu with Away, tak taky to byl jako Martiův výběr, jo? Že řekl, že chce
2: no,
1: Inu.
2: No, on si moc nebyl jistý, tak jsme se shodli na Ině.
1: No vida. Tak to je dobrý, ale je dobrý, že jste se shodli, jo?
2: Mm-hmm.
1: Kolik mu je Marťovi?
2: 10.
1: Je možný, že třeba za pár let se neshodnete, tak je dobrý, že teď ještě se shodli. Takže tobě, Marťovi a komu ještě poletí Ina?
2: Rádi bychom i pro Vojtu a Verču, ti už jsou na cestě domů.
1: Tak je taky zdravíme a hrajeme, ahoj.
2: Moc děkujeme, ahoj.

0: Tohle je Radio Kiss, které posloucháte. A teď je 7:45, tak hezký večer při pondělku, hezký večer s Juboxem a s Romanem, který je další, kdo vybírá.
1: Ahoj Vojto, chtěl bych tě poprosit o písničku Free od skupiny Star Splash. Rád bych to poslal tobě do studia, všem přátelům a celé mojí rodině. Díky, Roman.
0: Tak já to pošlu, teď i vám všem, co ladíte, a pokud byste taky chtěli poslat nějakou muziku, není nic jednoduššího, než jako to udělal Roman, poslat mi hlasovku přes aplikaci Radia Kiss, no a nebo studio naše má číslo 210 323 323.

0: Filmové tipy.
1: Napětě očekávaná dobrodružová podívaná s Bradem Pittem konečně míří do kina. Penzionovaný vojenský expert se svým na drogy trénovaným psíkem vyrazí na vejlet. Jenže Breda zradí zdraví a oni s Letounem ztroskotají uprostřed ničeho. Dojme vás silný pouto mezi člověkem a psem. Uroníte slzu, až se kluci budou vzájemně zachraňovat. A hlavně, nebudete věřit, že Pitťákovi už je 62 let. Vidíme se v kině, na snímku V srdci divočiny. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: Blížíme se k 8. hodině večerní, s vámi na Kisu je Vojta Sklenář a otevíráme dalších 60 minut Juboxu.
1: To nejlepší od 90. let. I v Juboxech Rádia Kiss.

0: 20. hodinu jsme odstartovali a i po 20. je to jenom a jenom na vás. Teď na někom z našeho studiového telefonu 210 323 323. Radio Kiss.
1: Dobrý den, tady je Alexandra.
0: Dovolala si se úplně výborně, Alexandro. Můžu ti říkat i Sašo, anebo to nemáš ráda?
1: Nemáš
0: to ráda, já jsem si to myslel, protože kdybys to ráda měla, tak bys určitě řekla ahoj, tady Saša. Alexandro milá, nebo Alex třeba, Alex můžu taky?
1: To jde.
0: Co bys ráda za muziku?
1: Já bych chtěla Čivavu.
0: Ty bys chtěla Čivavu?
1: No jo.
0: No tak já ti pustím. A máš i nějakou živou, nebo nemáš třeba?
1: Nemám žádnou živou.
0: Tak
1: ale
0: si
1: to byl prostě, to byl hit.
0: No to byl. Jo, jako blázen.
1: Jako blázen. Já trošku jsem v té době, jsem dělala taneční terapeutku před lety a na tu Čivavu jsme strašně řádili.
0: Jo.
1: To se nám prostě všem strašně líbilo.
0: No tak super, tak teď můžeš taky zařádit teda, jo?
1: Jo, můžu ještě.
0: A chceš to někomu poslat?
1: Chci to poslat svojí vnučce, která je nadějná tanečnice.
0: Takže to má po babi, jo?
1: To má po babi, no, a po mámě.
0: Tak to je v pořádku, že se to takhle jako dědí. Tak to posílám, měj se krásně, no. A zas někdy.
1: Taky.
0: Ahoj.
1: A děkuju. Mějte se tak všichni krásně a užijte si to. Chihuahua. Chihuahua.

0: Ladíte kys a posloucháte Jukebox a pokud byste chtěli nějakou muziku, máte šanci ještě necelé 2 hodiny si nechat zahrát. Buď to tak, že vytočíte naše studio 210 323 323, anebo tak, že máte aplikaci KISu v mobilu a pošlete mi hlasovku. Hanča mi ji poslala a takhle zní.
1: Ahoj Vojto, prosím tě, nemohl by si mě a mamce zahrát něco od Queenu? Máme odpolední a to šití koberců je strašně náročný, takže ať máme lepší náladu. Děkuju, Hanča.
0: Hančo, zahraju a trošku z tvého hlasu se mi i zdá, že už toho máte i trošku dost, toho šití koberců. No ale věřím, že to je fuška. Hrozně moc práce, pak se v tom hlavně drží prach. Tak jdeme na Queeny, tady je Freddy.

0: Ladíte kysa, já přeju hezký večer při pondělku, tak první den nového týdne pomalu nám bude finišovat, zítra nás čeká úterý, no a zítra ráno vás taky čeká, no, co pak se dozvíte.
1: Takhle se vstává jedině na kysu. Tvoje přání, naše výzva.
2: Míša vlastně bude patronka následující ranní výzvy, protože ty si nám řekla, že se tu stane něco dost velkého.
3: Ano, žádnou hlasovku nic nemáme, protože kdyby někdo po hlase poznal toho člověka, tak to může slyšet někdo, kdo ty lidi zase zná a zase by jim to řekl a zase by to prasklo.
2: Ale zítra ho uslyšíme.
3: Ano, jediný, co můžu možná tak jako naznačit, je tohle.
2: Okay. Přímo tady v KISu.
3: Přímo tady v KISu?
2: Ty jo. Tohle bude na někom jiném velká výzva.
3: To jo.
2: Takže přesný čas, ať kysáci vědí, zítra v úterý.
3: Asi lehce po 8 hodině.
2: Se to stane.
4: O, tu ještě nebylo.
1: Ranní KIS od 6 do 10.

0: Captain Jack a Indian Minau na Radio Kiss. Posloucháte Jukebox a do Jukeboxu vedou cesty dvě. Jedna je přes naší aplikaci, když mi pošlete hlasovku, tak vám něco pustím a taky vám něco pustím. Pokud se dovoláte do našeho studia na 210 323 323, tak kdo pak tam teď, ahoj.
1: Čau Vojto, prosím tě, tady Martin a Pavel. My jsme před chvilkou skončili kopání kanalizace a potřebovali bychom zahrát Sejtím vonňu lesa.
0: Sejtím vonňu lesa a...
1: To,
0: hele, vonu lesa asi při kopání kanalizace jste necítili, viď?
1: Dobrá, že ne, čerstvého vzduchu, víš?
0: Je mi to jasný, takže dneska už hotovo, jo? Dneska už vykopáno.
1: Jo.
0: Jo, a zítra bude pokračování, nebo jste to zmákli už takhle všechno?
1: Ne, zítra budeme pokračovat.
0: Zítra budete pokračovat, ale dneska už teda volno a muzika, takže já vám pustím, cítím vonu lesa. Tak komu všemu?
1: Takže, Pavloj... Martinoj, tobě.
0: Děkuju.
1: A hráčkům.
0: Tak jo, je to tady a měj se hezky. Čau, čau.
1: Děkujeme.

0: Headway nám dohrává, Radio Kiss vám stále hraje songy na vaše přání. Teď je 8:45 večer a bude další muzika, co pak mám pustit?
1: Ahoj do Kissu, mohli byste nám zahrat pro mě a moji dceru Elinku Justina Biebera Beauty and the Beat? Děkujeme moc krát, mějte se fajn.
0: Zahrajeme, kam ještě budeme hrát?
2: Ahoj Vojto, zdravím tě, já bych chtěl jednu písničku nějakou tam dej pro moji kolegyni Moniku, protože nám se blíží konec směny, taky tam nějakou zahraj, nějakou pecku. Děkuju a přeju ti hezký večer.
0: Tak i pro Moniku, i pro vás všechny, kteří posloucháte teď takhle při večeru a mám zahrát ještě taky do Švýcarska pro bandu ze sběru Hroznů. Tak i vám samozřejmě. Justin Bieber a Nicki Minaj.

0: hrajeme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Krásný poslech, plný smíchu, krásné hudby. Be happy a krásný den.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Už nikdy, nikdy jiný rádio než to vaše. Fakt jste naprosto boží.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
4: Devátá večerní za jednu minutu, s vámi na Kissu stále Vojta Sklenář a poslední hodina dnešního Juboxu začíná právě teď.
0: To nejlepší od 90. let. I v Juboxech Rádia Kiss.

0: Poslední hodina dnešního večerního jukeboxu je tady a je tady Kuba, který vytočil naše studiové číslo a hlavně se dovolal, tak hezký večer ti přeju.
1: Zdravím, zdravím.
0: A hezký pracovní večer, jak jsi mi prozradil, rozvážíš pizzu. Do kolika máš to tak jako nalajnovaný, anebo prostě dokud budou chtít, budou papat?
1: Tak. Co? Změny máme oficiálně do 10, ale záleží podle lidí.
0: Jasně.
1: Takže kolikrát se stává, že rozvážíme pomalu do 11:30, že bohužel.
0: No ale tak to uvidíš, vidíš, to je důležitý, tak necháš se překvapit, v kolik budeš končit. Každopádně, co se nemusíš nechávat překvapit je, jaká bude muzika, protože tu ty jsi vybral, Tiësto, Traffic, tak Kubo, kam to hrajeme?
1: Tak samozřejmě všetkým, co teďka pracují, tobě do studia.
0: Děkuju.
1: A mému úžasnému týmu na pizzerce.
0: A někam na Moravu to je, že jo, Kubo, viď?
1: Přesně,
0: že jo, já jsem si to říkal. Já jsem si to říkal právě, jak jsi říkal, že pracuju. Tak jsem si říkal, jo, to je Morava. No tak jo, pracuj hezky, a ti to utíká. Ahoj.
1: Tak jo, mějte se, čau. Radio Kiss.

0: David Guetta, ale hlavně taky skvělý hlas BB Rexy. Sad Girls, tak tahle muzika za námi a muzika podle vás nám pokračuje, mám tady další přání.
1: Ahoj, tady Darča, prosím tě, mohla bych poprosit o písničku od Holek pro mýho manžela Šamana, který je teďka na odpolední. Díky, Darča, ahoj.
0: Tak jo, tak hrajeme Šamanovi, dáme mu Holky a Marka Vose a Song Party ve verzi pro tento rok 2026. A taky mám zahrát písničku Mikimu a Bandě z Česka. Tak i pro vás.

0: Na Kisu Labuš a na Kisu posloucháte Jukebox, který nám za chvilku pokračuje. Dneska jsme odstartovali nový týden, no a tenhle týden můžete s námi soutěžit o super dovolenou.
1: Odleťte s Kisem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Ve hře je zájezd pro dvě osoby do čtyřhvězdičkového hotelu Sentido Asel Beach Resort s All Inclusive. Jak vyhrát? Právě teď správně odpovězte na soutěžní otázku na webu kiss.cz. Pak

běžte do Egypta. Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace. Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Při pondělním večeru dáme další muziku podle někoho z vás, a to podle Michaela na telefonu. Hezký večer ti přeju.
2: Já tobě taky.
1: A jak ty ho trávíš, kromě poslechu Kissu?
2: Pracovně ještě.
1: Ještě pracovně, do kolika?
2: Jelikož tady to je... Nikdo neví.
1: Nikdo neví.
2: Až to udělám, tak to
1: až
2: udělám.
1: Až to uděláš, no tak já ti popřeju, abys to udělal co nejrychleji.
2: To ti děkuju, to tak bude.
1: A pustím ti muziku, chtěl jsi něco od Linkin Park, nechal jsi to na mě. Tak já ti neřeknu, co vyberu, jo, budeš to mít jako překvápko, jo? Co Ale každopádně, chceš to ještě někomu kromě tebe?
2: Všem Kysákům, tobě do studia.
1: Děkuju.
2: A všem, kdo ještě teďka asi za volantem.
1: Dobrá, tak jo, máš to tu a měj se, čau.
2: Taky, ahoj.

0: Tady je Kiss a je tady Jukebox. Ovšem ten dnešní pondělní večerní už nám míří do svého cíle. Ano, blížíme se totiž pomalu k 10. hodině večerní. Po 10. už se těšte na to nejlepší z dneška. No a pokud jste to třeba dneska v Jukeboxu nestihli a budete poslouchat v noci, tak vám držím palce, aby vám to vyšlo po půlnoci, protože v půlnoc to je začátek nočního Jukeboxu. Těšte se na Lenku a teď se těšíme na poslední muziku dneška.
1: Ahoj všem, hezký večer, tady Statky. Hele, byl bych rád, kdyby si mi tam zahrál Gantra, Ding Dong Song. Dlouho jsem ho tady u vás neslyšel, jestli vůbec nikdy, ale podle mě to je taky jedna z takových těch peciček, co bychom rádi poslouchali, poslouchali jako mladí. Jinak všem hezký večer. Mějte se hezky a čau, Statky.
0: Tak Statky, špatně posloucháš, protože v Jukeboxech, dalo by se říct, že poměrně pravidelně taky tenhle ten song zaznívá, ale nevadí. Teďkon zazní díky tobě a udělá nám tečku za pondělním večerním Jukeboxem, ale i nadále laďte Kiss, protože večer ten nekončí. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.

0: To nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Tím, že nám dneska odstartoval nový týden, znamená to, že čas mezi 22. a půlnocí vyplníme tím nejlepším z uplynulého dne. Tak díky moc, že posloucháte i takhle večer. A pokud jste neslyšeli naši ranní trojku dneska, tak poslouchejte pozorně. V téhle hodině uslyšíte totiž malou nápovědu k ranní výzvě, která bude tenhle týden. No a taky uslyšíte poměrně dost černého humoru, hlavně od našich posluchačů, ale hlavně od Romana. Ten to dneska odstartoval.
2: Právě se tady Patrika a Míši ptám na to, jestli mají připravenou nějakou ranní kachnu, protože já měl, před spánkem jsem si říkal, to si budu pamatovat ráno. No samozřejmě, že nevím, že jo.
3: Ne, takže nemáš.
2: Ne, nemám.
4: To si musíš vždycky napsat, i kdyby si se vzbudil v noci, to prostě
2: to
4: jasný.
2: To nechceš zase, si říká, proberu se, to už potom nezaberu.
3: Takhle dneska 21. září, pondělí, nějakou kachnu.
2: Jedna, ale ta by byla ostrá teda. To jsem slyšel teď někde u někoho na Instagramu o víkendu.
3: No pojď.
2: Lidi, co nemají horní končetiny, si nebudou moc brát půjčky.
3: Proč?
2: Protože nemají čím ručit.
4: Romane, a běž na hambu.
2: No to je, proto
4: běž
2: říkám.
4: Běž na hambu.
3: Běž do pekla.
2: Ale nemůžeme říkat, že jo, ale jako, jak tohle někoho napadne. No dobrý, tak... My jsme na tom trošku podobně, že jo, když tady vymýšlíme ty.
4: To je pravda.
3: Do mě napadá, může bez nohy utíct z vězení?
2: Může utíct, akorát neutíká fyzicky, ale plazí se.
3: No, když...
2: No nebo jako rukama jo. Takhle. Počkej, ale ty máš, to má nějakou pointu? Nebo
3: ne, to mě jenom napadlo.
2: Tak to se neptej, když nemáš pointu.
3: To je úplně blbý, to mě napadlo jenom tak z hlavy.
2: Je, tak nic?
3: Nemáme kachnu.
4: Ne, nemáme kachnu. Asi. Možná. Nevím, tak musíme to říkat, protože takhle si kysáci budou myslet, že to, že třeba bude, víš?
2: Jenom pro inspiraci. Jaká kachna tu zazněla například minulý týden?
5: Řidiči si za poslední dny všímají, že se u některých čerpacích stanic přes noc předělávají cenové totemy, především jejich displeje. Nové konstrukce počítají s trojcifernými částkami. Oficiálně jde o modernizaci, ale spekuluje se, že si prodejci chystají půdu na psychologicky citlivou hranici.
4: Tohle byla kachna, dokonce se nám ozývala jedna posluchačka, že nám to, jak se říká lidově, sežrala i s navijákem, protože u nich zrovna předělávají celou benzínku.
2: Ale ne kvůli tomu, že tam bude trojciferné číslo, to se snad nikdy, pane bože, nestane, ne. Že benzín bude stát 100 korun a víc za litr nebo jakákoliv pohonná hmota. Kuba mi poslal hlasovku, mám to risknout?
4: Jo, riskni to.
2: Možná je to typ na ranní kachnu, víš,
6: učke. Máš ranní kachnu, tak opět připomínám to značení kontejneru, respektive popelnic, že už to nikoho nebaví, že prostě každá země to má po svým, takže se to bude sjednocovat a papír už nebude modrý, bude třeba žlutý a tak dále, tak podobně. Nemá
2: to. Ty jsi to prásknul, ale Kubo, to nemůžeš takhle.
4: A ten si dal asi 4 kafe, ne?
2: Já mám všechny hlasovky puštěný dvakrát.
4: Jo, <takhle. laughs>
2: Šťastnou cestu, Kubo.
0: Ranní Kiss.
4: Ranní Kiss.
0: Každý všední den od 6 do 10.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní kiss. Ranní kiss.
1: Ty jsi tomu zase dala, Romane. Ty jsi tady vyprávěl takový jeden nevhodný vtip.
2: Citoval jsem jenom.
1: Citoval?
2: Ano.
1: Tak kysáci ti taky v apce citují.
3: No, Romane, a víš, co je nejoblíbenější nápoj vozejčkářů?
2: To jsem slyšel.
3: No přece točená kola.
2: Ano, ano, ano.
1: Nesměj se, skončíš v pekle.
4: Zároveň nám napsal Cipísek, kterého cituji.
2: Cituji.
4: Když zavolá beznohý vozíčkář na svého psa k noze, tak to ten pes bude asi hodně zmatený, co?
2: Ježiši.
4: No, ale teď to nezastavíme.
2: Ale já to bude e-mailu zase.
1: No nic, musíme z toho nějak vybruslit.
4: Jak?
1: Já nevím.
4: Dej něco, Míšo.
1: Já už jsem vám tady říkala jeden takový nevhodný fór.
4: Nevhodný fór?
1: Jo.
4: Já si ho nepamatuju, já mám ohromnou výhodu v tom, že si je nepamatuju ty fórky.
1: Já ho ale budu pouze citovat.
2: Tak cituj svého kamaráda, Míšo.

0: A to je to nejlepší z našeho vysílání. Ranní
1: Kiss. Ranní Kiss. Helejte se, kolegové, co budeme dělat s těma hlasovkama, kterých je tu asi 1000 a všechny se týčou černého humoru?
2: Archivovat.
1: Jo, to se hodí, to je pravda.
3: Ušetřit na Silvestr.
1: Jo,
2: ale i tak jsou některý.
3: Jsou.
2: Nepublikovatelný.
1: Ale Michal si myslím, že je publikovatelný a ten mě pobavil.
4: To znáte, jak přijde slepec do bufetu a se svým vodicím psem a veme ho za oca a začne s ním točit nad hlavou. Ostatní se dívají, pane bože, co to děláte? A ten slepec, no nic, rozhlížím se.
2: My máme tolik nevědomých posluchačů.
1: Já vím,
2: se kterými si píšeme pravidelně. Jo.
1: Oni se tomu zasmějí,
2: jo, to
1: si myslím.
2: To zase je pravdou, že oni mají možná ještě větší smysl pro humor než my.
3: Když jsme u těch pejsků...
5: Víte, jak se volá na psa, který nemá nohy? To je jedno, on stejně nepřijde.
1: Češi! Už dost!
3: Hele, ale já si myslím, že Češi mají ten černý humor jako národní sport.
2: To jo.
3: Důkaz, jo? Mm-hmm. Tomáš mi poslal jeden článek a pod ním samozřejmě komentáře. Nadpis článku. Na skotské pláži našli lidskou nohu. A teď pod tím ty komentáře. Sama tam určitě nedošla. Další koment. Teď může někdo říct, že už je jednou nohou ve Skotsku. Poslední komentář.
1: To je dobrý.
3: Tak to pak nemohli říct, že na pláži nebyla ani noha.
0: Ranní Kiss.
3: Ranní Kiss.
0: Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Tvoje přání.
2: Naše výzva.
0: Dokáže ranní trojka splnit to, o co si řeknete?
3: Na začátek, co je to tedy ta naše ranní výzva? Vyzvali jsme vás, abyste nám napsali na e-mail ráno@kiss.cz vaše přání, které jsme už začali pomalu plnit. Například, rozdali jsme různé věci z našeho merče, vstupenky na nejrůznější akce, oslavili jsme 18. narozeniny posluchače Honzy tady ve studiu Rádia Kiss, anebo taky Míša vyrazila na motorce za naší posluchačkou.
4: To je pravda a Míša vlastně bude autorka, to neříkám správně. Patronka. Následující ranní výzvy, protože ty jsi nám řekla, že se tu stane něco dost velkého.
5: Ano. A teď od téhle chvíle bych byla už velmi opatrná, protože nesmíme říct jméno posluchače, který si něco přál. Nesmíme říct ani jméno ostatních lidí, kterých se to týká. Protože je velký riziko, že by to dotyčná osoba slyšela a pak už by to nebylo ono.
4: No a teď zároveň říkáme, že to posluchači uslyší, ale ona kdyby to slyšela, tak to není dobře.
5: Tak, uslyší se to až zítra. Žádnou hlasovku nic nemáme. Nic. Protože kdyby někdo po hlase poznal toho člověka, tak to může slyšet někdo, kdo ty lidi zase zná a zase by jim to řekl a zase by to prasklo.
4: Ale zítra ho uslyšíme.
5: Zítra ho uslyšíme, ano. Máme vymyšlené, kdy se to stane. A to zítra po 8 hodině ranní. Víme, jak to uděláme, ale to taky nemůžu prozradit. Budeme se jenom modlit, aby to vyšlo, protože můžeme doslova někomu změnit život. Jediný, co můžu možná tak jako naznačit, je tohle.
4: Okej. Přímo tady v Kisu.
5: Ty jo. Zítra po 8 raní.
6: Už to chápu, už mi to došlo.
4: No to je velká ranní výzva.
6: To je obrovská výzva.
4: Co naše ranní výzva? My budeme jenom zprostředkovatelé, ale tohle bude na někom jiném velká výzva.
5: No to jo. Teď si vezměte, uslyší to celá Česká republika.
6: To jo. Jako je to věc, na kterou určitě budou vzpomínat, pokud se to povede.
4: Pokud
6: samozřejmě.
4: Se to povede.
5: No takhle, oni na to budou vzpomínat, i pokud se to nepovede.
4: My z toho máme dobrý den. Tady, když my máme plnit, my se máme postarat o to, aby to dobře dopadlo.
5: Já, tak co mám dělat víc?
4: Nevím, snaž se.
6: Když to nedopadne, já tam přijedu.
4: Takže přesný čas, ať kysáci vědí, zítra v úterý.
5: Asi lehce po 8 hodině, tak.
4: Se to stane.
5: Tak.
4: Jasně. Tak jo.
6: To tu ještě nebylo.
4: Jenom pro zajímavost, to nebude jediná výzva tohoto týdne, protože chystáme ještě další, pokud se nepletu. Patriku, ty máš
6: já
4: něco?
6: Já mám ve čtvrtek radost ohledně jednoho koncertu.
4: Jo. Tak to já mám taky radost.
6: Jo?
4: Myslím si ohledně... Čekej, ne, to máš ty ten koncert. Jo, já mám jednu zahraniční radost.
6: A máš to ve středu, myslím.
4: A mám to ve středu. A já to mám nachystaný a já s tím takový problém, jako ty, Míšo, nemám, víš.
5: No, u mě je to velký riziko, protože já můžu zprostředkovat to, že se to stane tady v rádiu, ale jak to dopadne?
6: Míšo, ty jsi tajemná jak hrad v Karpatech.
5: To nevíme.
4: To
5: já si myslím,
4: rozvíme.
5: Že jsem prozradila celkem dost.
4: Zítra po 8 ráno. Ne, to, jo.
0: Výzva. Ranní výzva.
4: Co to je? Jsem tam viděl. Shot? A je to short?
5: Romane, běž si už pro ty brejle, prosím tě.
0: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den
2: od 6 do 10.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Načali jsme další hodinu, konkrétně hodinu 23. Takže už jenom necelá 60-minutovka zbývá z pondělka s datem 21. září a vy v ní uslyšíte, co se dneska dělo v odpoledním jumpu a taky uslyšíte, co s vámi řešil Martin Hájek. Ten si to totiž tenhle týden s vámi užívá za Michala Kavalčíka, ale balíček Rádia Kiss, ten prostě se rozdává každé dopoledne, ať vysílá Michal, Martin, Pavel, Pepa, Franta, prostě kdokoliv.
2: Jaký překlep se vám kdy podařilo napsat? Kdy vám co opravil telefon nebo počítač na něco opravdu zajímavého, co jste potom odeslali a nestačili jste se divit? Takže já jsem si tady dělal legraci z toho, že mě to často měnilo teď čas na vlas a ženě zase slovo paráda na parapet.
3: Jednou jsme měli vyklízet jednu paní a říkám, buďte doma, přijedeme vás vyklízet, jsem napsal a telefon napsal, přijedu vás vylízat. Představí ten trapák potom.
4: Tak já jsem jednou svý tehdejší přítelkyni napsal zprávu, že se jí omlouvám, že jsem nemohl rychle reagovat, protože jsem měl nějakou práci a jak si mi zmizelo Ačko. No a bylo co vysvětlovat.
5: Pro zaměstnance nahrávám někdy hlasové zprávy, tečka. Jedna zpráva zněla, jeď tam, opíchej to dokola, čárka, paní bude čekat. Přehraná zpráva zněla, jeď tam, opíchej to, paní bude čekat, tečka. Znamenalo to, že pán má vytlouc okolo.
2: No a výherní kousek, který si dnes zaslouží balíček Rádia Kiss, je od Štěpána.
6: Mě psala jednou mamka, jestli se můžu odpoledne stavit a já jí odepsal, nemůžu, stříhám promo, které jsme včera natočili a slovíčko promo se nám trošku pozměnilo, asi víme všichni kam.
0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.

0: Protože podle románu, že jo, hrabě Monte Cristo podobně to vlastně udělal. Ano,
1: jenomže tehdy ještě neexistovaly krematoria, když to dneska už
0: existují. Na tom ostrově ne, no.
1: No. A teď si vemte, že oni ho skutečně, tedy se mu podařilo z toho vězení utéct.
0: Se švenku.
1: Ano, se švenku.
0: Zajásáš v pytli, víš?
1: Ano. Ale nyní si můžeš říct, jsem v pytli. Nebo ho samozřejmě s tím pytlem šoupli rychle do pece. No. A zjistili, že vlastně...
0: Jak do pece?
1: No do pece, no.
0: Jakože šel rovnou jako spát.
1: No jo,
0: jako.
1: No. No. A vlastně to došlo, až když slyšel nějaký křik z té komory, ale opravdu...
0: Pálí, to pálí.
1: Ale kvůli kouři a požáru samozřejmě a žáru, už mu nedokázali pomoct, takže... si takhle vlastně zkrátil prostě ten trest, no.
0: Tak jako...
1: Trestem smrti.
0: Když to vezmeme tak nějak pěkně, řečnicky, no, tak už je opravdu na svobodě.
1: No ano, ten už mu ho nic netrápí.
0: Tam už...
1: Ano, tam je svobodný zcela.
0: Ty krás, to jako opravdu, že až no, takhle, jako že no, si dám nejdřív solárčičko, jo.
1: Ano, ano.
0: Jo.
1: Pěkně, let lampička, víš, opec pěkně do křupava a...
0: Já to je ale hrozný
1: osud.
0: To není
1: vtipný tohle,
0: no, vtipný
1: ale,
0: to není, no. Ale mu to stejnak život nevrátí.
1: No, nevrátí,
0: jo.
1: No. Tak se na tom aspoň můžeme pobavit, když už teda, no.
0: No jo.
1: To říkám, prostě se to jako nevyplácí, no.
0: No, takže když lezu do pytle, co z toho plyne za poučení, tak musí být s děurama, aby věděl, kam se hází. Ty bláho.
1: To je
0: rozumí. Když se pytel s děurama, taky není úplně dobrý.
1: No to je...
2: Odpolední čas. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jump.
1: Před malou chvílí jsem tady Soniu z Odpoledního Jumpu tady u nás na rádiu KS v Odpoledním Jumpu nazval, protože ona tady blbne, jo? Ona tady blbne.
2: A trošku jsem ho vyvedla z míry.
1: A jako ty bejt kluk, má, jak jsem ti plesk.
2: No ještě, že nejsem. No.
1: Tak jsem jí nazval, že je Kim Kardashian z Temu.
2: No, což hodnej, děkuji. Což lichotníku.
1: Jako sedí. Mm. A já bych ti teď chtěl ale dát šanci.
2: Ano.
1: Protože ty se opíráš o modu, máš to ráda.
2: No.
1: Sleduješ trendy. Tak já bych chtěl, jestli nám řekneš tady všem ve vysílání Odpoledního Jumpu na KISu. Mm.
2: Není problém.
1: Jaká je barva pro podzim, který je tady za dva dny? Mm. Trendy barva pro podzim 2026.
2: Já bych to věděla na Bordeaux. A potom takovou khaki.
1: Bordeaux a khaki. Dobře.
2: No.
1: Máš tam ještě nějakou?
2: No, tak určitě bude nějaká žlutá.
1: Žlutá, jasně.
2: A taková tak okrová. Co?
1: No.
2: No.
1: A ještě něco?
2: No, tak jako prostě barvy spadaného listí.
1: Jo. Tak tohle si vůbec netrefila. Ani náhodou normálně. Vůbec ne. Barva letošního podzimu podle návrhářů a vůbec všech tady těch lidí, kteří se tomu věnujou, tak je, prosím, pěkně, když to jako dáme do...
2: Ježiš, ty nás napínáš.
1: Ovoce, tak je to ostružinová.
2: No, to říkám.
1: Máme fialová.
2: No, no vidíš.
1: Máme fialová. No, ale tak ta se hodí. A můžeš mi říct, kde se za to volá? Žlutá.
2: No, ale ta se hodí k těmhle těm barvám, že jo? No. To je taky taková podzimní prostě. Zase fialová, kecko, tmavá, no.
1: Prosím
2: tě,
1: takže holky, holky, všechno, co je tmavě fialové, takzvané ostružinové, budete v kurzu, takže pokud něco máte, tak vytáhnout, pokud nemáte, dokoupit a na podzim budete hvězdy.
2: Pojď.
1: Nebudete jako tahle ta šmudla, co tady sedí proti mě ve žlutý.
2: Pojď, já ti taky jednu ubalím, budeš mít fialovou na pořád, člověče.
1: Prosím tě, žlutá ty, no, aby tě dobře viděli na přechodu.
0: Odpolední Jump. Každý všední den od 2 do 6 na rádiu KIS.

Utečte do Egypta. Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace. Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.

0: Je tady půlnoc a to znamená, že startují noční juboxy. Od mikrofonu vás zdraví Lenka.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss.

0: Noční Jubox.
1: Je to tady, startujeme noční juboxy a hnedka první volající, kdo pak je na telefonu?
2: Ahoj, tady Jarda.
1: Ahoj Jardo, moc tě zdravím, odkud voláš?
2: Zpozně.
1: A jsi v práci, nebo co pak děláš takhle po půlnoci? No tak, aby ti to rychleji utíkalo, tak nějakou písničku na přání, co bys si chtěl?
2: Od Michaela Bednu od Whisky.
1: Dobře, v rámci lepší než originál rubriky tuhle tu písničku Michal naspíval. A pro koho to bude?
2: Pro všechny, co musí pracovat, anebo poslouchají rádio a pro tebe.
1: Tak jo, díky moc, s tímhle songem začneme noční juboxy. Já ti přeju, ti to dneska v noci rychle utíká, měj se.
2: Ano, díky, ahoj.
1: Ahoj.
3: Jo. Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pysky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky. Stojím s dlouhým

0: někdo jiný. Nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Až do 6 hodin do rána jsem tady kysáci pro vás a hlavně písničky na přání jsou tady pro vás. Takže 210 323 323 anebo apka Rádia Kiss, můžete nahrát hlasovku. No a výjimečně se podíváme i na nějaké ty vaše e-maily textový. Takže od Berušky. Ahoj, prosím o zahrání písničky. Výběr nechám na tobě. Písnička je pro úžasného, milého, hodného Lukyho. Mám tě hodně ráda a budu tady pro tebe v dobrém i ve zlém. Tvá Beruška. To je nádherný vzkaz. Takhle na rozjezd nočních jukeboxů, proč ne? A jelikož výběr písničky byl na mě, tak jsem vybrala mého oblíbeného interpreta Eda Sheerana a song Bad Habits, který jednu dobu opravdu docela dost frčel. Tak si ho pojďme připomenout.

Kato, Turn the Lights Off, naprostá pecka, která podle mě nepřestává bavit. Mě i doufám vás, posluchače. Dneska až do 6 hodin noční juboxy, já připomínám telefonní číslo 210 323 323, takže pokud jste třeba v práci na noční, anebo klidně doma a nemůžete spát, tak určitě zavolejte. Já vám ráda zahraju nějakou písničku, anebo pokud nemůžete třeba volat, protože v práci nemůžete vzít telefon do ruky, ve smyslu vytočit telefonní číslo sem k nám do studia, tak můžete využít aplikaci Radia Kiss a poslat mi hlasovku s vaším přáním. Jdeme na další muziku, před námi třeba Unique, anebo taky Gladiator, Now We Are Free. Radio Kiss.

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Pojďme se podívat taky na vaše hlasovky, které můžete posílat přes apku Rádia Kiss. Tato hlasovka je trošičku rychlá, ale naprosto jasná od Mišáka.
2: Ať tam zahraje Moravu pro Petra a Kamilu, jsme u moře ve Splitu. Děkujeme moc.
1: Teda takhle 22. září být u moře ve Splitu, proč ne? Doufám, že tam máte hezký počasí, že se ještě v moři dá koupat, není tam chladno, protože teda dneska byl za mě tady v Praze jakože hodně chladný den, protože foukal studený vítr. Tak doufám, že ještě u moře je to opravdu na koupačku. Posílám Moravu, Vesna a Ego.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu. Tvoje přání, naše výzva.
1: Míša vlastně bude patronka následující ranní výzvy, protože ty jsi nám řekla, že se tu stane něco dost velkého.
2: Ano, žádnou hlasovku nic nemáme, protože kdyby někdo po hlase poznal toho člověka, tak to může slyšet někdo, kdo ty lidi zase zná a zase by jim to řekl a zase by to prasklo.
1: Ale zítra ho uslyšíme.
2: Ano, jediný, co můžu možná tak jako naznačit, je tohle.
1: Okej, okay. Přímo tady v Kisu.
2: Přímo tady v Kisu?
1: Ty jo, tohle bude na někom jiném velká výzva.
2: To jo.
1: Takže přesný čas, ať kysáci vědí, zítra v úterý.
2: Asi lehce po 8 hodině.
1: Se to stane.
3: O tu ještě nebylo.
0: Ranní Kis od 6 do 10.

0: více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. Připomínám telefonní číslo 210-323-323. No a na tohle číslo se dovolal další volající. Kdo pak je tam?
2: Ahoj, jsem Monča.
1: Mončo, já tě moc zdravím. Co děláš takhle v noci?
2: Prosím tě, my jsme s přítelem tady si opíkali, dělali jsme si klobásky, masičko, vzpomínáme na rodinu, na všechny a takhle.
1: A nebyla zima na opíkačku už dneska?
2: Ne, nebyla, my jsme to právě ještě tak jakoby zakončovali to léto.
1: Tak to jo, tak to jste udělali krásně. No a co zahrajeme na přání?
2: Zahrajme prosím tě borovičku.
1: Cítím vůni lesa, ok.
2: Ano, ano.
1: A pro koho bude ta písnička?
2: Prosím tě, bude to pro mýho partnera Jardu, který ho strašně moc miluju, pro jeho rodinu a pro mou rodinu.
1: No tak jo, tak pojďme na to, já vám přeju krásnou dobrou noc, měj se.
2: Taky, ahoj.

0: Je tady jedna hodina a na Kisu se samozřejmě nespí, protože noční jukeboxy jsou v plném proudu.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

0: Noční Jubox.
1: Jedeme dál. Jak už jsem říkala, na Kisu se nespí, písničky na přání až do 6 hodin do rána. No a teď tu mám zprávu od Vládi. Dobrý večer, posílám pozdrav do studia, přál bych všem, ať už dělají cokoliv, ať si užívají dnešní hudbu a mají krásnou noc. Poprosil bych nějakou oldies písničku, zbytek nechám na vás. Tak to slovo oldies mě docela zaujalo, protože u nás na Kisu především songy od 90. až po současnost, a když se teda jedná o nějakou tu oldiesku, tak vybrala jsem Sandru a Everlasting Love. Kisáci, pokud jste dneska v noci v práci a jste na tom stejně jako já, tak ať vám to v té práci rychle utíká.

0: Jubox. Pokračujeme v songách na přání. Připomínám telefonní číslo 210 323 323 a na tohle číslo se dovolal Čmelda. Ahoj Čmeldo.
1: Čau, zdravím všechny noční tvory a tebe do rádia.
0: Díky moc, někde cestuješ?
1: Hele, teď jedu do Německa, dobrem.
0: Takže tě čeká asi ještě dlouhá cesta, viď?
1: Hodně dlouhá cesta, ještě 10 hodin.
0: Tak aspoň budeš ladit Radio Kiss, co?
1: To ladím od doby, co vyjíždím a co zastavuji.
0: Ideální, to jsem moc ráda, co ti dáme na přání.
1: Hele, dáme tam Linkoše, Cast of the Glass.
0: Určitě. Ano, teď jsem to tady připravila. A pro koho to bude?
1: Hele, bude to pro moje tři malé ratolesti. Sašenka, Eliška. Karlovka, pro moji drahou polovičku, která teď poslouchá.
0: Ano.
1: Tímto jí chci pozdravit. Ahoj, Bibi. Potom pro všechny kinderkamionáky, kamionáky, záchranné složky a taky do všech nemocnic, který to zaslouží, protože odvádí dobrou práci.
0: No tak jo, já myslím, že si to řekl naprosto krásně a posílám linkiny. Šťastnou cestu a hlavně opatrně.
1: Jo, díky moc, čau.
0: Čau.

0: Za minutu, respektive za minutu a půl, je tady půl druhé kysáci. Já doufám, že se máte dneska v noci krásně. Spousta písniček na přání na vás ještě čeká do 6 hodin do rána. A akorát se tady dívám na předpověď počasí a ty vogo, tenhle ten týden tu teda žádná hitparáda není, takže pokud jste někde momentálně teď v práci a musíte být venku, jako už je to normálně na tričko, mikču, bondu, nedá se svítit, blíží se nám podzim, vlastně podzim už zítra, 23. září, začíná, už se nám to bohužel blíží, mám určitě tady mezi posluchačema i spoustu lidí, co podzim milujou, ale já, už jste to ode mě slyšeli, se musím přiznat, že podzim teda ráda nemám, neužívám si žádný dešťový počasí, pocity pod dekou, dýňový latéčka a tak podobně, ne. Já miluju léto, šatičky, moře a prostě takovou tu pohodičku, kdy je dlouho vidět. No tak o tom, přesně o tom všem, co jsem teď vyjmenovala, si zase nějakých následujících pár měsíců můžeme nechat zdát. Ale o čem si nemusíte nechat zdát, tak jsou písničky na přání 210 323 323.
1: Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Pojďme se podívat taky na hlasové zprávy, které můžete posílat prostřednictvím aplikace Rádia Kiss. Je tu hlasovka od Pavla.
2: Ahoj, tady Pavel, taxikář z Plzně, já bych se chtěl poprosit o 50 centa Inda Club a bylo by to pro všechny taxikáře, pro tebe do studia a pro všechny kysáky, ať nám ta noční uteče. Děkuju, ahoj Pavel.
1: Tak tenhle ten song, na kterým já jsem tak jako neúplně vyrůstala, ale pamatuju si ho ze svých dob, když mi bylo nějakých 14, 15, hrozně to frčelo. Pojďme si to dát, 50 cent.

0: všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
2: To děláte chybu.
3: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až 7 000.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Potřebuješ novou dřevinu pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Noční Jukebox.
1: Ještě před druhou hodinou stihneme jednu písničku na přání, protože už tady čeká hlasovka od Kubíka.
2: Zdravím, tady posluchač Kubík. Prosím tě, Lení, poprosil bych tě o zahrání písničky od Skutru Move Your Ass pro tého šneka přede mnou v Tefelici, který po dálnici jede 75 a absolutně se nenechá předjet. A každopádně všetkým, co ještě tutaj řídí, to ten čas pracuju a také ty blbostičky a všetkým posílám dobrou náladu. Dík moc, čau.
1: Kubí, díky moc za hezký vzkaz a tady posílám Skutry. Ty samozřejmě v nočních jukeboxech nesmí nikdy chybět. Move your ass.

Jason!

0: Máme tady druhou hodinu, před námi Play Hity a nebo třeba Ellie Goulding, tak pojďme na to, krásnou noc.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.